Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas. Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Every time I see you in the world, you always step to my girl.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny. Rádio Wave. Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Lední, i kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rozhodl.

0: to nevadí, že nejsme z cukru.
1: Ok, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
0: No třeba hned.
1: Hned? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau.

0: Took chances in my hood like Nevada. Surfed out outside, white interior lasagna.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Daj, já jsem by se si fest pustil, by dal jsem taky, že...
3: Další den,
2: jsem nespal bars. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mě...

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: C'est le son du jeune.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny. Pleják.
3: Pleják.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: neřekli, neřekli.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
2: Jungle Juice Music. New whip at the top, whoa. Hold up, not even. New

0: Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Do I have to tell you again to close that fucking door?

0: Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

You one two this cry my

about. Stinks like an old body, like mornings on the

0: Mork & Mindy v podání Sleaford Mods a taky Billy Nomades. Posloucháte Radio Wave při čtvrtku 4. červnu a za malý moment už bude začínat ráno s Terezou a Filipem. Krásné vstávání.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Saint a The Overhand ještě předtím Lily Allen, no a teď už ráno s Terezou a Filipem. Ahoj.
1: Krásné vstávání, hezké dopoledne, nebo ne, to ne, ráno, brzké ráno, velmi brzké ráno.
0: Nepředbíjej. Jaká je tvoje snídaně prostě of choice, jak se tak říká?
1: No...
0: Žádná, viď?
1: Jako jedné, já to by jako jím ráda, tak hele, cokoliv, co není sladký vlastně, možná to jako je metabolicky správně, těžko říct, ale jakože cokoliv, co je až klidně do polívky, to umím. Jako.
0: Aha, henny to není, ale tak dobrý.
1: Ne, spíš čajda.
0: Jasně, spíš čajda, my si dáme taky třeba Brankos Bridge, krom čajdy, Sigrid později, no a pak taky třeba Katarzia novinková, úplně nejdřív, ale duo, které by dle názvu mohlo napovídat, že je z Kanady. Opak je pravdou, jsou ze Skotska, ale vy je určitě důvěrně znáte, protože to je kultovní duo, které se po 13 letech vrátilo s novou deskou, tady jsou Boards of Canada, taková hypnotická věc na to ráno, jo. Bude to profesi, to znamená takový jako proroctví to bude, proroctví v megahercích, konkrétně na úrovni 1420, to je tvoje oblíbená frekvence.
1: To je moje oblíbená frekvence, snad vás z toho čeká i nějaký zjevení pořádný.
0: Už to cítím.

0: Sigrid a Mirror, ještě předtím Brenko's Bridge s jejich novým singlem Get a Bob, a to prosím tě přímo odkazuje na Bob the Builder, to znamená Bořek stavitel.
1: Máš si jakoby obstarat svého Bořka stavitele.
0: Máš si obstarat svého Bořka, mají to i ve videoklipu, normálně tam jako Vojta, frontman, je v té ikonický žlutý přilbě.
1: No ještě, že my tady Bořka máme vlastně, my jsme si ho obstarali, takže jestli vy nemáte svého Bořka, tak si ho nějakého obstarejte.
0: Okamžitě, ale.
1: Na Euro nám nešahejte, ten je náš, takže musíte si najít svoje Bořky, nevím, kolik takových nositelů men bude, anebo si taky můžete obstarat audioknihu, která je tady pro vás zdarma z naší dílny a vy se můžete ukrýt před žárem letních dní anebo před bouřkou právě k poslechu novinky z dílny o Oceana Wonga. Na zemi jsme na okamžik nádherní a jedná se o světově oceňovaný román o identitě, lásce a bolesti.
0: Má v sobě takovou jako mimořádnou citlivost a zachycuje komplikovaný vztah mezi matkou, synem i zkušenost mladého člověka pohybujícího se na mezi různými jazyky a identitami. A co je specifické pro tuto audioknížku, málo kdy se to děje, má celých 10 dílů, to znamená čas, který s ní můžete strávit, je poměrně rozsáhlý a máte na to spoustu času, ještě 53 dní bude dostupná na našem webu, vždycky zhruba ve stopáži 20 až 25 minut, no a celé je to namluvené Viktorem Zavadilem.
1: Taky to režíroval Tomáš Loužný, takže kombinace, která určitě stojí za pozornost, no a vy se můžete právě k tomuto rodinnému traumatu z války ve Vietnamu uchýlit na našem webu Radia Wave.

0: Wine Bathory a Evergreen. My se teď budeme dozvídat, kde je domov minimálně chudáčku Adama Ernesta a Petra Uhlíka, protože na to se zaměřují v aktuální epizodě. Zaměří se na češství obecně a zkouší prosím tě najít jiný symboly českého národa.
1: Kdybyste chudáčky hodně milovali a chtěli s nima být i mimo jejich premiérový díl, třeba taky naživo, tak to můžete udělat třeba taky na letní podcastové scéně, ale až 6. srpna, což je možná dobré vidět dopředu a koupit si prostě vstupenku, protože tam můžete potkat samozřejmě oba živě, vyslechnout si jejich neskrácenou, nesestříhanou, necenzurovanou verzi na ploše skoro hodiny a pak s nima ještě pohovořit, což si myslím, že pro nějaký jako opravdický fanbase je vlastně úplně k nezaplacení zkušenost. No a pro vás ostatní, kterým to stačí na ploše několika málo desítek minut, tak dneska po 11. hodině.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

0: Katarzia z nové desky Pozvima Neprýdem, o které teď málo kdo ví víc v této republice než Tereza.
1: No, Katarzia totiž dorazila za náma, nebo za mnou do studia k vydání jejího nového alba, takže jsme ji pozvali, ona přišla, což jsme moc rádi, a vy se můžete už na celý tenhle rozhovor podívat na YouTube Radia Wave, kdyby vás třeba ta deska ještě minula a zajímalo vás, v jakým jako stavu nebo stádiu svého života jí Katarzia vydává, jak se staví třeba k love songům a k písním, kde má prostě zlomený srdce. Za celou svoji kariéru už jich nějaký ten, jakoby možná i desítky na kontě má, takže to je podle mě docela jako zajímavý a takhle zpětně i úsměvný, když se pak díváte zpětně na vlastní vztahy a jak se potýká se aktuálníma společenskýma tématama, kterým se stále nevyhýbá, jak jste si mohli všimnout právě i na tomhle tracku Vařit, psát, šít a rodit.
0: No a teď jako mimo rozhovor s ní, to znamená, nesedí tu naproti tobě, takhle zpětně, jak na tebe ta deska působí, protože já to vnímám jako album, který obstojí i bez toho, že na něm chybí bangry. Já když si vzpomenu prostě třeba právě na tu nahrávku, kde bylo Samota mi nevadí, tak vždycky tam byl nějaký ten jeden track, který mu minimálně jeden, který jako z toho nějak vyvstal. Tady se prostě střídají žánry, je tady spoustu novinek, co se týká jejího, jako její diskografie poprvé, že jo, vlastně rapuje, nebo dle svých slov se snaží rapovat, míchá tady ještě víc, než kdy jindy tu češtinu se slovenštinou, ale prostě jakoby hit tam úplně není, že jo?
1: Hit tam možná není, ale zároveň tam jsou tracky, které jsou za mě jasně rozpoznatelné, které jako přišly sami, přišly tak nějak jakoby s životem, a potom tracky, kde se musela trošku jako usebrat, sednout si, soustředit se a něco jako vymyslet. A tady tu jako, tady ten rozkol já třeba docela cítím a musím teda říct, že pořád budu asi větší faninka těch tracků, co přijdou sami, takže uvidíme, jak budou vypadat ty další, ale jako nemyslím si, že Katarzia je člověk, který by prostě jako měl tak vyřešený život, že už by nemusela nikdy nic napsat. Bohu dík, bohužel, těžko říct.
0: Ať už to jakkoliv, skvělá nahrávka, kterou doporučujeme k poslechu, a vracíme se k playlistu třeba s Fake Mankem za chvilku, nejdřív Ten Lines.

0: pro mě. Děkuju moc. Terrified se jmenuje nový album Fake Minka, z něj právě jeden z hlavních singlů Night Blooming Jasmine. No a my se blížíme k závěru 8. hodiny.
1: Ještě nás čekají třeba Matyášovi kamarádi nebo Jita, pak samozřejmě další hodinka společně.
0: Už to skvítá. Quest.
2: Quest.
3: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
4: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Sometimes.

0: Gleb a jeho Puff, jsme z toho Puff podobně jako on, taky třeba Fred Again, který dozněl právě před ním, Daniel, Smile on my face, a my už se teď usmíváme na některou ze zpráv, kterou aktuálně najdete, kde? Terezo, na našem webu?
1: Ne, na iRozhlasu a půjdeme na hřbitov společně, protože nedávno jsem byla na přednášce a tam Vladimír Turner, umělec a aktivista, vyprávěl o tom, že takové hřbitovy jsou vlastně třeba hlavně v létě skvělým místem odpočinku nejenom teda jakoby lidem, co umřou, ale i těm živým, protože dost často je takový hřbitov ve městě takovou oázou klidu a stínu a dokonce je tam i často třeba voda, což se ve městských celcích děje vlastně výjimečně v létě, když je třeba 38 stupňů a všude jenom rozpálené chodníky, tak na hřbitově je spousta stromů většinou. Můžete se třeba opláchnout, protože tam teče voda na zalejvání a je to takový vlastně jakoby park s přidanou hodnotou, navíc je tam klídek, takže spousta lidí, kteří třeba si chtějí někde oddáchnout, nebo i seniorů, nebo i dětí, na takové hřbitovy vyrážejí za uklidněním a schlazením se. Co teď ale zjišťujeme v Uherském Hradišti, to nebudete moct dělat s pejsky.
0: A taky pejsci se chtějí někdy schladit, právě. Prostě uklidnit, právě i třeba těžit z té atmosféry toho hřbitova, kde, jak říkáš, klídek. No a v Uherském Hradišti už mají útrum, protože tohle nový pravidlo začíná platit od července, kdy opravdu psi budou mít vstup zakázán a tím cílem je zachovat důstojný a pietní charakter těch pohřebišť. Stalo se tak na základě několika stížností od občanek občanů. Na pohřebiště totiž vstupovali občané se psy a někteří z nich dokonce nechali pobíhat ty psy. To je skandální.
1: Jestli nějaký pes třeba neštěk někdy taky, viď?
0: A vykonávat potřeby na pietních místech.
1: OK, tak to není asi ideální, ale jako zamyslete se nad těma hřbitovama, protože ono to sice působí jako morbidně, ale fakt to je vlastně takový jako jenom park v podstatě něčím. Listen up. There is no before, there is...

0: Velké usebrání společně s Alexem G, tohle je Afterlife a ještě předtím další písničkářské počiny, třeba Alice Phoebe Lua nebo o něco elektroničtější Blade v našem playlistu. Teď v 9 hodin a 19 minut se podíváme do sekce Wave News na našem webu, když to v tom minulém vstupu nevyšlo a byl to i rozhlas, ale to jsou prostě dvě místa, na která se koukáme rádi, abyste vy nemuseli a aby jsme vám vybírali to nejlepší, co se tam aktuálně nachází.
1: Filipe, jak ty se jako tváří na třeba jako živočišné kabáty, kožichy. Chtěl bys někdy jako vyjít někam nějakým jako norkovým prostě kožichu třeba? Bylo by ti to příjemný?
0: Nechtěl, nemám to úplně jako na svém bucket listu, ale hned jak jsi to zmínila, tak jsem si vybavil tu Lady Gaga, jak je v tom mase oblečená. To bylo někde na Met Gala, nebo to bylo na nějakém předávání cen?
1: Já myslím, že už to je hodně dávno, ale ikonický moment. No a my tady možná často řešíme, jak vlastně se teda nosit kožešiny nebo případně jako je syntetizovat a další problémy a témata. Ale v Austrálii k tomu jedna firma šla úplně jakoby z druhé strany a rozhodla se propagovat spodní prádlo tak, že na to spodní prádlo našila vypreparované krysy a ne teda jako, ne ty jakože vypreparované jako v biologickém nějakém kabinetu, ale prostě stažené z kůže, tak jako máte třeba takovou tu předkošku prostě z ovečky, tak takhle jakoby 2D vydělanou kůži z krysy i s hlavičkou a ocáskem.
0: Řekla jsi právě předkošku z ovečky?
1: Jo.
0: Jo, dobře. Já jsem si to chtěl ověřit.
1: Prostě jakoby 2D krysí kožíšek, možná to je inspirovaný českou pohádkou. O tom myším kožíšku, že jo, princezna Lada s zlatou hvězdou na čele. No tak prostě z tohohle bych kalhotky teda jako nechtěla mít, ale značka Red Gizzard Oddities se rozhodla, že to možná jako bude dobrý krok a naproti všem ochráncům zvířat se prostě vytáhli s marketingem tohohle typu.
0: Prosím tě, kdo se teda nevytáhl s marketingem, je kapela King Gizzard and Lizard Wizard, protože tohle to byla jakoby ohromná příležitost mít to jako vlastní merch, jo. Red Gizzard Oddities totiž podle mě prostě furt je nějak jakoby, já tajně doufám, že to je spjatý s touhletou kapelou.
1: Já tajně doufám, že ty preparáty těch krys tam prostě byly našitý z nějakého jiného prostě materiálu než z těch opravdových krys, ale zároveň teda je to jenom jako opravdu marketing, takže jejich spodní prádlo dál můžete kupovat a nebudou na něm žádný chloupky a zoubečky, nicméně to internet neodradí od toho, aby se k tomu vyjadřoval, takže pokud vás tahleta nápad nějakým způsobem pohoršil anebo nadchnul, tak můžete kouknout do naší sekce Wave News.
0: Teď už si jdeme zatelefonovat.
2: Hey, who the fuck calling my phone?

0: Corbin a jeho Curse of Creation. Jestli pak takovým Curse of Creation nemůže být i umělá inteligence, možná se nám to jednou vymstí, tohle je něco, co by se mohlo nevyplatit lidstvu, já nevím.
1: Uvidíme, hele, uvidíme. Zároveň důvěřuj, ale prověřuj, je takový další poselství. Vy už třeba tady, když nás posloucháte, jo, takhle v tom ranním vysílání, tak neberte všechno vážně, co říkáme.
0: My si to
1: jako často děláme fakt legraci, což je dobré teda jako připomenout asi, když jsme u toho. No a kdo si dělá třeba často legraci, halucinuje a nebo vůbec nejedná ve vašem zájmu, protože nemá vědomí, je právě umělá inteligence. No ale často právě AI chatboty používáme pro nějakou podporu, třeba když řešíme vztahové potíže a nebo chceme pochválit, chceme validaci, chceme informace. No ale je to samozřejmě velká riskantní věc, takováhle vlastně komunikace s umělou inteligencí, protože to může třeba posilovat nejrůznější iluze a taky i zhoršovat vaše už stávající potíže.
0: Karolina a Pavel z Psycha rozebírají v aktuální epizodě AI terapeuty, taky digitální vztahy i hranice bezpečné pomoci a vy si tenhle díl budete moct připomenout v našem vysílání dneska po 19. hodině, anebo si ho můžete najít kdekoliv rádi posloucháte, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Rosta McLaren na tracku Hardy. No a teď už se podíváme za ukázkou z nového dílu podcastu Fasády. Takový veřejný záchod každých 5 minut chůze, jen si to představte, jo. To je ideál, kterému se Praha chce přiblížit prostřednictvím koncepce Institutu plánování a rozvoje.
1: No a kdyby vás zajímalo o městě obecně víc věcí, než jenom když prostě jdete na tramvaj, tak máme tady pro vás fasády, které jsou úplně skvělým takovým ponorem do toho, co vás může potkávat nejenom samozřejmě v Praze, ale taky třeba v nejrůznějších jiných městech. No a hostem aktuálních fasád byl architekt Vojtěch Luxemburg, takže budeme zjišťovat, jak by to mohlo v takovém ideálním, v takové ideální prostě místnosti s toaletou ve městě vypadat. A takže tady malá ukázka a víc k tomuhle tématu v aktuálních fasádách.
2: Při přípravě na tohle téma jsem si taky vzpomněla na film Perfect Days. Neviděl jste ho? No tak já vám řeknu hlavní plot. V něm hlavní hrdina čistí veřejné toalety v Tokiu.
3: To ve mnou.
2: A to jsou docela architektonicky krásné, promyšlené prostory. V tom filmu působí ta toaleta skoro jako nějaká kulturní instituce. Ještě je to s krásnými záběry a teda nádhernou hudbou. Víc prozrazovat nemusím, ať se na to můžete ještě podívat. Je vůbec možnost, že se budeme někdy na ty veřejné toalety v Česku dívat podobně, protože mi přijde, že já, když jsem se na ten film koukala, tak jsem si říkala, wow, tyjo, i toaleta vlastně může být fakt jako architektonická krása, což by mě nikdy v Česku nenapadlo.
3: My musíme asi nejdřív jako zajistit tu kapacitu tak, aby ta síť fungovala, aby to běželo vlastně tam v těch zahraničních městech, ze kterých se bereme inspirace a příklady. Ať už je to Paříž nebo třeba Berlín, tak ty veřejné toalety všechny vypadají stejně. A vy tudíž, když už jakoby vidíte ten objekt, tak víte, že je to toaleta, ani se nemusíte koukat, že je tam nějaké označení toaleta. Jedna z našich jako filozofií na IPRU je, že chceme kultivovat veřejný prostor. V veřejném prostoru v hlavním městě se v současné době nachází spousta objektů, spousta různě barevných objektů. Už se udělala velká práce v tom, aby jsme nějaké ty části těch objektů standardizovali, ať je to mobiliář nebo třeba ty zastávkové přístřežky. A my nechceme vytvářet nějaké jako wow
2: ikony.
3: Ikony prostě nějaké jako pop architektur prostě my chceme jenom doplnit tu službu do toho stávajícího městského prostředí, vyčistit ten veřejný prostor tak, aby třeba vynikly ty existující domy, které tam jsou, aby jsme vytvořili vlastně takový jako koberec toho obýváku toho města.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.

0: Slovenský The Weeknd, Stevon, Saul.
1: Saul a Prední, za chviličku taky Jugendmord a za chviličku už to je spousta dalších věcí v naší poslední společné hodince vysílání na Radio Wave.
2: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Smek a P-Money, něco, co rozhodně taky není fake, protože si to na nic nehraje a jde to rovnou k věci, jsou texty Blonde Shell, americké hudebnice, která se teď vrátila s novým singlem Hard Was To Work So... Ne. Hard Has To Work So Hard, pardon, rodačka z New Yorku, která vlastně touhle novinkou navazuje na loňskou desku If You Asked For A Picture a ta upevnila její pozici mezi nejvýraznějšími jmény současného alternativního roku. Měli jste jí příležitost vidět třeba i na slovenském festivalu Pohoda, no a teďka je součástí naší novinkové rotace.
1: No a tam dělá to, co umí nejlíp, zůstává věrná tomu, co jí funguje, a to jsou hlasité kytary, taky grungeová energie a texty, které opravdu se s tím nepá. A sama Blonde Shell popisuje tuhle skladbu jako takovou píseň o přátelství, zradě a situacích, jež v sobě člověk nechává příliš dlouho dusit, takže my teď společně s ní budeme taky schopni třeba ventilovat právě tím, že si tuhle novinku a ochutnávku z dalšího alba vlastně vychutnáme.
2: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Alice Merton a Waste My Life, kde podle mě můžete ochotně jako strávit svůj zbytek života, jsou koncerty, protože to je vždycky fajn a konkrétně třeba na festivalech. Několik takových aktuálně probíhá, můžete třeba navázat na koncerty, které se děly včera, předevčírem a vlastně to celé vypuklo už v neděli v Českých Budějovicích v Evropském městě kultury 2028. Krásně se na to připravit skrz aktuální program Budějovického Majalesu.
1: No a kdybyste chtěli vyrazit do České Kamenice, nebo tam třeba už jste, tak ode dneška až do 6. tam probíhá festival Kamenice. Dneska například vystoupí Bert and Friends, Om Square, Jiří Imlau v trio, anebo Sigrid Pillowback, takže to je další nabídka.
0: No a teď co, protože jako v oboje to jde stihnout těžko, to je zhruba 3,5 hodiny, to je souboj severu a jihu.
1: Hele, tak já to ještě malinko opepřím, můžeme třeba ještě nabídnout brněnskou flédu, kde dneska můžete od 19. hodiny vyrazit na kabaret Svet.
0: Ty jsi to vyvážela, jak ještě nějaký západ.
1: Vyvážela jsem to. Hele, je tam prostě takový jako intimní projekt, který rozpouští hlediště a jeviště dohromady a čeká vás tam queer kabaret show, takže akrobacie, burleska, ballroom performance, tam si můžete pěkně zazlobit od 7. hodiny, kdybyste třeba náhodou chtěli spíš do Brna.
0: No, aby vám to nebylo líto, že nevíte, co se děje v těch Budějicích, tak dneska třeba Kosmetik Institut, které můžete pamatovat ze Startéru, taky Pokoj 25 nebo něco, kteří mají venku novou desku. Tohle všechno v různých koutech a částech republiky, takže navštěvujte festivaly, užívejte si a poslouchejte taky náš playlist, který teď pokračuje před námi, například Georgia nebo Young Horn.

Rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Jang Horn a Samurai Schwert, s ním se díváme z vstříce Německu, kam se dívala Špína, tedy Judita Císařová a Honza Šamánek naposledy, tak to byly lokální hudební novinky, tím pádem ale teď už třeba zase za chvilku musí jít za hranice a to se stane dneska po 8. večer.
1: Stejně tak, jako vy budete možná vyjíždět na dovolenou někam za hranice, tak Špína vyrazila trošku dál z rodného hnízda, no a nečekaně se jim sešlo množství solových projektů. Nakoukl třeba za námi Blady, kterého můžete znát z našich novinek, anebo do nastávající takové líně letní atmosféry zahraje množství písničkářů a písničkářek. No a čí hudba bude způsobit jako takový klidný koryto řeky, tak to budeme zjišťovat dneska po 8. hodině, kde se dozvíte víc o tom, co se nově urodilo nejenom na naší domácí scéně, ale právě ze spousty dalších hudebníků a hudebnic ve Špíně.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
3: Špína.
2: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Pigment a Sumaru, to z nového EPčka, které je minimálně názvy věnováno bylinám. No a teď už ukázka z nového dílu podcastu Impact. Hostkou je tentokrát hudebnice Marie April, která se stala objevem roku na cenách Anděl.
1: Vydala své debutové album Tangerines, no a právě v novém Impactu se jí Adela Šponerová bude ptát na to, jaká jsou hlavní témata téhle desky, jestli se dají smutek a úzkost vyspívat a proč třeba se bojí vyhoření. Celý díl můžete najít u nás na webu v podcastových aplikacích a tady je ukázka.
2: Ještě mě napadá, jestli ti možná vadí, když veřejně známí lidi naopak ten svůj hlas nevyužívají, když naopak politicky nejsou.
3: Mm. To jo, jako asi mi vadí, když jsou lidi na sílu nestranný, když jsou lidi, jako když vidí, že ten názor mají, nebo něco se jim honí hlavou a neřeknou to právě jenom kvůli tomu, aby si udrželi prostě nějakou takovou neutralitu a mohli se zalíbit vícero lidem, tak to mi trošku vadí. Ale jako pokud někdo prostě nějaký názor má, nemá tu potřebu to sdílet ven, tak jako nejsem rozhodně v pozici, kdy já bych měla někoho jako do toho nutit nebo říkat, že prostě musíme využívat tu platformu. Myslím si, že to je dobrý, myslím si, že to je správně. Když prostě člověk nějaký dosah má a má platformu, tak stát si za tím, co shledává za správný, ale jako nemůžu nikoho nutit, no. To je asi každýho volba.
2: Poslední politická otázka. Co tě aktuálně nejvíc štve z těch témat? Co bys vlastně otevřela, pokud bys něco v tvorbě otvírala?
3: Otevřela bych jako vyhrocenost názorovou a neschopnost spolu debatovat a normálně mluvit, že je úplně šílený, jak žijeme v takových polarizovaných bublinách, uzavřených kruzích a nejsme spolu už absolutně schopní komunikovat normálně, protože si kultivujeme v té vlastní skupině ten názor a je pro nás už úplně nepředstavitelný, že existují lidi, kteří mají protichůdný názor a že je možný se s nima bavit furt na nějaký lidský úrovni a že to není třeba osobní útok a nedělat z těch názorů hnedka osobní útok. A jako fakt ta úplně jako neschopnost spolu normálně mluvit a normálně komunikovat a nechuť spolu normálně komunikovat a debatovat, tak to mi přijde docela jako, hodně to vnímám a vnímám to jak v osobním životě, tak na sítích a až to mě bylo.
4: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tak moment, jako.
1: Gola Gianni, Zwei Handys, ale teď už je tu s námi Jarda Petřík a
2: ahoj,
1: říká
2: ahoj.
1: Tady úplně neuvěřitelné věci, teda jako, mimo mikrofon.
2: Zdálo by se, že...
1: Už jsem to musel zapnout.
2: Jako. Zdálo by se, že Jarda vyráží do Německa, ale nejenom Gola Gianni tam evidentně jako stále funguje. Jarda vyráží těsně vedle a to je v Katovicích festival Nová muzika. Zároveň to je takový i gastrozážitek vyrazit do Polska, viď?
3: Je, já to tady asi nebudu rozebírat detailněji, ale jedeme si tam rozhodně užít i polské mini pivovary, řekněme ty nealkoholické, protože já úplně alkoholu neholduju, vy byste taky neměli, ale Poláci neuvěřitelně skvěle míchají chmelový nealkoholický piva s různýma přísadama, který byste nikdy neřekli, že můžou dohromady fungovat a ve výsledku je to taková tekutá zmrzlina.
1: Dokud si neřekl slovo zmrzlina s tím chmelem, tak vlastně jsem byl docela nalákaný. No,
2: říká ale se chléb národa našeho, ale zmrzlina národa polského prostě.
1: Protože ty to teda jakoby spojuješ s mlíkem ještě nějak, že jo?
3: No, ono to není jako mlíko, ale mlíko má v sobě nějaký enzym nebo něco takového, který je důležitý, aby se všechny tyhle složky dohromady propojily a tvořilo to takovou tu hustou, ten hustej, tu strukturu, do kterého strčíte brčku a prostě tam drží.
1: Jako do Jardovy moderace strčíte brčko, bude tam držet, dneska to bude zahuštěný.
2: Je to celý zahuštěný prostě, tak
3: ale
2: doufám.
3: My jsme se k tomu dostali, promiň, že nakonec nepůjdu v pátek do Fuchsu, jakkoliv tady budeme příští hodinku promovat skvělou akci, na kterou bych jinak rozhodně šel, protože Slickbacka, tohle Keňana a Frantíka Brodinského dohromady v back-to-backu slyšet prostě chcete.
1: Takže Gutter Club event, na který se můžete těšit zítra v pražském Fuchsu, ale Jarda tam nebude.
2: Takže vy si můžete užívat další pozvánku a taky vysílání s Jardou. My se loučíme. Mějte se krásně, páčko.
1: Ahoj.
4: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku? Stop, knihex je v červnu. V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus asi svátek, než na knižním jarmarku? Stop, knihex je v červnu. V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus asi narodil kdy na Ježíška, viďte.

Kšeftofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

La linea de punto sa 4 jedničky za námi, 6 minut po 11. ze studia Rádia Wave vás ještě jednou po Tereze a Filipovi zdraví Jarda Petřík. Budeme pokračovat s novinkovým matem 213 a songem pojmenovaným 2016 a zároveň taky v téhle hodince třeba Dukla, Archívny chlapec a nebo třeba Meluzína, abychom zůstali u té československé scény. Taky pro vás budu mít pozvánku na naši aktuální audioknihu, kterou můžete poslouchat na webu Rádia Wave nebo samozřejmě v aplikaci Můj rozhlas. No a v odpoledním čase, jak už jsme tady naťuknuli při předávce, takový krátký rozhovor s Kevuem a Domy Zako o zítřejší akci v pražském klubu Fuchs 2, kde se na stage za mixáky potkají francouzský producent Brodinský a Kenyan Slickback, a to byste si rozhodně neměli nechat ujít, pokud jste otevření všemožným žánrům a mixům, které nepostrádají pořád dostatečnou porci energie. No a určitě samozřejmě i další, nejenom koncertní, ale i jiné kulturní typy a třeba i ukázka z nejnovějšího dílu série Bedny a nebo z chudáčků. A tohle to už je Mat 213 2016.

0: Ruky hore, tohle byl YT a song pojmenovaný právě Put Your Hands Up. Od muziky na chvíli k mluvenému slovu a vlastně i do světa literatury, protože pro vás mám teď pozvánku a připomenutí, že na našem webu a taky v aplikaci Můj rozhlas aktuálně můžete poslouchat novou audioknihu. Napsali Ocean Wong a jmenuje se Na zemi jsme na okamžik nádherní. Vypravěč tohohle autobiografického románu v něm píše dopis matce, která si ho ale nikdy nepřečte, protože číst neumí. Vypráví o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, taky o dospívání ve státech, zatíženém chudobou a rasismem a taky o první velké lásce. Tuhle audioknihu můžete poslouchat do 26. července, jak už jsem zmiňoval, buď to na našem webu wave.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a tady je ukázka.
1: Začnu znova. Mami, píšu, abych ti byl na blízku, přestože s každým slovem, které napíšu, se ti vzdaluju. Píšu, abych se vrátil v čase na benzinku ve Virginii, kde si s hrůzou zírala na vycpaného jelena zavěšeného u záchodu nad automatem napití a stín jeho paroží ti padal na tvář. V autě si pak nepřestávala vrtět hlavou. Nechápu, co je to napadlo. To nevidí, že je to mrtvola? Mrtvoly se mají odklidit a ne takhle navždycky zůstat trčet. Vzpomínám na toho jelena. Jak si zírala do těch jeho černých skleněných očí a viděla v nich svůj odraz, celé svoje tělo pokřivené tím mrtvým zrcadlem. Tebou neotřásl ani tak bizarní pohled na zavěšenou zvířecí hlavu, ale skutečnost, že vycpaněna představovala stělesněnou smrt, která nekončí. Smrt, která neustále umírá, zatímco kolem ní procházíme, když si jdeme ulevit. Píšu, protože mě učili, že nemám nikdy začínat větu slovem protože. Já se ale nesnažil napsat větu, snažil jsem se dostat na svobodu. Protože svoboda není nic jiného než vzdálenost mezi lovcem a jeho kořistí.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A jestli se výhledově chystáte do nějaké galerie, tak třeba vám právě teď dám ještě nějaký další dobrý tip, pokud nemáte v hledáčku následující. V Brně v galerii u Dobrého pastýře vystavuje Kateřina Olivová pod názvem Everlasting Love. Tahle jedna z mála českých umělkyň, která jde vlastně proti všelijakým nárokům krásy a uměřenosti, což může překvapovat, uvádět do rozpaku a taky kolikrát pobouřit. No a výstava svým způsobem zachycuje tenhle tvůrčí princip a je takovým živelným průletem vrstvami a tématy celého autorčina archivu. Představuje její aktuální práce, z nichž některé vznikly speciálně právě pro výstavu Everlasting Love, symbioticky promísené s jejími staršími videoperformancemi. Každá ze třech místností galerie tvoří takovou samostatnou, ale přitom průchozí kapsly, koncentrující jinou flow. Kateřina Olivová, Everlasting Love v galerii u Dobrého pastýře v Brně. Teď dva tipy na vernisáže v Praze. Začneme v Meat Factory, kde můžete dneska zajít na zahájení výstavy Photo Futures 2026 a Dream of the X. Jednak přehlídka absolventských prací studentů ateliéru klasické fotografie a druhá sólový projekt tajvanského umělce, který se v kontextu historické události masového vysídlení Němců z Československa v roce 45 zaměřil na proces mezigeneračního předávání znalostí a zkušeností. Tyhle dvě výstavy dneska v pražském Meat Factory. A na vernisáž můžete zajít i do Archi Plus o 7:30, tam bude zahájena výstava Magdalény Pacákové Nic novýho nevymyslím. Jedná se o kresby a malby, ve kterých autorka propojuje starší i novější motivy, které původně vznikly jako návrhy na tetování. Autorka pracuje s recyklací starých motivů, z nich vytváří nové kompozice a příběhy a reaguje tak na vlastní potřebu tvořit, i když to zrovna nejde. Viz název výstavy Nic novýho nevymyslím. Magdalena Pacáková dneska, vernisáž od 7:30 v Archa Plus.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Řekni večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
4: A tady vidím kouka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
3: Miraj v O2 aréně. Zítra večer na ČT Art a v i vysílání.

Archívny chlapec. Cez kosti mrtvých v 11 hodin a 42 minut ve čtvrtečním on airu na Waveu. Pokračujeme do Londýna za zpěvačkou Lolou Young, kterou tak trošku vrátil zpátky na hudební scénu James Blake, alespoň to tak vypadá v souvislosti s novým singlem From Down Here, protože tahle zpěvačka má za sebou mimo jiné kolaps na pódiu a taky problémy s alkoholismem. No ale pak se dala dohromady a po předávání cen Grammy se ocitla ve studiu právě s Jamesem Blakem a prý zachvátila nová vlna inspirace, což je právě i zmiňovaná singlovka, jedna z našich aktuálních černových novinek v playlistu, ve které Young zpívá z pozice někoho, kdo chce změnit svůj život a taky opustit ty sebedestruktivní návyky. Zároveň se jí ale stýská po euforických momentech starého života. No a výsledek? Ten zní takhle. Lola Young from Down Here.

0: Teď jsme se prolezli Mlázím společně s Venktovkou 10 minut před čtvrtečním polednem, no a za chvilku zase bude kvílet Meluzína. A to doslova, protože právě od téhle skvadry pro vás budu mít singlovku Hlasy Meluzín. Jinak pokud vás Meluzína baví a ještě jste neslyšeli Radio Wave Studio Session, tak rozhodně doporučuji zavítat na náš YouTube kanál, kde naleznete záznam z vystoupení téhle kapely u nás ve studiu. No a do 12. taky ještě hen Oglet, a to s jedním vesmírným golfem. V příští hodině pak už mimo jiné avizovaná pozvánka na zítřek do pražského klubu Fuchs 2 na akci, kde si budete moct užít back-to-back set francouzského producenta Brodinského a Keniana Slickbacka.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Radiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Ahoj, tady kapela Meluzína.
4: A právě posloucháš Radio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Čelisti na filmovém festivalu v Karlových Varech, to už je samozřejmě klasika, živě 9. července. Naopak úplně poprvé Buchty budete moct zažít v Ostravě na Colors, to bude července 17. No a pokud to máte blízko do Uherského Hradiště na letní filmovou školu, tak vězte, že i tam najdete Radio Wave a některé z našich formátů, ať už je to Hotspot, Impact, Casablanca, anebo samozřejmě logicky taky Čelisti či Buchty. To bude poslední týden v červenci a jestli vám červenec přijde pořád ještě daleko, tak mám dva tipy v podstatě na tenhle víkend, dá se říct. Pokud se vypravíte na festival Kamenice, tak tam najdete 6. června i naši scénu a kromě jmén jako Cringe Prince nebo Matyášovi kamarádi si budete moct naživo užít Starter nebo Podhoubí. No a jestli to máte do severních Čech daleko, tak se můžete 7. června zastavit na brněnské edici festivalu Filtruj, kde na vás bude na augustiniánském opatství na Mendlově náměstí čekat mimo jiné taky Pavel Sladký se svým cestovatelským podcastem Casablanca. No a kde všude Radio Wave potkat i třeba v srpnu, anebo obecně během letních časů, tak to všechno najdete docela dobře shrnuté na našem webu a případně taky sledujte samozřejmě i sociální sítě Radio Wave, aby vám neuniknulo vůbec nic. Pokračujeme do Švédska, tohle je Tuvelu a její novinka I'm Your Girl, right?

0: My First Time Picture of Health, a jak jsem vám sliboval, tak teď už se budeme bavit o jedné ze zítřejších akcí, které můžete navštívit v Praze. Klubová noc Gutter Club, která startuje v 11 večer, na které se představí taky Francouz Brodinský a Kenyan Slickback. No a se mnou ve studiu dá se říct už dvojice, která má tuhle akci tak trošku na svědomí, nebo tak trošku hodně, Kevu a Domizako. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Čauko.
0: Proč Brodinský a Slickback? Měli jste je možnost vidět naživo? Máte tu zkušenost, jak tahle dvojice funguje v back to backu?
2: Já se přiznám, že já ne, ale vzhledem k tomu zvuku, který oba mají, vlastně si tak nějak tu dokážu relativně jako představit, ale samozřejmě podle mě budu dost překvapený stejně jako na místě, protože co si budeme povídat, on ten set pokaždý vypadá trošku jinak, není to úplně tvoje typický B2Bčko, jako by třeba předváděl Fred Again momentálně se svojí šílenou tour po Evropě, která je ale vlastně dost jako podobná na všech těch zastávkách, takže tady já čekám trošku větší bordel a trošku větší mes.
1: A zároveň ten projekt je docela nový, takže nebyla moc možnost si to vypočuť.
0: Já jsem zároveň ale našel, že tyhle dva už v roce 2022 vydali jako společný EPčko pojmenovaný Lossless, tak tam jsou asi prvopočátky jejich spolupráce. Ano.
2: Je to tak, je to vlastně první nějaká jejich společná produkce, která podle mě ani v té době neznačila úplně to, že by třeba v budoucnu měli hrát, jo? Že vlastně to podle mě vzniklo v rámci nějakého takového, nějaký chemie dobrý, než aby to byl jako nějaký plánovaný projekt, jakože tyhle dva producenti z něj takhle a takhle, takže by spolu měli dělat, spíš to byla taková potkávačka. Myslím, že ten Unsound za to hodně může, že se to trošku víc rozjelo a že vlastně jsou i bookovaný v rámci toho back-to-back setu.
0: No, který z těch dvou je váš favorit? Když byste měli na jednoho z nich jít, když by samozřejmě hráli jako separé sami.
2: Tak já mám jasno, takže to nechám na Domy teďka.
0: Ty máš Slickbacka, viď?
2: Ne. Ale je to vtipný, já totiž s Brodinským vyrůstám. Já s Brodinským vyrůstám ještě od jeho jako French Electro éry,
0: vlastně
2: ještě
0: pravda.
2: Víc začínal s Gesaflechsteinem, takže já fakt jako ho mám zažitýho od svých, já nevím, třeba 15 let a vlastně hrozně super vidět ten growth, protože i pro mě jako pro producenta DJ, který se tady v těch vodách pohybuje 15-16 let, tak vlastně je super vidět ta jakoby práce s tou identitou a s tím zvukem, jak vlastně člověk může růst a může se posouvat a může vlastně od velice líbivý taneční elektroniky skončit u velice jako gritty, neforemných, jako tvrdých, rapových beatů, na kterých jsou prostě lidi, který, o kterých jsem v životě neslyšel, ale z něj tak, že bych je chtěl poslouchat do konce roku. Ale teda pardon, do konce svého života takhle.
0: No je fakt, že Slickback tady před 20 lety nebyl, že? Co si budem na té první scéně, takže mohlo mě to napadnout, že ten Brodinský tam bude spíš.
2: Domy?
1: Pre mňa je to veľmi ťažká voľba. Keďže som minulý rok hrala so Slickbackom, tak asi volím Slickbacka
2: ja
1: momentálne.
0: Kde to bylo? Kde to bylo?
1: Bolo to v Novej Cvrnovke v Bratislave a bolo to len asi fakt, že chvíľočka spátky, nejaký november 2025.
0: To bolo v rámci Sharpe Festivalu nebo klubovka nejaká?
1: To je klubová noc.
0: No, Slickback a Brodinský tedy zítra dohromady. Co od toho tak vlastně jako čekat? Bude to podobný jako třeba to zmiňovaný 4 roky starý EPčko, protože na druhou stranu, co Slickback teďka dropnul v dubnu, ta Dextrada, to je jako rizí vlastně jako banger techno, big hole zvuk mi přijde.
2: Je to tak, no. Jako u toho Slickbacka asi se dá čekat lecos, protože musím říct, že začal poslední době primárně dost překvapovat v tom, jak vlastně se víc dostává do nějakého, já bych řekl, tanečnější, protože předtím to byl jako podle mě čistý noise a jako fakt jako předistortovaná 808ka a fakt jako by jsem tam nějaký kopák, ale teď mi přijde, že to chytá nějakou takovou taneční formu, což si teda všímám u víc těchto těch jako dekonstruovaných producentů, že si třeba i občas líznou toho 4x4, jakoby, a, ale já jsem s tím v pohodě, já vlastně sám v rámci toho jako růstu jsem k tomu víc jako přilnul taky, takže přece jenom ty základy té taneční hudby prostě v té 4x4 trošku jsou, takže na to jako plivat celoročně a celodobově je vlastně asi něco, co už dělat nebudu taky.
0: Takže bude to noizový, bude to špinavý?
2: Bude to mega špinavý.
1: Podle mě to bude taky nekompromisný hybrid a
2: yes.
1: Klap.
2: Nemluvě o tom, že přece jenom lokální support Balls a Taipei AM.
0: No a vy dva taky.
2: A my dva.
0: Co chystáte vlastně vy dva?
2: No, já mám dost velkou směs všeho možného, ale upřímně se tam nechávám dost otevřený dveře, protože chci vlastně tím, že budu vystupovat později v noci, tak vlastně budu sbírat to, co tam jako nadrobí po mě ty velký kluci, takže já se tam s tím budu muset nějak poradit, takže já si nechávám dvířka otevřený, ale můžeme slyšet asi určitě nějaký juke, nějaký breaky, možná i nějaký věci, které jsem rozdělal v posledních měsících, takže Nechme se překvapit.
0: Dumy za ko?
1: A já tím, že otváram, tak jsem se upriamila na taký ten trap, club, deconstructed, něco nie veľmi vysoko, high BPM. Ale všeho možně. Mm-hmm. Aj moja produkcia samozřejmě.
0: No a kolikátá je to vlastně noc, co by Gadr Clubu? Jakou máte historii?
2: No první právě.
1: Je to, to je premiéra.
2: To je první. Je to premiéra. My jsme právě přesně jako v rámci toho, že jsme tady měli tu možnost buknout tady ty dva, tak jsem si řekl, že by bylo potřeba k tomu vymyslet něco, co by vlastně nás tak trošku v nás nějak rezonovalo a zároveň jsme se taky chtěli trošku vrátit k tady těm jakoby hudebním náladám, protože mi přijde, že to tady v nějaký moment trošku pohaslo. Je tady samozřejmě silná jakoby experimentální scéna, která je super, ale chtěl jsem, aby to se vrátilo trošku do toho klubu i skrz nějaký ten jako maximalismus toho zvuku, protože teďka je to taky všechno hodně minimalistický, ať se to týká nějakých jako, nevím, těch 4x4, takže ty houseový a disco scény, to jako víme, že je omniprezentní, ale i v tom jakoby minimalističtějším zvuku, ten dubstep a i ty breaky, které se poslední době hrajou, mi přijdou, že jsou furt takový dost, nemůžu říct mellow, jo, ale prostě není tam ten ruch toho zvuku, těch frekvencí, toho prostě předistortovaného, překliprovaného prostě mixu, který přesně tady tyhle dva umějí a vlastně k tomu se ta nálepka Gutter Club docela hodila, přece jenom je to takový klubový chození kanálem a já to mám rád.
0: Takže kanálem v úvozovkách si zítra můžete projít ve Fuchsu, nebo vlastně ono to začíná hodinku před půlnocí, takže spíše až ta noc zpátku na sobotu. No a když se podíváme do budoucnosti, tak asi to ten nebude teda jenom one time only akce. Můžete už něco prozradit víc, co nás třeba čeká na podzim, nebo ještě něco přes léto plánujete?
2: Budeme tam mít ještě malou takovou jenom hostovačku v rámci Fuxu, v rámci Gutter Club DJ s nějakým jakoby lokálnějším supportem, ale budeme tam určitě mít ještě jeden tenhle ten večer. A podzim je zatím ve hvězdách, ale určitě bychom tam chtěli ještě jednu tečičku jakoby za nás dát, takže zatím neprozradíme, ale nějaký plány tam budou.
0: Dobrá, Bol Slop, Taipei 9000, taky Kevu a Domy Zako, které jste teďka i slyšeli mluvit o té zítřejší akci ve Fuchsu 2, kde se co by hlavní persony představí ve společném back-to-backu Francouz Brodinský a Kenyan Slickback. Já už jsem tady zmiňoval, že bych strašně rád dorazil, ale chystám se na novou muziku do Katovic, takže vám budu držet palce z Polska takzvaně.
2: Nádhera, ale Katovice,
0: budu rozhodně pozorovat Blavana a vy si užijte, vy si užijte zítra Fuchs, ať se dobře hraje a ať to všechno vyjde, ať přijdou lidi.
2: Děkujeme moc, pěkně. Užij novou muziku a posluchači, mějte hezký den.
0: Ahoj.
1: Majte se.

0: trap in the trap. Sugar honey iced tea. These bitches don't like me.
1: No, když si člověk řekne Sugar Honey Iced Tea, tak by si to docela dal, ale pokud si vezmete jenom první písmena z těchto slov, tak vám vyjde shit. No a co s tím, že jo? Tohle byla každopádně Princess Nokia a dost možná i tenhle song můžete naživo slyšet už v pondělí 8. června v pražském Lucerna Music Baru, kde se kromě Princess Nokia představí za domácí taky Arleta Helvana, když už tady zveme na ty blízké akce, které se konají v Praze. Ještě jednou se vrátím k tomu Fuchsu. Zítra od 11. večer klubovka Gather Club s Brodnický a Slickbackem, ale taky Keu nebo Domizako. No a ještě jednou se podíváme i do toho Polska. Pokud chcete, stále ještě máte možnost zítra vyrazit do Katovic na letošní ročník Nové muziky, kde Princess Nokia bude taky už v sobotu večer a kromě ní taky třeba Matthew Herbert a Monoko, kteří v loni vydali skvělou společnou desku. Bude tam třeba i Subtract, Dave Clark, Blavan živě, Kangding Ray živě a nebo třeba projekt Ego Death, který jste mohli zažít loni na podzim na Lunch Meet festivalu. Takže nová muzika tenhle víkend v Katovicích. No a my se vracíme zpátky do našeho playlistu. Před námi Chloe Moriondo, taky Thomas Hedden a Elfie Templeman. Tihle všichni v jednom tracku pojmenovaném Dizzy. No a následovat bude například i Laser Viking.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

Comeback zpíval Laser King v songu Your Body. No a kdo se vrátil na scénu po 13 letech, to jsou Borcov Kanada. Pro spoustu lidí, kteří tak nějak vyrostli na prvních releasech Warp Records a jménech jako FX Twin, Otecher nebo právě tahle skotská dvojice, hodně důležitý moment. To album pojmenované Inferno vyšlo teď na konci května, minulý týden v podstatě, a já jsem ho zatím slyšel dvakrát, musím říct, že jsem zatím spíš docela zklamaný, než že bych byl úplně nadšený z té desky. Nečekal jsem, že Boards of Canada jako extrémně promění svůj zvuk, to vůbec ne, ale spíš jsem doufal, že mě ty skladby tak nějak víc chytnou za srdíčko takzvaně. Uvidíme, kolik poslechů ta deska ještě bude potřebovat a jestli to tam nakonec zaklapne pro mě osobně. No každopádně je dobré si z té desky rozhodně nějakou tu novinku hrát. My jsme vybrali singlovku pojmenovanou Prophecy at 1420 MHz. A tuhle desku samozřejmě rozhodně doporučuji, jakkoliv z ní zatím nejsem úplně extrémně nadšený, ale třeba to bude Grover, uvidíme, uslyšíme. Tohle jsou každopádně noví Boards of Canada po 13 letech od předchozí desky Tomorrow's Harvest.

0: Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.

Georgia Smitha Popcaan, tam byl ten feeling, řekněme, z Karibiku a reggaetonové flow ve skladbě pojmenované Come Over. Ještě předtím jste poslouchali Mol Sullivan ve věci Eggshells, to bylo hned po 13. No a Howdy, už za chvíli se songem Try, Try, Try, tohle indie rockové duo z Nashvillu, které má venku z Bursu nový single a který si tady taky na Radio Wave rádi hrajeme, co by jednu z květnových novinek. No a nebude to jediná nová věc v téhle hodince, dočkáte se i Katarzie, která drpla nové album a ze kterého si hrajeme song Vařit, prát, šít a rodit. A z těch starších domácích českých nebo slovenských věcí Čáry života, taky 58Gs, Anet X, anebo Amélie Siba. Teď Howdy, Try, Try, Try a za pár minut taky ukázka z aktuálního vydání podcastové série Bedny, kde byla tentokrát zpovídanou americká klimatoložka Catherine Hayhoe.

0: Po Švédce Robina songu Missing You už je tady slibovaná ukázka z nového dílu série Bedny, která přináší rozhovory s odborníky z domova i zahraničí, a nejnovější zpovídanou byla americká klimatoložka Katrin Hayhoe, která v konzervativním Texasu přednáší o globálním oteplování. Jak mluvit o změně klimatu tak, abychom něčeho skutečně dosáhli, tak na tuhle otázku odpoví jedině Bedny. Celý díl na wave.cz a v podcastových aplikacích, a teď taky ukázka.
1: Catherine, let's start with a fictitious scenario.
2: Catherine, začněme fiktivním scénářem. Náš posluchač je u rodinného stolu a najednou se diskuze stočí k politice. Konzervativně smýšlející Streets říká, že změnu klimatu propaguje progresivní levice, která chce lidi kontrolovat. Jak nejlépe mluvit s takovým člověkem?
1: What's the best way to engage with such a person?
3: That is a great question, and it is one that often occurs where I live.
4: To je skvělá otázka. Tahle situace vlastně často nastává v Texasu, kde žiji, ale i v Kanadě, odkud pocházím. Vlastně jsem potkala lidi s vaší otázkou po celém světě. Začnu tedy souvislostí mezi politickým přesvědčením a odmítáním vědy, kterou jste naznačil v otázce. Tady opravdu začít musíme, protože nejde o nedostatek inteligence, vzdělání nebo znalostí. Za odmítáním změny klimatu často stojí politická ideologie. Důvodem je něco, čemu vědci říkají averze k řešením. Abychom vyřešili změnu klimatu, musíme se zbavit fosilních paliv. Nejde to jinak. Fosilní průmysl je ale velmi bohatý a propojený s politikou. Posledních 30 let tenhle průmysl politiky přesvědčuje, že je v jejich zájmu průmysl zachovat co nejdéle. Studie z různých míst na světě ukazují, že konzervativněji smýšlející lidé více pochybují o tom, jestli je změna klimatu vážná, a méně podporují klimatická řešení. Ne proto, že by je změna klimatu nezasahovala, ale kvůli tomu, že jim tato řešení připadají jako větší hrozba než problém samotný. Hádat se o realitě tak věc nevyřeší. Skutečný problém je, že si někteří lidé nemyslí, že existují řešení, která by změnu klimatu vyřešit mohla. Pokud vámi zmíněný strýc vznese téma klimatu u večeře, a já mám strýce, který přesně tohle udělal, zaprvé je důležité se s ním nehádat. O hádku totiž ve skutečnosti stojí. Téma vznesl, protože ho hádka může ještě více utvrdit v jeho současných názorech a přesvědčeních. Je to taková past. Chodíte lesem a okolo jsou listy, větvičky, ale víte, že je někde pod nimi díra. Nešlapte na ni. Pokud to uděláte, propadnete se.
1: Je v takové situaci vůbec nějaká konverzace možná?
3: Possibly, but not by arguing. So if someone really wants to argue with me.
4: Snad ano, ale hádkou to nepůjde. Když se se mnou někdo skutečně chce hádat, odpovím mu: omlouvám se, ale mýlíte se. Potom se ho zeptám na jeho rodinu, koníček nebo práci. Nehádám se, řeč odkloním jinam. Ale pokud má zájem o pozitivní, konstruktivní konverzaci, zeptám se: přijde vám, že je počasí poslední dobou trochu zvláštní? Ani jeden člověk mi na tohle neřekl ne. Vlastně jsem zažila podobnou konverzaci s českým inženýrem ve vlaku z Berlína do Prahy. Zeptal se mě, co dělám, já mu řekla, že studuji změnu klimatu. Zeptal se: jste si jistá, že je změna klimatu problém? Odpověděla jsem otázkou, jestli mu počasí přijde zvláštní. Řekl, že ano, a začal vyjmenovávat spoustu podivností českého počasí v poslední době. Odvětila jsem, že to je přesně, o čem mluvím. Řekl jste to vy, ne já. A potom se zeptal, co s tím tedy máme dělat? Jsem konzervativec. Do tohoto bodu je třeba se dostat. V tu chvíli dostanete příležitost mluvit o řešeních, se kterými i konzervativnější lidé mohou souhlasit. Řešení, která šetří peníze, přispívají k růstu lokální ekonomiky, zvyšují energetickou stabilitu a činí nás více nezávislými. Abychom ale o těchto řešeních mohli mluvit, musíme je znát.
3: But we have to be aware of what solutions those are to bring them into the conversation.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva divadelní tipy krátce před půl druhou. Začneme pozvánkou do Klitzperova divadla v Hradci Králové, kde je dnes od 19 hodin na programu představení Slučitelné díly, což je taková young adult kriminálka, anebo chcete-li rapové requiem za školáky v bývalém východním bloku. Jejichž život skončí na pracáku a v rukou exekutora. Jedná se o původní hru dramatika a režiséra Tomáše Rályše. A tohle drama vám navíc ještě doprovodí sound rapového dua Past. Dneska od 7 hodin večer v Klitzperově divadle. Z Hradce Králové do Prahy Peškovka zve na Princess of the Mlejn dneska v 7 hodin večer. Dozvíte se, jestli je všechno v pohádkách opravdu tak pohádkové a kdo je hodný a kdo zlý. Tohle představení ukazuje všechno to, co v pohádkovém světě neuvidíte. Ostrý střih, absurdní drama i vysoké herectví zabalené do hávu rockového koncertu. Aneb pohádka, jakou svět neviděl. Princess of the Mlejn dneska od 7 večer v Peškovce.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

Lip Kritik a song Lex Innocner za náma. A teď už Katarzia, pozvíma, neprýdem, nejnovější deska, ze které si co by novinku hrajeme věc pojmenovanou Vařit, prát, šít a rodit. Dost možná nejostřejší track, co se týče kritiky společnosti ohledně patriarchátu. Nová Katarzia.

0: RuPaul ve čtvrtečním onéru na Waveu pár minut před druhou odpolední. Za chvilinku zase trocha kytar, Amélie Siba Lockup, taky Black Country New Road se songem Besties a podíváme se i na jedny třešňové mraky. Když nám ty třešně už konečně dozrávají, takže vyražte na stromy takzvaně, pokud máte ve svém okolí nějaký ten sad, už se to tam rozhodně bude červenat.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Děláme vlny.

Usexual Afterglow, původně to měl být jenom nějaký v uvozovkách bonusový disk deluxe verze, ale nakonec regulární deska FKA Twix. A vy jste z ní teď slyšeli spolupráci s Pink Panthers za Mikem ve skladbě pojmenované Wild and Alone. Před námi za chvilinku Blade s novinkou Blondie, taky Big Thief nebo A$AP Rocky. Já bych vám rozhodně rád doporučil poslechnout nejnovější hotspot, který se věnuje tématu hledání bydlení a podnájmů, pronájmů. No, Sara Chabulka, Sima, Barbora Součková tohle rozebrali především v souvislosti s skupinami zaměřených právě na hledání podnájmů na sociálních sítích, kde kolikrát lidé, kteří vlastní ony nemovitosti, požadují i fotky, osobní informace a detaily z každodenního života lidí výměnou za šanci poskytnout jim právě střechu nad hlavou v podobě nějakého toho podnájmu. No a o zmíněných inzerátech, ale vlastně obecně o takzvaných bytových castingzích je nejnovější hotspot, ve kterém právě o tomhle tématu hovořila zasvěceně Táňa Zabloudilová, která se vlastně obecně krizi bydlení u nás v Česku dlouhodobě věnuje. Důležité téma rozhodně doporučuji poslechnout i jakožto člověk, který samozřejmě taky v minulosti nějaké to bydlení hledal a byla to půlroční práce s velmi nejistým výsledkem. Blade Blondie před námi právě teď. No a za pár minut taky něco veselějšího, ukázka z nejnovějších Chudáčků. Listen up. There is no before, there is after.

0: Vítejte domov můj, přesně na to se ptají chudáčci v nové epizodě. Zaměřila se totiž na češství a taky zkouší najít i jiné symboly českého národa, než jsou ponožky v sandálech v Chorvatsku a nebo kdekoliv jinde u moře. Moc se jim to ale nedaří a všechno nakonec skončí historkou z pláže s lahví Ožuska. Takže jako vždycky, nový díl právě teď na našem webu a v podcastových aplikacích a následuje i ukázka.
1: Ty díry jsou průměrem takový, že by se do nich vešel, řekněme přibližně
2: co?
1: Třeba banán. Třeba banán. Počkej, tak to.
2: O můj bože.
1: Jako opusti svý představy, prostě laskavě, úplně tady se tady úplně zhmotnilo teďkon to, co si představuješ. Jako by... A já jsem se začal stydět.
2: Ale naše historky se vždycky dotknou, bohužel.
1: Banánu?
2: Yes.
1: Tak jako když upozorňuješ na to, že jak máš velký nohy, nekonečně. O tom jsem nechtěl vůbec mluvit, o tvým penisu.
2: Cože?
1: Takže.
2: Přemýšlím nad tím furt.
1: Ne.
2: Bastard.
1: Venčím psa.
2: Jo, tak to začalo
1: vlastně. Sirius má takovou prostě super schopnost vybrat si na svůj fekální moment tu úplně nejmíň vhodnou nejen situaci, ale i místo. Takže já
2: vešlo
1: nad něčím
2: to.
1: Přemýšlím. A ano, už chápeš ten příměr k tomu banánu.
2: Je to uklízený, veď rovnou.
1: Najednou se koukám, že vlastně tak Siri se zastavuje, tak si říkám, dobrý, tak vyndávám pytlík. No jenomže jemu se povedlo...
2: To fakt trefit
1: úplně přesně přímo, to jako...
2: Genius.
1: Zapustit do
2: Vždycky
1: toho...
2: Vždycky to měl v sobě.
1: Do toho prostě, do té betonové patky. No jenomže od té doby, co není na barfu, ale žere granule, tak samozřejmě toho má v sobě jako výrazně víc. To znamená, že on nejenže naplnil tu dírku v té betonové patce,
2: hrnečku
1: tak on ji přeplnil, což upozornilo kolemjdoucího chodce na to, že se něco takového děje. A ten kolemjdoucí se zastavil... A sledoval, jak já...
2: Já to miluju, morální
1: jak,
2: oči.
1: Yes, jak já s tím naložím, přesně.
2: To
1: takže
2: mě zajímá,
1: já jsem
2: teda.
1: Musel nejdřív vyzbírat...
2: Koukám na tebe teda.
1: Vyzbírat to nahoře.
2: Mm-hmm.
1: A pak pán koukal...
2: Jak si poradí teď?
1: A nic neřek, jenom tak opravdu jako koukal.
2: No,
1: to
2: chci mít tohle rozhodnutí.
1: Doufám, že to tam nenecháte.
2: No jasně.
1: Což já jsem samozřejmě tam nechat nechtěl. Takže jsem druhý pytlík... navlíknutej na dva prsty a snažil jsem se prostě ten shit vydloubat z té díry v té betonové patce, což pochopitelně nejde. Takže pán, doufám, že byl spoko, protože jemu totiž vůbec nešlo o to, jestli
2: ne,
1: já to uklidím.
2: On miluje to vidět někoho v ponižující situaci.
1: Jo, přesně tak, takže podle mě on musí být úplně nadšený.
2: Podle mě to máme taky.
1: Ten má tak na týden vystaráno. Já jsem to samozřejmě nedokázal uklidit, protože to prostě technicky nebylo možný. Sirius u toho nadšeně koukal.
2: Ale vždycky může člověk udělat ten pocit, že hele, já půjdu domů, protože tam mám nějaký věci, kterým se vyřeším, a pak už se nevrátíš.
1: Protože tam mám speciální set na uklízení.
2: Mám takový kleště.
1: No.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O půl třetí pár koncertních tipů na dnešní večer. Začneme na jihu Čech v Budějovicích. Dneska, pokud zamíříte do Hluboka Široka, tak si tam můžete užít muziku od Šimanského a Niesnera a představí se taky projekt Štěk. Začíná se v 8 hodin večer. Mám ten pocit, že program je v rámci budějovického Majálesu. Z jihu Čech na jih Moravy Brno a Kabinet Mus zve na jednu legendu domácí scény v podobě Tonyho Ducháčka a kapely Garáž. Mohikáni undergroundu dneska po 8 hodině večer v Kabinetu Mus. A teď už samá Praha, nejdříve Eternia, kde proběhne hardcore metalový večírek s kapelami Spirit Crusher, Fear of Sin, Dream World a taky Dice Throw. Začíná se už v 7. V 7 hodin večer se otevřou dveře taky do Sub-Zero a tam si dneska můžete užít 6členou pražskou kapelu Cardboard Haze a taky The Ozone. Takže všechno možné od psychedelie až po alternativní rock. Sub-Zero od 7. Cargo Gallery na Vltavě dneska v 19.30 psychrock i altpop, jmenovitě Island Mint a Bad Karma Boy. Pod širým nebem v prostoru Vektoru Technická, tak tam se dneska představí Queer Country Ani Menome a taky Reverend Killjoy. Začíná se v 7 hodin večer. V punktu od 7 hodin band vycházející z propojení junglu a živé hudby, The Break Rolls a taky psychedelie v podobě kombinace funku, big beatu i alternativního rocku jménem Freak You. Ve Fuchsu dneska argentinský speed reggaeton a taky nějaké ty bubblegum dropy EQ a Candy Pumps. Začátek je v 8. No a to máme všechno. Pokračujeme s muzikou v playlistu Luen de Yakuza a nebo třeba Sam Handwich.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablancou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

Čečně by tenhle ten projekt zněl Sunkový Sandwich. Ve skutečnosti Sam Handwich v angličtině. Každopádně věc pojmenovaná Sloppy Time doznívá krátce před 3:15. A my pokračujeme za Američankou Blonde Shell a jejím novým singlem, který je taky docela dobrou slovní hříčkou. Hard has to work so hard. No a pokud máte rádi písně o přátelství, zradě a zároveň taky grungeovou energii a hlasité kytary, pak si myslím, že tahle novinka vás rozhodně nesklame. Blonde Shell.

0: Grimes ve čtvrtečním on airu na Waveu, za chvilku taky Holy Humberstone nebo třeba Pulp a ve studiu pár minut před třetí odpolední samozřejmě taky už proběhne v tuhle chvíli střídání za mikrofonem, dneska s Anou Mikulandovou, ahoj.
1: Ahoj.
0: A samozřejmě taky s pozvánkou na to, co mimo jiné vás čeká v dalších odpoledních hodinách dneska na Waveu. Já už jsem tady trošku zmiňoval minulou hodinku, že hotspot má hodně zajímavý téma, ale rozhodně se to hodí připomenout, protože nedostupnost a krize bydlení je prostě bohužel pořád evergreen.
1: Je evergreen a je takovým docela evergreenem i v našich feedech na sociálních sítích, protože právě tam mnoho lidí třeba bydlení schání a během toho hledání právě na těch platformách tak často sdílejí třeba fotky, životní příběhy a nebo další intimní informace a to právě ve snaze trošičku si získat třeba více pozornosti, více toho o sobě prozradit a třeba snáze získat střechu nad hlavou. Nový díl Hotspotu tohle téma se ho chopí a ptá se, co nám digitální stopy bytové krize říkají o důstojnosti, nerovnostech a třeba i o tom, proč dnes hledání podnájmu často připomíná práci na plných úvazek. No a v Hotspotu neuslyšíte jenom Báru a Sarah, ale tentokrát taky novinářku a publicistku Táňu Zabloudilovou, která se právě na téma bydlení a toho, co říká o našem třeba sociálním statusu, zaměřuje.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že naposled, když jsem se stěhoval, tak jsem hledal půl roku bydlení. Jaký ty máš rekord?
1: Já jsem měla bydlení docela v pohodě, protože nebydlím daleko od Prahy a případně i tady jako bydlení taky v pohodě, ale když jsem hledala nebo pomáhala hledáním třeba pro nějaké moje kamarády, tak to bylo docela oříšek. Hlavně co se týče nějaký ceny, nějakého budžetu, rozpočtu, jak ho udržet a aby to i bylo něco, řekněme, smysluplného a ne nějaký, můžu říct, krcálek ve sklepě.
0: Kterých je mimochodem čím dál víc. Tak odpoledne s Anou Mikulandovou, mějte se krásně, já se těším zase příští týden.
2: Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Je 15:05, posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave, kde právě v tento okamžik začíná dnešní další On Air, u kterého vás teď už vítá a zdraví Anna Mikolandová. Stejně jako Jarda Petřík v předcházejících hodinách vás i já nyní budu provázet vysíláním Waveu a mám velkou radost, že před sebou máme opravdu opět velmi nabitý program. Takovým jeho zlatým hřebem bude určitě nová epizoda našeho podcastu Hotspot, na kterou jsme s Jardou před pár minutami zvali. Pokud vám ale tahle pozvánka utekla, tak dnešní Hotspot se bude věnovat dalšímu fenoménu z našich feedů. Na sociálních sítích mnoho lidí hledá bydlení. Často je to dlouhé hledání, u kterého třeba sdílejí svoje fotky anebo soukromé informace. O tom, jak nedostupnost bydlení vstupuje do našich feedů, bude v novém Hotspotu mluvit novinářka a publicistka Táňa Zabloudilová. Hotspot nás čeká přesně ve 4 hodiny odpoledne. Kromě toho jsou před námi taky ukázky z dalších pořadů Rádia Wave. Dnes to budou Houpačky a samozřejmě i skladby z našeho playlistu. A do něj zamíříme i teď krátce po 3. hodině a čeká nás rovnou jedna nedávná novinka. Stojí za ní Rostam, bývalý člen kapely Vampire Weekend a taky vyhledávaný producent, který na nový desce, která taky nedávno vyšla, spojil síly mimo jiné se zpěvačkou Kléro a společně s ní se představili na skladbě s názvem Hardy, která nás právě teď čeká. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Mexicko-filipínský kytarista usazený v Los Angeles. Můžete ho znát třeba z kapel iDress, Sims nebo US Velvet a právě od těle z těch skupinových projektů často odskakuje právě i třeba k tomuhle svýmu osobnímu. Tohle to byla skladba Girls on Trees Don't Cry v 15 hodin a 16 minut a před náma je slíbená ukázka z podcastu Houpačky. Do nového dílu Houpaček si moderátorka Michaela Sladká pozvala odborníka na digitální technologie a AI Karla Klatovského. Myslím si, že nedává smysl zakazovat něco, co je dneska naprosto běžné, říká v nových Houpačkách Karel Klatovský. Jak používat AI bezpečně a na co si dát pozor a na co by expert umělou inteligenci nikdy nepoužil, tak to a mnohem více se dozvíte právě v nových Houpačkách. Celý díl najdete už teď na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a já mám tady pro vás rovnou krátkou ukázku.
1: Má za vás smysl si třeba ještě teď trošku říct něco o vůbec zákulisí umělé inteligence, jak to funguje a takhle? Myslíte si, že jsou tam třeba pro rodiče nějaké užitečné informace?
2: Ono asi možná ta nejzajímavější je to, že to je vlastně jako pravděpodobnostní model. To znamená, že ono to vlastně, když to generuje texty, tak ono to nezná významy těch slov, ale vlastně jenom na základě pravděpodobnosti to řekne vlastně jako další slovo, jako kdybych já vám řekl třeba větu doplnit, dnes je hezký, tak 95% lidí řekne den a protože ona to má takhle načtený, tak vlastně protože z 95% pravděpodobností by tam byl den, tak to nám doplní a dokonce to nedělá na základě celých slov, ale jen takzvaných tokenů jako částí slov. Jo. Takže maximálně můžeme říct jenom, že, jako, že to je pravděpodobnostní model a že ta AI vlastně jako v těch základních modelech neví, co píše a nerozumí, tomu nemá žádný vědomí, svědomí a tak dále. No.
1: Jak byste naopak s umělou inteligencí nepracoval? Co byste třeba po ní nechtěl, na co byste ji určitě nepoužíval a proč?
2: Ono se to za poslední dobu jako hodně změnilo. Já třeba osobně jako rodič a i vím, že i třeba některé takovéhle jako aplikace existují, tak určitě bych třeba nechtěl, aby mi AI četla pohádky dětem před spaní. To je věc, kterou si myslím, že je potřeba jako dělat osobně. Určitě bych jako rodič otevřel se svými dětmi a otevírám se svými dětmi témata, že prostě když zažijou na internetu třeba právě nějaký ten nepříjemnou situaci, jako je třeba ten nenávistný obsah a podobně, tak ať nejdou za AI. Témata týkající se zdraví a zdravotnictví, vidíme, že spousta uživatelů tohle třeba zkouší vlastně jako řešit nějaké své zdravotní problémy s umělou inteligencí. Dřív se to řešilo s internetovými vyhledávači, dneska se to řeší s AI, tak to je asi věc, která určitě je potřeba, aby zůstala v rukách odborníků.
1: No jasně, a vy navíc někdy nemáte ani na vybranou, že jo? Když zadáte do vyhledávače vlastně jakoukoliv otázku, tak první, co se dozvíte, AI souhrn.
2: Je to tak, vlastně většina těch velkých firm, která poskytují vlastně ty vyhledávače, tak během posledních měsíců tam zadala i ten AI souhrn, ale vy se můžete přepnout, vlastně můžete odskrolovat níž, ale uvědomit si, že ten AI souhrn je to, co je vlastně generováno tou generativní AI, která může dělat chyby.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 15 hodin 29 minut posloucháte odpolední on air na Rádiu Wave a v tento čas je tady teď rubrika Kulturistán. Dnes nás čekají pozvánky do kina, čtvrtek je totiž dnem filmových premiér a hned několik nových filmů nás teď taky čeká. Jedním z nich je film Backrooms, což je nový horor, za kterým stojí začínající režisér Kane Persons a který vychází z jeho YouTubeové série. Jedná se o nedávnou novinku v českých kinech, kterou by si určitě milovníci a milovnice tohoto žánru neměli nechat ujít. Backrooms promítá dnes třeba univerzitní kino Skala, a to v 17 hodin a 30 minut. V Brně v univerzitním kině Skala poté v 8 hodin následuje snímek Přísahám, že za to nemůžu, což je další novinka v našich kinech, která přináší silný příběh natočený podle skutečného osudu Johna Davidsona, muže s Tourettovým syndromem. Náchod a kino vesmír je naše další zastávka a ta nám přináší v 5 hodin taky novinku pro všechny, co milují horory, a to je snímek Posedlost. Kinocentrum v Bruntále také v 5 hodin Vládci vesmíru, celovečerní dobrodružný film režiséra Travise Knighta, a v 19.45 následuje nový Scary Movie. Na závěr zamíříme do Prahy. První zastávkou bude kino Kavalírka. Tam dnes v 6 hodin promítají Aftersun, což je můj oblíbený film s Paulem Mescalem z roku 2018. Krásný a srdce drásající příběh o jednom pěkném létě a vztahu mezi otcem a dcerou. Rozhodně doporučuji, pokud jste ještě Aftersun neviděli, tak dnes v 18 hodin v kině Kavalírka v Praze máte možnost se na tenhle ten snímek podívat. V 8 hodin potom Kavalírka nabídne ještě snímek Amadeus od Miloše Formana. A na úplný závěr ještě jedna zastávka v Praze, a to konkrétně v kasárnách Karlín. Počasí už nám přeje a přeje taky tomu, abyste vyrazili do nějakého toho letního kina. A právě v kasárnách Karlín jedno takové promítání dnes plánují, a to konkrétně v 9 hodin. Tam můžete vidět snímek Zběsilost v srdci. To už je vše z tohoto filmového Kulturistánu a my se teď v 15 hodin a 32 minut vracíme zpět do odpoledního on-airu, kde nás teď čeká třeba Metro Boomin, Future a Don Toliver a nebo Vojtík.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na Rádiu Wave.

0: Posloucháte Radio Wave, máme 15 hodin a 39 minut. Tohle je Vojtík, slovenský hudebník, který před pár lety zaujal český i slovenský publikum skladbou Detvianský sen, která nám právě teď v odpoledním on airu pomalu doznívá. Tahle skladba se stala hitem léta roku 2023 a od té doby má za sebou Vojtík spoustu skvělých velkých akcí. Vystoupil třeba na slovenském festivalu Pohoda. Léto manifestujeme, oslavujeme nejenom s Vojtíkem a s hezkým počasím, ale taky už s jednou brněnskou akcí. I tohle léto se tradičně spojí Fléda, Spektrum a Fraktál v Brně na útulné zahrádce ve Vnitrobloku k už zaběhlým listening sessions a promítání. Tam letos přibude i série venkovních koncertů a právě na tom úplně prvním, který se koná dnes, tak vystoupí Vojtík, kterého jste aktuálně slyšeli z playlistu Rádia Wave. Koncert ve Vnitrobloku u Flédy proběhne už zítra v 8 hodin večer, takže pokud jste zítra v Brně nebo jo v okolí a rádi byste si Vojtíka užili i naživo, nejenom v našem playlistu, tak určitě zamiřte do Flédy. No a my teď z Brna míříme zpět do odpoledního on airu a do playlistu, ve kterém dále pokračujeme a z něj teď novinka Pigment, pak si dáme Prázdniny a na závěr Genesis Houseu.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Odpolední on air na rádiu Wave, přesně v 15 hodin na 50 minut a jak jsem v úvodu vysílání slíbila, dnes nás čeká nový díl podcastu Hotspot. Na sociálních sítích lidé sdílejí fotky, životní příběhy a intimní informace ve snaze získat střechu nad hlavou. Nový díl Hotspotu se ptá, co nám digitální stopy bytové krize říkají o důstojnosti, nerovnostech i o tom, proč dnes hledání podnájmu často připomíná práci na plný úvazek. O tom, jak nedostupnost bydlení vstupuje do našich feedů, bude v Hotspotu mluvit novinářka a publicistka Táňa Zabloudilová. Aktuální díl Hotspotu nás čeká už za malý okamžik, tedy přesně ve 4 hodiny odpoledne. Do té doby ještě zůstáváme v playlistu Rádia Wave a z něj třeba Japanese Breakfast a nebo Jantran a Kvítek. Hezký poslech nejen našeho playlistu, ale samozřejmě i premiérového Hotspotu vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
2: Stop, knihex je v červnu.
3: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte.
1: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
3: A pomlázka asi je, když padá listí, vidíte.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
5: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Děláme vlny.
1: Souvislost mezi duševním zdravím a prostě prekaritou v tom bydlení je obrovská. Přece když ten byt nezdědíte, tak to jako není vaše chyba. Když jste jako nájemník, tak to prostě není vaše chyba. Tohle je nějaký regres, tohle je, že jdete jako zpátky. Jo. V Londýně říkají o bydlení, že to je, že jdete jako před královnu Viktorii, pokud jako přijímáte takovéhle podmínky k bydlení.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahojky.
4: Ahoj.
3: Já jsem Barbora Součková.
4: A já jsem Sarah Abulkasim.
3: A společně vás vítáme u další epizody pořadu Hotspot, kde se snažíme nahlížet kriticky a v kontextu na trendy a fenomény, které na nás na sítích dennodenně vyskakují. Sáry, dnešní téma si zpracovávala ty, tak na co se můžeme těšit, prozrať nám.
4: Dnešní díl se bude věnovat krizi bydlení, takže takový trošku depresivní téma. A vlastně tomu, jak se propisuje do online prostředí, protože na sítích vídáme videa lidí, kteří třeba zoufale schánějí byt a narážejí na úplně bizarní nabídky nebytových prostor za nesmyslné částky. Na to si určitě taky narazila. Mm-hmm. Do toho ve facebookových skupinách se z inzerátů na bydlení často stává něco mezi seznamkou a castingem, kde vlastně lidi směňují svoje dost soukromé informace za šanci vůbec získat střechu nad hlavou. Takže jsem si říkala, že je na čase si to trochu kriticky rozebrat.
3: Přesně, jak si to hodně trefně popsala tím castingem nebo seznamkou, je to rozhodně jako něco, co teď mám třeba konkrétně na Facebooku docela často na té hlavní stránce. A z těch inzerátů vlastně jde vyčíst strašně moc, včetně toho, jak velký tlak na ty lidi, kteří hledají bydlení, ta situace celkově klade a já fakt jako pochybuju, že komukoliv je příjemný sdílet tolik intimních detailů s úplně cizíma lidma, jenomže když prostě potřebuješ někde bydlet, tak ti nic jiného nezbývá, takže se fakt těším na to, jak tohle téma pojmeš.
4: No a přesně, bohužel je to tak, že se pronajímatelé často rozhodujou podle nějakých sympatí a dojmů právě z těch pár vět nebo fotek, takže tenhle typ sebeodhalování může lidem pomoct projít aspoň tím prvním sítem. Ale když se na to podíváme z hlediska důstojnosti i nějaký jako základní spravedlnosti, tak je to hodně problematický. Takhle by prostě přístup k bydlení vypadat neměl.
3: Jasně, no.
4: A i proto jsem si pozvala novinářku a publicistku Táňu Zabloudilovou, která se politice bydlení dlouhodobě věnuje. Ale nejdřív si pojďme dát naší úvodní rubriku Hot or Not.
2: Hot or Not.
4: Tak jo, Baru, co tě za uplynulý týden zaujalo? Co bys zarámovala jako svoje hot?
3: No, já jsem přemýšlela o tom, co bych tu ráda vypíchla a nemůžu jinak, než zmínit nový podcast, který máme tady na Waveu a jmenuje se Fasády, tvoří ho Alena Harciníková a teďkonc už má venku třetí díl. A mně se ten podcast strašně líbí, je to podcast o architektuře, urbanismu a veřejném prostoru. A Alča je hrozně super, strašně mě baví ona jako autorka. Je hodně v terénu, prokládá svý rozhovory takovýma jako reportážníma částma, kterými přijdou neskutečně osobitý, autentický a celkově se vlastně zabývá hrozně super tématama, jako třeba tím, jak se v současnosti proměňují sousedský vztahy a jak se vlastně v okolí, kde bydlíme, vlastně združujeme nebo spíš nezdružujeme do komunit. Nebo teďko poslední téma, který mě hodně zaujal, je o veřejných záchodcích a jejich dostupnosti. Mě třeba překvapilo, že veřejné záchody by ve městě měly být dostupné každých 5 minut, což rozhodně není příklad Prahy. Takže doporučuji Fasády, puste si je.
4: Jo, já se přidám ke chvále, protože téma přesně jako sousedské vztahy mi přijde extrémně důležitý nějakým způsobem rozpracovávat. Trošičku to navazuje i na téma, který máme dneska v hotspotu, protože mi přijde, že ty sousedské vztahy přesně nemají ani jak se vyvíjet, protože ti nájemníci se v bytech tak často vlastně proměňují, že ani nemají čas se nějak jako zakořenit a společně se setkávat a je to určitě něco, co mi vlastně dost chybí.
3: Rozhodně, no. No a Sáry, jaký je tvoje hot? Já mám teda tip jeden, tak jsem zvědavá, co řekneš.
4: No, Matovo album nové to není,
3: myslela,
4: ale mohlo by, protože je skvělý, takže to můžeme...
3: Hrozně jsem ho od tebe očekávala.
4: No, tak to můžeme brát jako další takovej tip, protože ale, ano, bavilo mě.
3: Ale jako už jsme s tím Matem hrozně otrávní.
4: Já jsem si říkala, že to trošičku obměním.
3: Tak co to teď je?
4: Tak, já jsem si jako hot vybrala takovej mystery hororovej seriál s názvem Cesta ven, který pojednává o skupině lidí, která uvízne v městečku, odkud není úniku a každá v uvozovkách cesta ven tě nakonec vlastně dovede zase zpátky. V noci tam navíc vylejzají takový podivný vraždící bytosti, který hlavně nesmíš pustit dovnitř, protože jakmile jednoho pustíš, tak je to jako by ostatní měli takovou propustku a můžou tam jít vyvraždit všechny. Což zní trošičku ano. Každopádně z toho strašně sála ta stísněnost a bezvýchodnost situace a zároveň se tam postupně odkrývají pravidla toho světa, což mě hrozně baví. Postavy jsou za mě docela dobře napsaný a tou napínavostí mi to hrozně připomíná můj oblíbený seriál Lost, tedy Ztraceni, kdy jsem po skončení dílu nebyla schopná si hned nepustit další díl. Takže je to takový doporučení pro všechny lidi, co mají rádi binge-watching.
3: To mám rozhodně já. Nekoukám na seriály jinak než v kuse, takže asi do toho půjdu. Děkuju za tip.
4: No a Baru, teď jsme si zmínili, co nás zaujalo, ale zajímá mě samozřejmě i to, co bys zhodnotila jako not.
3: Minulou neděli, to znamená 28. května, byl Mezinárodní den menstruace. A já jsem viděla na Instagramu takovou grafiku, kterou udělala organizace Consent a ona vlastně upozorňovala na to, jak je menstruace v České republice stále tabuizované téma, což je rozhodně věc, která je not, takže si říkám, že by bylo možná fajn zkusit tyhle tabu trochu narovnat, změnit je právě tím, že o menstruaci budeme mluvit, protože na to tam mimochodem taky upozorňují, že jenom 6% českých žen dovede o svoji menstruaci mluvit otevřeně, což je hrozně malinkatý číslo, zároveň se to odráží i do toho, jakým způsobem se o tom třeba mluví na základních školách mezi mladšími žákyněmi nebo celkově lidmi, kteří menstruují a tam třeba mě hodně zase zarazil údaj, že 3 z 10 českých dívek se na základce o menstruaci jako nějakém prostě nejpřirozenějším procesu našich těl nedozví vůbec nic. Takže to je za mě jako hodně not. Přitom zároveň ale od letoška tohoto roku platí nová vyhláška, která zavedla povinný menstruační pomůcky na školních záchodech, na základních školách, ale i na středních, což je strašně super krok, takže za to jsem hrozně ráda, že se v tomhle tom aspoň nějaký menší posun udělal, ale vlastně celkově pořád to velký tabu okolo menstruace je not, takže tak.
4: No ta vyhláška je super, velký díky Sola pomáhá, která to do těch škol dostala.
3: No ale Sáry, každopádně co tvoje not?
4: Moje not, jak ráda říkám, mě zvedlo ze židle a je to vlastně nová kampaň pražského dopravního podniku k 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v Praze. Ta se vlastně objevila nejenom na sociálních sítích, ale momentálně i v samotných ulicích Prahy můžeme potkávat autobusy a tramvaje se sloganem Identifikuji se jako trolejbus.
3: Co to pro boha je?
4: Je nutný teda zmínit, že fráze Identifikuji se jako se dlouhodobě používá ke schazování trans a nebinárních lidí. Já jsem si dohledávala, co tedy uvedla samotná společnost, čím to odůvodnila a prý mělo jít pouze o reklamní nadsázku, kdy s tímto sloganem odkazující na trolejbus jezdí autobusy a tramvaje. No blbost.
3: To je strašný úplně. Já jsem teda tuhle kampaň ještě neviděla, ještě jsem ji nezaznamenala, ale přijde mi to úplně přes čáru tyhle věci. A vlastně mě to překvapuje po tom, co vlastně třeba v kontextu dopravních prostředků a nějakých kampaní jsme třeba viděli právě už zmíněný Consent, který udělal úplně super kampaň, takže jsem si myslela, že dopravní podnik už je trošku někde jinde v tomhle tom, tak evidentně ne, evidentně se ponaučil přes opačným způsobem, tak to je strašný not, no.
4: not a myslím si, že taky dobrá připomínka, že Pride Month, měsíc
3: hrdosti.
4: Hrdosti, ano, který připadá na červen, tím pádem zrovna probíhá, je pořád víc než potřeba.
3: Ano, je, takže hezký Pride Month všem. No ale já už se pro teď asi rozloučím, takže Sáry, ahoj.
4: Tak ahoj, Baru. A my už se teď pojďme vrhnout na rozhovor o krizi bydlení a o tom, jak se otiskuje do našich feedů. Dnešní hostkou Hotspotu je novinářka a publicistka Táňa Zabloudilová, která se dlouhodobě zabývá tématem bytové krize. Táňo, ahoj, moc díky, že jsi udělala čas.
1: Ahoj, díky za pozvání.
4: V posledních letech se boj o střechu nad hlavou výrazně přesunul na internet a získal tam docela takovou zajímavou dynamiku. Když si člověk projíždí facebookové skupiny s bydlením, hodně to připomíná spíš takovou seznamku nebo casting. Poptávající tam sdílí svoje fotky, hodně intimní informace o své povaze, o svém životě, jenom aby vlastně prošli takovým tím prvním sítem. Jak vlastně vypadá ten bájný ideální nájemník nebo nájemnice, do kterého se tam všichni snaží napasovat?
1: Mě to přivádí trošku na vzpomínky, protože mám pocit, že zhruba v době, kdy jsem se tím tématem nějak začala zabývat, to už je víc než 10 let, zhruba takový rok 2013, dejme tomu, tak mě tehdy to téma zajímalo v souvislosti s jinými evropskými městy, třeba Berlínem, Londýnem a tak dál, kde jsem právě zjišťovala, že ta situace už tehdy byla taková dost podobná tomu, co popisuješ. Pamatuju si, že nějaký byt v nějaké známé čtvrti v Berlíně přilákal tolik nájemců, že tam byl člověk, který ho pronajímal s megafonem, tam dělal prohlídky a vůbec jako kolovali takové prostě tehdy jako lehce šokující zprávy o té situaci v těch evropských velkých městech. Já jsem si tehdy říkala, to je jako vlastně docela závažný problém, moc nechápu, jak ty lidi v těch městech takhle žijou a u nás mi přijde, že to začíná být podobný a že by to mohlo být podobný. No a teď jsme jakoby přes 10 let později a je to u nás horší. A je to vlastně mnohem vyhrocenější. Dneska je pro člověka, který nevlastní byt, to v Praze ta situace fakt jako méně ještě komfortní než třeba v tom zmíněném Berlíně. A ty se ptáš, jak vypadá ten bajný ideální nájemce, no? Že to vlastně vypadá, jako kdyby se všichni teda snažili napasovat do nějaké škatulky. A chápu, proč se tak ptáš, je to vlastně s nějakou ironií, zároveň si myslím, že bychom měli se trochu snažit se právě přesně takhle neptat. Jo, že to vlastně nemá být ten konkurs a nikdo není ideální ani nájemník, ani pronajímatel. Měli bychom se ptát na to, jako který nájemník a hlavně teda který pronajímatel vlastně splňuje všechny povinnosti, které by měl splňovat, jestli dodržuje právo, jestli dodržuje zákony. Vlastně by to neměla být vůbec jako nějaká věc, která je odvislá od naší identity. Každý má právo bydlet adekvátním, zdravým způsobem. Je úplně jedno, kolik je vám let, nebo kolik máte dětí a tak dále. A je dobré se vlastně orientovat v tom vždycky, co jsou vaše práva a povinnosti jakožto nájemníka i jakožto pronajímatele. Jasně, určitě jako některé nějaké absurdní věci prostě v tom bydlení nejsou možná, nemůžete v bytě chovat prostě koně třeba, ale já si myslím, že tohle jako každý ví, že každý nějak jako intuitivně si dokáže uvědomit, co jsou asi domácí zvířata a zároveň takové ty věci, které třeba často kolují po sociálních sítích, že dneska pronajímatelé chtějí po lidech, kteří by rádi bydleli v jejich bytě, takže často právě nebývají v souladu se zákonem. To znamená, vy třeba můžete si domů vodit, jaké chcete návštěvy. To by vám pronajímatel neměl nějak jako zakazovat. Jasně, že pokud chcete s těma návštěvama dělat třeba dlouho do noci nějaký hluk a dělat večírky, tak to už jako jiná věc, ale to bych taky řekla, že intuitivně víme. Jo. Zároveň pronajímatel vám ani nemůže mluvit do toho, jako s kým v tom bytě budete bydlet, jo? Kolik, já nevím, dětí v tom bytě bude a tak dále. Jo?
4: Já se právě takhle hloupě ptám, protože když jsem si pročítala ty inzeráty, tak tam hodně často se opakovaly podobné fráze, jako jsem tichá, spolehlivá, domů se chodím jenom vyspat, většinu času trávím v práci, o víkendech bývám pryč. Že to na mě působilo, jako by vlastně ten ideální nájemník nebo nájemnice v úvozovkách velkých. Byl teda někdo, kdo tam vlastně ale vůbec netráví žádný čas. A říkám si, jak jsme se dostali do téhle fáze, kdy vlastně člověk musí poukazovat na to, že vlastně vůbec není člověkem, aby vůbec mohl dostat nějaký byt.
1: Jasně, ty popisuješ situaci, kdy se chováme nějak jakoby nesebevědomně, kdy už se tak jakoby přikrčíme, že se jako tváříme, že budeme jenom taková malá myška v tom bytě, o které jako nikdo nebude vědět, ale je to vlastně absurdní. Ono by to mělo být jako každému jedno, kolik času v tom bytě trávíme, nebo jo, pokud ho nepoškozujeme, tak co tam děláme, no. Dostali jsme se tam jednoduše tím, že víme, že je bytová krize, že vlastně je nedostatek nějakého bydlení, kde by se dalo bydlet za nějakou rozumnou cenu a všichni hodně soutěžíme na tom trhu a tak se snažíme vlastně nějakým způsobem strhnout na sebe tu pozornost, že my asi třeba budeme nějaký jako třeba i cool jako nájemník, jo, že taky to často pochopitelně necháváme zahrát nějaký náš jako sociální kapitál, protože prostě v té době, kdy těch bytů je málo, tak vždycky existuje šance, že někdo, koho na těch sítích máme, tak si to přečte a spojí nás s někým, kdo zrovna pronajímá nějaký byt a vlastně můžeme se vykašlat na všechny jako bez realitky a s reality a tak a sehnat si to jako přeznáme, takže se tam tak nějak jako snažíme vylepšovat prostě, ale je to jako smutná situace, my bychom prostě v té situaci neměli být a neměli bychom se jako do toho vlastně nutit, no.
4: Když ale pořád zůstaneme tedy u těchhle v uvozovkách bytových castingů, tak kdo tam nemá vlastně šanci projít? Koho to diskriminuje automaticky?
1: No, tak bohužel je to jako jasné. U nás v Česku nejvíc diskriminují Romové. My, když se podíváme do jakékoliv české vyloučené lokality, tak tam většinu toho obyvatelstva budou tvořit Romové, protože zkrátka to bohužel pořád funguje tak, že když tihle lidé zavolají na nějaký inzerát, představí se romským jménem, tak mají prostě minimální šanci, že jim někdo pronajme byt a oni jsou bohužel odkázáni na takzvané obchodníky s chudobou, to znamená lidi, kteří jsou ochotní jim ten byt anebo jako místo na ubytovně pronajmout, ale za nějaké právě přemrštěné peníze, které oni jsou schopni vlastně dodat díky dříve příspěvkům a doplatkům na bydlení, teď už vlastně jakoby funguje ta super dávka, ale zkrátka jo, je to tady tenhle ten jako strašně jako až bych řekla fakt jako tragický způsob, jakým my vlastně ignorujeme tu situaci toho, že oni jsou diskriminovaní a necháváme jako úplně na pospas lidem, kteří vlastně na tom staví biznis, jo, tam je jako x věcí, které by se s tím dali dělat, museli by se dneska už dělat tak nějak jako všechny dohromady, protože ta situace je strašně zanedbaná. Ale jako pokud se ptáš takhle, tak určitě jako nejvíc Romové, ale samozřejmě jako řekla bych kdokoliv, kdo patří k jinému etniku nebo k jiné národnosti, nebo má i podle mě jenom třeba nečesky znějící jméno, nebo je třeba možná někomu vadí i jako ženy, že jo, víme, že prostě ženy prostě jsou proti mužům, jsou diskriminované. Je to jako různé, jo. Já mám pocit, že když jsem hledala byt, byla jsem těhotná, že mi to pomáhalo, jo? Že někteří lidé, když vidí prostě mladou rodinu a těhotnou ženu, takže si říkají, že to budou víc bezproblémoví nájemníci, ale vlastně jako každý ten pronajímatel je jiný, každý má jako nějaké jiné preference a diskriminuje se určitě různě. No.
4: A existuje nějaká legislativní ochrana proti těmhle diskriminacím?
1: My máme antidiskriminační zákon. No, je to vlastně jako nezákonné diskriminovat, jenom prostě ten antidiskriminační zákon nám úplně nepomáhá řešit tu situaci. Před lety na to upozorňoval úřad ombudsmana, nebo tehdy ombudsmanky Anny Šabatové, že oni vlastně dokazovali a dokázali, že to tak fakt funguje, že když vy zavoláte, prostě představíte se tím romským jménem, tak ty vaše šance prostě jako letí dolů na tom bytovém trhu. Ale bohužel ten antidiskriminační zákon nám jako nepomáhá tu situaci řešit. Musel by se jako používat nějak jako dlouhodobě systematicky, ale jako nejenom on, jo. My hlavně třeba máme velký problém v tom, že nemáme, dejme tomu, jako ty městské byty, jo, kde bychom mohli fungovat úplně právě bez té diskriminace, byly by vyjmuté z trhu, to znamená, že prostě by v těch bytech bydleli vlastně všichni, jako kteří potřebují, nebo teď jsem to řekla jako hodně obecně, jo. Vlastně v situaci, kdy my opravdu jako soutěžíme vlastně na tom bytovém trhu všichni, tak je jasné, že ti jako, kteří jsou systematicky zanedbáváni a jsou to vlastně ti nejslabší socioekonomicky z různých jako jiných důvodů, tak na to vždycky jako doplácejí nejvíc. No. Kdokoliv s nějakým prostě i postižením samozřejmě, potom to má těžší než ostatní.
4: Takže se to všechno vlastně odpinkne takovým tím argumentem svobody pro najímatele mít poslední slovo, nebo?
1: No, ono je to jako třeba ten antidiskriminační zákon, jako jak ho používat, jo. Muselo by se to vlastně vlastně systematicky žalovat. Jo? A když jste nájemník, který je fakt jako extrémně chudý, má třeba víc dětí, máte strašně moc těch problémů, jako denodenně, vy nemáte jako čas na to se s někým soudit, nemáte na to ty peníze, nemáte, ani jako nevíte, jak se to dělá. Spousta z nás ani jako neví, jak by se s někým jako soudila. Jo? Jako soudit se s někým vyžaduje mít jako finance, vyžaduje mít nějaké jako sebevědomí, nějaký jako klid, jo? Nějaké možná jako známé třeba v nějaké knížce jako George Orwell píše, že třeba Romové to mají špatné kvůli tomu, že neznají nikoho v médiích, jo? Tak Romové to mají špatné kvůli tomu, že třeba neznají právníky, jo? Je to jako skupina, která prostě nemá ty zdroje, nemá čas prostě používat tam ty diskriminační zákon a soudit se systematicky a dokazovat, že s tou jejich situací je něco špatně.
4: A když to zase vztáhneme k sociálním sítím, tak máš pocit, že sociální sítě sami o sobě nějak proměnily ten realitní trh?
1: Nevím, jestli úplně proměnili ten trh. Jako to, co ten trh velmi proměnilo, to, co vlastně způsobilo tu bytovou krizi, je masivní investování do nemovitostí. Ale jasně, my jsme si určitě v poslední době jako zvykli víc vidět to, jak kdo bydlí. To určitě. Třeba když se učí třeba dějiny žurnalistiky, jo, tak vůbec jako moment, kdy vznikla reportáž, je takový ten slavný moment, kdy jako začali novináři chodit do chudobinců, začali popisovat tu situaci a v novinách se začaly objevovat fotky toho, jak to tam vypadá. A to tehdy jako mělo impact nějaký. A samozřejmě nemělo to úplně impact, že by zmizeli ty chudobence, ale mělo to nějaký impact. Vždycky, když něco vizualizujete, tak to má nějaký impact. Bohužel dneska už jsme jako v situaci, kdy jsme zahlcení tím obsahem, jo? Takže těžko by se dalo říct, že když někdo pojede a vyfotí vyloučenou lokalitu nebo jako podmínky, i třeba klidně, ve kterých žijí jako někteří pražští studenti, že se něco stane, nestane. No. Máme i jako docela dobrý dokument, který se jmenuje Bez peněz na vysokou nelez, který je dostupný online na webu České televize, kde jsou studenti poštípaní Štěnicem a studenti, kteří byli v karavanu a tak dál a tak dál. Jako o té situaci víme a to, že ty fotky, jako jsme zvyklí vnímat a ty obrazy, tak jako to nezmění. Jo. Myslím si, že spíš to, že máme hodně přístup jako k různému obrazovému materiálu, víc pomáhá právě těm, kteří profitují z té situace, dejme tomu, jako napadá mě prostě, jak vypadají jako developerské vizualizace. Už jsme možná i jako zvyklí se tomu jako tak trochu smát, když vidíme nějakou vizualizaci, tak si říkáme, aha, tak jako bude to fakt tak, že to bude krásný dům a před ním budou lidi cvičit jogu a hrát na kytaru, asi úplně ne, jo. Ale pořád je to nějaký nástroj, který jako strašně funguje, strašně jako v úvozu prodává celé developerské komplexy jako lidem, jo, v tom smyslu, že jako spousta lidí se řekne, je, tady to bude jako hezký, tady to bude hezčí prostě a je pro a málo je jako podezřívavá a málo chce potom svém městu, aby to město se třeba vyvíjelo jiným způsobem, než jenom, aby prodávalo pozemky developerům a nechávalo je stavět jako v úvozovkách, jako co chtějí, jo. Takže určitě jako je tam nějaký jako vzájemný vliv mezi bytovým trhem a tím množstvím toho obrazového materiálu, který je sdílený na sociálních sítích. Jen si nemyslím, že tam je to úplně jako v nějakém vztahu, jako že by něco bylo jako příčina, důsledek, důvod nebo tak něco, jo. Ale bohužel, jak akcentuješ ty, tak jsou bohužel i tím, kde se tak jako trošku snažíme všichni vlastně, kteří se ucházíme o ty byty nějakým způsobem přikrčit a říct, já bych byl úplně ten nejideálnější nájemník, když bychom to vlastně nemuseli vůbec dělat.
4: Já jsem si tady pro tebe připravila video z TikToku, který tam v poslední době dost trendovalo, abys mi ho mohla okomentovat.
0: Já se asi zblázním, držte si klobouky, jo, protože tohle.
4: Já ještě v rychlosti shrnu pro posluchače a posluchačky, že jde o mladou holku, která schání bydlení v Praze a narazí na inzerát na byt za 6500 korun. Ve skutečnosti jde ale o nebytový prostor o nějakých 10 metrech čtverečních, bez oken, kde máte v podstatě postel nalepenou na záchod a sprchovej osobu.
0: Vhodné pro někoho, kdo dojíždí za prací do Prahy a potřebuje jen přespat, možno upravit i na kancelář. Nájem 6 tisíc plus elektřina a voda 5. Hej, ale tohle je docela dobrý. Jako
4: a 10 tisíc chaluce vlastně.
0: Máte náhodou nějakou.
4: Co si o tom myslíš?
1: Že je to nelegální, ten nebytový prostor.
4: Je tohle jako extrémní příklad, anebo se s těmahle inzerátama můžeme normálně úplně v běžném životě setkávat a v podobných bytech nebo takových jako nebytových prostorech vlastně lidé reálně žijí?
1: No, mě by to samotnou zajímalo, museli bychom mít asi na to nějaký jako sběr dat, abychom viděli, jak častý to je. Ale určitě jako je jich čím dál tím víc, protože si pamatuju, že třeba právě před jako lety jsem si občas, ještě když jsem na něco takového jako narazila, tak jsem si to i ukládala a ukládala jsem si to s tím, že to třeba potom se tím doprovázely některé moje texty, abychom to ukázali, protože spousta lidí nevěřila, že je bytová krize, že se to děje. V poslední době, když už něco takového vidím, tak se spíš snažím to nevidět, protože je toho jako fakt hrozně moc a už bych řekla, že to jako lidi opravdu ví, že to ani jako není potřeba dokazovat. Jo.
4: Já jsem se tam právě ještě pozastavovala i nad těma komentářema, kde vlastně spousta lidí psala, že to je super cena za to, že tam vlastně člověk bude mít soukromí, nebude muset být ve spolubydlení.
1: Tak otázka, co to je za lidi? Jako nejsou to lidi, kteří pronajímají jako někde nějakou podobnou díru a snaží se jako živit ten narrativ, že to je OK, jo? A nevím, jako když se člověk podívá v dějinách, jak lidi bydleli, tak postupně prostě ty podmínky se jako zlepšovaly. Jo, dřív lidi sdíleli spolu jako ve větším počtu prostě jednu místnost, jo? Ale my už jako během toho 20. století jsme si nějak zvykli na to, že jako máte v tom bytě těch místností víc, že jsou oddělené podle funkcí, že někde jíte, někde spíte, někde se třeba hrajou děti, pokud jsou tam děti a tak dále. Jo. A jako tohle je nějaký regres, tohle je, že jdete jako zpátky. Jo. V Londýně říkají o bydlení, že to je, že jdete jako před královnu Viktorii, pokud jako přijímáte takovéhle podmínky k bydlení. Jo. Jaké by mělo být adekvátní zdravé bydlení, jak by měl vypadat bytový prostor, je jako definováno právně.
4: Hotspot. Já si říkám, kde je vlastně ta hranice mezi právem na to důstojné, dostupné bydlení a představou, že by ti mladí se měli uskromnit. Protože mi přijde, že tady pořád přetrvává ta romantická představa o tom, že studenti, studentky se ze své podstaty musí uskromnit během studií. Kde je ale ta hranice, kde už to přestupuje do té nedůstojnosti?
1: Jo, já mám pocit, že jako to, o čem ty mluvíš, tady ta představa, že jako studenti se mají super a měli by se jako uskrovnit, tady byla hrozně silná a asi ještě i jako je silná. Pamatuju si i nějakou debatu, kde jsem byla s architektem Josefem Pleskotem a ten taky jako zmiňoval, že když byl mladý, takže bydlel ve sklepě, ale že mu to nevadilo, že tam byl šťastný a pak se jako vypracoval. Jo. Tak prostě to je taková jako kapitalistická romantika, jo, že prostě se zapřu na pár let a pak je ze mě milionář. Ale jo, máš pravdu, že určitě tady tahle ta představa je něco, co nám jako brání tu situaci řešit nějak aktivněji. Na druhou stranu si myslím, že zrovna tady u toho studentského bydlení, to je totiž nějaké téma, které se jako propsalo do víc volebních programů před volbami. Tak si myslím, že si toho politici jako velmi dobře všimli a že už jako o tom víme, že ta situace je fakt strašná. Ta média to jako hodně přinášejí, tenhle ten obsah. Pokaždé, když vlastně začíná semestr, tak už se teďka mluví o tom, že koleje jsou jako přeplněné, že na nich jsou jako špatné podmínky. Spíš prostě jo, já mám jako dojem, že už jako jsme po letech v té situaci, kdy už to jako hrozně moc víme. My víme, jak to je, my víme, že to je špatně, my víme, že by se s tím jako mělo něco dělat, my už se jako nenalháváme, že to není problém, ale prostě pořád se nic neděje. V té České republice jako expertní know-how je na super úrovni. Máme tady spoustu skvělých odborníků na bydlení. Povědomí veřejnosti si myslím, že už je taky jako velmi jako in touch with reality, jo? Že už si fakt jako málo věcí nalháváme, ale nemáme ty politiky, které by to měnily.
4: No a co je ta cesta? Ty vlastně často zmiňuješ jako takový pozitivní příklad ze zahraničí Vídeň, tak kde by třeba ti politici, političky měli začít?
1: Jo. Ten problém je prostě jako strašně složitý a strašně velký, jo. Takže těch věcí, které by se v současné chvíli muselo dělat, je hodně a museli by se dělat dlouho, jo. Tam vlastně neexistuje nic takového, jako že třeba uděláme jeden zákon a ta situace se zlepší, nebo já nevím, začneme jinak vybírat daň z nemovitosti a ta situace se zlepší, nebo třeba uděláme něco s Airbnb a to se pak zlepší. Vlastně jako nic z toho tu bytovou krizi nevyřeší. Tam je potřeba jenom vlastně dělat věci na všech úrovních, jo, což znamená vlastně začít by to mělo už jako od městských částí a měst. Jo. Já si osobně myslím, že by tam určitě jako měl být velký důraz kladený na to, aby ta města si znovu budovala svoje bytové fondy, kde by se prostě bydlelo za nižší ceny než za ty tržní. Jo. To znamená jako výstavba nebo akvizice jako bytů tak, aby si měl měla jako fond sociálního bydlení, to znamená pro ty nejohroženější lidi dostupné bydlení, pro ty, kteří třeba nejsou až tak ohrožení, jo, už je to třeba nějaká jako střední třída, ale pořád jako nemají na to tržní bydlení, jak už jsem zmiňovala, jako vybírání daně z nemovitostí, ale jako i velký složitý věci, jako je územní plánování, jo, to, aby se města dokázala vyjednat s developery nějaký podíl právě sociálních nebo dostupných bytů nebo bytů, kteří ti developeři dají tomu městu k dispozici. Jo? To je zvykem prostě ve velkých evropských městech, že když se postaví velký developerský komplex, tak jako v dnešní době už klidně jako 30%, ve Vídni je to jako ještě víc, se prostě dá tomu městu na jeho účely. Jo? A to se u nás ještě nestalo. My fakt jako máme vyjednanou zatím nějakou jako směšnou stovku bytů, což je fajn, že se to povedlo vyjednat, protože se to povedlo vyjednat v městské části na Praze 3, na Žižkově, v tom jako developmentu kolem nákladového nádraží Žižkov, ale pořád nám tady v Praze rostou jako developmenty velký na Smíchově, kde ani jeden byt jako nepřepadne městu, na Ruhanu a tak dále. Jo. Takže existuje těch nástrojů X a my jsme na tom jako tak blbě, že už bychom jako měli používat vlastně všechny nějakým způsobem, nějak to umět jako kombinovat dobře. My zatím nemáme nic. Jo. My to fakt jako musíme začít budovat a prostě ty výsledky to jako nebude mít hned.
4: No a co s člověkem vlastně tyhle ty podmínky, tahle ta bytová nejistota může dlouhodobě dělat? Jaký vliv to může mít vlastně na psychiku jednotlivce. To, že neví, kde třeba za rok bude bydlet, nebo jestli se mu za rok prodlouží smlouva, protože to je vlastně taky poměrně časté, že smlouvy končí po roce.
1: To je podle mě jako fakt dobrá otázka, kterou nepokládá skoro nikdo. Jo? Že si myslím, že fakt jako ta souvislost mezi duševním zdravím a prostě prekaritou v tom bydlení je obrovská. A nedávno jsem psala nějaký text, který se toho v nějaké jednotlivosti dotýkal. Na to nejsou úplně jako studie nebo data. Jo? My nemáme jako žádného odborníka, za kterým by se dalo jít, který by nám řekl jako ten vliv je jako takový a takový. Jo? Ale už jenom když jsem se jako na svých sociálních sítích ptala lidí, jestli ty jako s tím mají nějakou zkušenost, tak jich jsou strašně moc. Jo? Fakt jako hrozně moc lidí popisovalo, ale něco, na co člověk jako intuitivně jednoduše přijde. Jo? Prostě v momentě, kdy vy nemáte tu jistotu v bydlení, kdy vy nevíte, kde budete za půl roku, tak prostě vede to jako minimálně k úzkostem, ke stresu. Lidi ještě často popisovali třeba jako špatný sebevědomí, jo? Právě takovou tu tendenci se tak jako přikrčit, jo? Že vy vlastně nevíte, nedokážete se úplně ani v té chvíli za sebe jako tolik postavit. Jo? Málo kdo dokáže žít v nějaké jako nejistotě s málem peněz, tím, že neví úplně přesně, kde bude jako za měsíc nebo za půl roku bydlet a zároveň být jako natolik sebevědomý, aby si řekl, hele, ale tohle není moje chyba a šel třeba ještě na nějakou i demonstraci. To je taky si myslím jako velký důvod toho, proč se to jako děje málo. V jiných zemích se to jako děje víc, a my zase trošku jako jiná kultura jako demonstrování, jo, ale já myslím, že nás to vede k tomu, že si prostě a i ti lidi, kteří mi psali do zpráv, tak to jako potvrzovali, že prostě si přibereme tu práci, jo? Řekneme si, že to prostě musíme vydržet a nějak jako by doufáme, že to jednou bude lepší, nebo že já nevím, co se stane, jo. Holky v těch zprávách většinou jako tak jako ne, že úplně vtipkovali, no to není vtipný, ale prostě psali o tom, že jim nezbývá nic jiného, než si jako najít prostě kluka, který má byt, jo, jak za času jako Marie Terezie, prostě najít si jako člověka s prachama, nebo nejenom Marie Terezie, jo, ale jako, jo, je to prostě divný uvažování, jo. Buď najít si prostě nějakou práci, která jako šíleně vydělává, že jo, ale tak prostě, já nevím, když jste vystudovali X univerzit, tak prostě to vám jako nezajistí, že ta práce bude prostě dobře finančně ohodnocená. Jako vidíme, že jako spousta extrémně potřebných profesí má fakt jako malé platy, malé mzdy, takže je to takový jako dost začarovaný kruh.
4: Ten vztek, který můžeme vidět právě na těch sociálních sítích poměrně dost, tak jak je možný, že se ještě nepřilel do něčeho organizovanějšího, do nějakých přesně demonstrací, jako jsme mohli vidět v Madridu, v Barceloně?
1: No, ti Španělé jsou v tom asi nejlepší, no. Ale i jako nedávno v Británii byla obrovská demonstrace, oni jsou zase jako dobře zorganizovaní, že mají ty svoje nájemnické unie, takže v Londýně byla také obrovská demonstrace. A to potom, co se jim zlepšilo, jedno vlastně pravidlo, jo, už vás teďka třeba jako v Británii nemůžou tak snadno vyhodit z bytu, jo, ale tam se demonstrovalo za to, že jako nájemníci chtějí víc, jo, mnohem víc než jako tady tohleto. Čím to u nás je, no, těch důvodů je určitě víc. Já si vzpomínám, jak jednou jsem mluvila s jedním z nejznámějších asi českých odborníků na bydlení a on říkal, já si myslím, že se ti mladí za to můžou sami, že jako nedemonstrujou. Jo? A já jsem se tak v duchu říkala, no a tak jako tak teďka jste jim dal takový další úkol, jo? Aby se to zase jako vybojovali jako sami v tom jako začarovaném kruhu, kde jako všichni ti, kteří jsou v tom nájmu, tak jako běhají z té jedné práce do druhé, u toho se snaží třeba studovat nějakou školu, nebo už to jako by vzdali, tak ještě teda, aby se přibrali vlastně další takový jako úkol, jako si to vydemonstrovat, jo. A někteří to prostě dělají, jo. Někteří se angažují v iniciativě nájemnice nájemníků, což je mimochodem jako dobrý způsob, jak třeba, když půjdete na jejich web, se víc dozvědět o těch svých právech a povinnostech, pokud zrovna nechcete číst třeba občanský zákoník, jo, ale i na webu Ministerstva pro místní rozvoj najdete dobře rozepsané ty práva a povinnosti. Takže jako jo, někteří to jako dělají, někteří se organizují, těch lidí je poměrně hodně. Ta iniciativa má už asi 5, možná i víc jako městských poboček v různých jako českých městech. Ale proč to není tak moc viditelné jako v jiných zemích? Česko dlouhodobě jako lidi tady nesnášejí demonstrace, jo? Že když jdete jako někam demonstrovat, takže vám jako spousta lidí řekne, že já nevím, se zase jako fňukáte, něco chcete, prostě máte být ve škole nebo máte být v práci, prostě jo, není to tady úplně jako ve Francii, kdy to jako občas vypadá, že všichni mají nějaký prapor v šuplíku a jsou jako kdykoliv připravení ho vytáhnout a jít do těch ulic. My tohle to prostě u nás moc jako neděláme. Ale osobně si myslím, že ten největší důvod jako tkví v tom, že jsme zvyklí si tady říkat, že to je jako známka nějaké naší úspěšnosti. To, jestli jako to bydlení máme dobře pořešené a nebo ne. A proto, když to nemáme dobře pořešené, tak si myslím, že často to vede k tomu, že se prostě jenom stydíme. Jo, to znamená, že to sebevědomí nám padá dolů a my úplně nejsme v náladě, kdybychom se šli jako za sebe stavět. Jo. I když prostě podle těch dat vidíme, že nějaká část mladých lidí to bydlení prostě zdědí a je v pohodě. A potom z té, která to jako nezdědí, tak jenom před lety to byla čtvrtina lidí, která byla schopná si to bydlení pořídit, takže si na něj prostě vydělá. Jo. To si myslím, že už se jako změnilo, že to bude jako by ještě míň, protože prostě ta situace je jako horší a horší. A jako nedává to smysl, jo. Přece když ten byt nezdědíte, tak to jako není vaše chyba. Když jste jako nájemník, tak to prostě není vaše chyba. Když jste vystudovali, já nevím, nějaký obor na nějaké škole, která automaticky zajišťuje astronomický plat, tak to prostě není vaše chyba. Ale my to tak často pořád máme. No, že když prostě dáváme za to bydlení moc, nebo nemáme to vlastní, tak jako máme pocit, že se na nás bude pohlížet jako na nějaké lůzry, jako na nějaké socky. A myslím si, že tohle je fakt jako velký důvod toho, proč ty lidi radši si jako přeberou tu druhou práci, řeknou si, hele, tak já to prostě nějak dám, jo, než aby se třeba nevím, přidali k iniciativě, nebo se jako snažili být v tom vlastně víc nějakým způsobem jako odbojní.
4: No tak já ti moc krát děkuju a to je ode mě všechno, měj se hezky.
1: Ty taky moc děkuju, ahoj.

0: Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
3: A tady vidím kouka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
2: Miraj v O2 aréně. Zítra večer na ČT Art a v i vysílání.

0: Posloucháte Radio Wave a odpolední On Air s Anou Mikolandovou, a to v 16 hodin a 44 minut. Čtvrtá hodina odpolední tady na Waveu patřila hlavně našemu podcastu Hotspot. Na sociálních sítích lidé sdílejí fotky, životní příběhy a intimní informace ve snaze získat střechu nad hlavou. Nový díl Hotspotu se ptá na to, co nám digitální stopy bytové krize říkají o důstojnosti, nerovnostech a i o tom, proč dnes hledání podnájmu často připomíná práci na plný úvazek. O tom, jak nedostupnost bydlení vstupuje do našich feedů, byl tedy aktuální Hotspot, ve kterém jste mohli kromě autorek Báry Součkové a Sarah Abulkasim slyšet taky novinářku a publicistku Táňu Zabloudilovou, která se dlouhodobě právě zaměřuje na téma bytové krize. Tento díl podcastu Hotspot najdete už teď na našem webu wave.cz a nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, takže pokud jste Hotspot teď po čtvrté hodině odpolední nestihli ve vysílání Rádia Wave, určitě můžete zamířit na náš web a nebo na tyto platformy a nový Hotspot si pustit. My se ale teď vracíme zpět do On Airu a do playlistu Rádia Wave, kde nás čeká rovnou jedna novinka. Za ní stojí Matěj Čech, a.k.a. Mat213, který vydal poslední pátek v květnu své nejnovější album s názvem Retroskepse. Rozhovory k němu a obsažené texty zahrnují sebereflexivní momenty, v nichž Mat cítil potřebu takého si úklidu po posledním roce a půl, kdy se dle svých slov choval tak trošku jako blb. Hostují na novém albu třeba Tokyo Drift, Gufrau, Rohony, Lifer a nebo Marie April, takže samý výrazný a i nový zářný jména právě té domácí hudební scény. Album přeskakuje mezi rozličnými žánry do naší rotace, ale nakonec hudební redakce Rádia Wave vybrala skladbu s pravděpodobně nejvíc minimalistickou produkcí, kterou tam najdete, a tou je skladba s názvem 2016. Píseň o stárnutí a vyrovnávání se s plynutím času. Tak tady je novinka v hudební rotaci Rádia Wave Mat213 a skladba 2016.
1: Novinka. Novinka na Rádiu Wave.

0: je Marjorie, kterou můžete znát třeba z hitparády neobjevených Rádia Wave, tedy z pořadu Starter, a to rovnou jako vítězku jednoho z ročníků tohoto našeho pořadu. Českobudějovická písničkářka díky Startéru vydala i video single Only Me, který právě teď Only a Dream, který právě teď pouze tady v audiopodobě slyšíte v odpoledním on airu na Rádio Wave. A my dále pokračujeme v playlistu, z něho třeba teď Island Mint a jejich Suburbs.
1: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Je 17 hodin a 6 minut, vy posloucháte Odpolední on air, od mikrofonu vás zdraví Anna Mikolandová. Před námi je poslední půl hodinka společného odpoledního on airu, v ní samozřejmě nás čekají opět položky z našeho playlistu a taky nějaké ty kulturní tipy. A na samý závěr nás dnes čeká taky pozvánka k poslechu nového dílu podcastu Studovna. Dnešní Studovna naváže na minulý díl, opět totiž uslyšíte Jakuba Niederleho, který studuje biologii na Oxfordu. V novém díle prozradí, jak vypadá jeho studentský život na koleji, a s moderátorkou Anetou Štokrovou probere také aktuální výjezd na Borneo, kde se v rámci studia věnoval terénnímu výzkumu. Tolik taková menší ochutnávka z toho, co vás dnes čeká ve studovně, více ale už v půl šesté, kdy studovna v našem odpoledním on airu začne. Do té doby stále zůstáváme v playlistu Rádia Wave a tam nás čekají další položky. Za malý okamžik to bude třeba Tuvelu, moje oblíbená švédská zpěvačka, která teď chystá na polovinu září novou desku. Ta se bude jmenovat Estrus. Tahle deska už trošičku vypustila takovou ochutnávku a tou ochutnávkou je single, který se jmenuje I Am Your Girl, Right, který je tedy prvním singlem z alba a také první novou skladbou zpěvačky od roku 2022. Klip k této skladbě se natáčel v Brazílii a stojí za ním režisér Nogari, takže určitě na tenhle klip se taky podívejte. Zároveň pokud máte Tuvelu stejně rádi jako já, tak vás určitě potěší zpráva, že Tuvelu ohlásila i světové turné, které ji v listopadu zavede i na evropský kontinent. Přímo do Česka úplně nezamíří, ale nejblíž bude hrát v polovině listopadu v Berlíně. Takže možná, pokud byste si rádi Tuvelu rádi užili naživo, zkuste sehnat nějaké ty lístky a do té doby si zatím užívejte Tuvelu právě teď v odpoledním on airu na Radio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Posloucháte odpolední on air na Rádiu Wave 17 hodin a 18 minut a my si teď dáme ještě jednu malou kulturní zastávku. A to konkrétně zastávku fotografickou výstavní, protože právě dnes v Meet Factory v Praze jsou rovnou dvě vernisáže, které jsem právě objevila a které mě moc zaujaly. Jedná se o vernisáže výstav a přehlídek Photo Futures 2020 a Dream of the X. Photo Futures 2026 je přehlídkou absolventských prací studentstva ateliéru klasické fotografie, imaginativní fotografie, dokumentárních strategií, intermediální a nové estetiky, a to konkrétně studentů a studentek katedry fotografie FAMU v Praze. Jejich díla si můžete prohlédnout právě v pražském Meet Factory, kde se dnes koná vernisáž této přehlídky, a zároveň na stejném místě je dnes ještě druhá vernisáž, a to konkrétně vernisáž solového výstavního projektu s názvem Dream of the X. Tento výstavní projekt je projektem tajvanského umělce Chen Chen-ju a v kontextu historické události masového vysídlení Němců z Československa v roce 1945 se zaměřuje na proces mezigeneračního předávání znalostí a zkušeností, řemeslnost i na to, jakou roli v nelítostných poválečných podmínkách hrají křehkost a něha. Za mě jsou tohle dva opravdu velmi zajímavé projekty, na který já osobně se rozhodně vydám. Asi ne úplně dnes, ale určitě někdy v budoucnu se moc ráda přijdu podívat. Takže pokud to tak máte i vy a rádi byste si prohlídli výstavní projekt Photo Futures 2026 a nebo Dream of the X, tak můžete zamířit do pražské Meet Factory. To je tedy taková menší fotografická výstavní pozvánka. Teď chvíli po půl na šest, po čtvrt na šest, a my se vracíme do odpoledne on airu, kde nás cekon čeká třeba Mahalia a její Whenever You Are Ready.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Shake it.
1: Posloucháte Radio Wave a odpolední on air, který se teď chvíli před půl šestou dostal ke svému konci. Vysílání Wave ale samozřejmě stále pokračuje dál a tentokrát nás čeká nový díl našeho podcastu Studovna. Dnešní Studovna naváže na díl z minulého týdne. Opět totiž uslyšíte Jakuba Niederleho, který studuje biologii na Oxfordu. V novém dílu s moderátorkou Anetou Štokrovou probere, jaké to je žít jako student na Oxfordu a také více prozradí o aktuálním výjezdu na Borneo, kde se v rámci studia věnoval terénnímu výzkumu. Jak může vypadat terénní výzkum na Borneu? Co obnáší studium biologie? A jak vypadají přednášky? Jaký je život na koleji a k čemu jsou univerzitní spolky? A dá se při studiu na Oxfordu pracovat? Tak přesně o tom bude právě ta dnešní studovna. Začne už za pár minut a společně se začátkem studovny přichází také konec odpoledního on airu s Anou Mikolandovou. Je přesně 17:31. Já se s vámi loučím. Děkuju, že jste dnes odpoledne ladili Radio Wave a budu se na vás těšit opět příště. Hezký večer a pěkný poslech nejenom studovny, ale Radia Wave vám přeje Anna Mikolandová.
2: Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Radio Wave.
3: Ve studovně opět vítám Jakuba Niederleho, studenta biologie na Oxfordu, se kterým navazujeme na minulý díl, kde jsme si povídali o tom, jak se na Oxford dostal a taky o tom studiu a životě na koleji. Dneska na to navážeme a taky se dostaneme k jeho aktuálnímu působení na Borneu. Tak vítej ve studovně znovu.
4: Díky za pozvání.
3: Ty jsi teď druhým rokem student Oxfordu, kde se věnuješ biologii. V minulém díle jsme řešili život na koleji a všechno, co se dělo předtím, než tě přijali a taky krátce potom, co tě přijali. Pojďme teď rozebrat to studium jako takové. Jak vypadá, jaké je?
4: No, stejně jako ten život je opravdu hodně odlišné od toho, co třeba od kamarádů vím, jak vypadá studium biologie tady v Česku. Je to jednak určitě tím britským systémem, který prostě se zaměřuje na jiné věci v té výuce, zároveň je to i specifikem právě Oxfordu, nebo Oxfordu a Cambridge, jako to, takového toho Oxbridge dua. Hodně se zaměřují na takové ty soft skills, co se týče třeba prezentačních dovedností nebo schopností číst vědeckou literaturu. To je něco, co se od nás očekává od prvního dne. A zároveň od svých kamarádů tady vím, že se třeba dostanou k prvnímu opravdovému článku až při psaní bakalářky. Takže v tomhle je to tam poměrně nekompromisní. Vlastně se očekává, že student přichází už s nějakými těmi dovednostmi na tu univerzitu. V prvním týdnu jsme dostali zadanou první esej, u které se očekávalo, že vyplodíme nějaký text asi tak o rozsahu 4000 slov, s minimálně třeba 25 referencemi a v začátku tohle opravdu zabíralo desítky a desítky hodin týdně.
3: A učili vás tam, jak takovýhle články psát už na začátku, nebo jak jsi zmiňoval, že s tím se prostě počítá, že už to umíš?
4: Počítá se s tím, že se do toho člověk vrhne bez nutnosti nějaké jako konkrétního navádění od toho profesora. Zároveň samozřejmě v průběhu roku se počítá s tím, že se v tom student bude zlepšovat postupně, takže ze začátku ta kritika není až tak tvrdá, jako třeba je teď v druháku. A tyhle ty eseje vlastně produkujeme na týdenní bázi a potom je probíráme s těmi profesory formou takzvaných tutoriálů. V Cambridge tomu říkají jinak, u nás jsou to tutoriály, což jsou takové hodinové nebo dvouhodinové one-on-one sessions, nebo v malé skupince studentů, kdy se sejdeme s profesorem, který nám týden předtím zadal nějaký ten úkol, buď třeba vyprodukovat esej nebo vyprodukovat prezentaci, a potom se nám vlastně takhle nablízko věnuje a nějak kritizuje tu naší práci, zároveň nás třeba občas i chválí, když se něco zrovna povede. A to v tom vidím opravdu velkou přidanou hodnotu právě Oxfordu, že je vidět, že ta univerzita má zdroje na to, aby dedikovala každému studentovi opravdu hodně času těch jednotlivých akademiků a může se s nimi člověk nějak blíž seznámit, vlastně se s nimi vybuduje i takový bližší vztah, téměř kamarádský, ale neříkal bych tomu úplně kamarádský.
3: Takže to hodnocení není jenom o tom, že dostaneš známku A až F, nebo jak to máte, ale že opravdu si o tom povídáte, rozebíráte to víc do hloubky.
4: Zrovna co se týče tutoriálu, tak to je opravdu jako čistě formativní hodnocení, dokonce to není ani formálně zahrnuto potom do našeho výsledku z toho studia jako takového. Do toho se v mém případě, v mém oboru počítají jenom velké zkoušky vždycky na konci ročníku, které shrnují vlastně v rozsahu 3 zkoušek úplně celý obsah, co se prochází na přednáškách a v praktikách celý rok.
3: A to jsou ústní zkoušky?
4: To jsou písemné zkoušky všechny a liší se formátem, nikoli obsahem, takže to není tak, že by třeba z jednoho předmětu byla jedna zkouška a člověk potom mohl tu zkoušku napsat a vesele zapomenout, co se na ní naučil. Je to bohužel tak, že každá zkouška vlastně obsahuje úplně všechen ten materiál a zkoušky se liší formátem, takže jedna je esejová, kdy se píší v rozsahu 3 hodin asi 4 eseje na 4 z 12 témat, co dostane člověk jako navrženy.
3: Jako na místě to píšeš?
4: Na místě, na počítači teda. Uh-huh. A další zkouška je potom formátem multiple choice. Jedna další je zaměřená spíše na ty praktické dovednosti, takže na analýzu dat, na analýzu nějakých figur a tak podobně. Ale bohužel pro mě, já si myslím, že výukově je to fajn, ale pro studenta je to opravdu náročné v tom, že i vlastně v průběhu let se ten obsah jenom kumuluje. Takže ten obsah z prváku se potom očekává, že si budu pamatovat i na konci druháku a ty zkoušky vlastně obsahují úplně všechno z toho dosavadního studia.
3: Co tě na tom nejvíc překvapilo?
4: Řekl bych, že nejvíc mě překvapilo právě to, kolik času jsou ochotní ti akademici věnovat jako jeden na jednoho nám studentům a že k nám opravdu přistupují hodně individuálně a hodně je vidět, že jim záleží na tom, jak vlastně zužitkujeme ten svůj čas na té univerzitě. Je příjemné vidět, že když člověk tráví 40 hodin týdně tím, že produkuje nějakou esej, tak potom ten profesor si ji většinou opravdu přečte a věřím, že to zabere klidně třeba taky 2 hodiny a prostě komentuje na každou drobnost. Opravdu to hodně pomáhá, že poskytují nějaký ten formativní feedback a člověk ví, co má zlepšovat. A že je toho hodně.
3: Kolik vás tam zhruba je v tom ročníku nebo na těch předmětech? Máme si to představit jako velké plné přednáškové sály nebo spíš menší skupinky? Jak to máte?
4: Co se týče přednášek, tak vlastně v každém ročníku předmět biologie studuje asi 100 studentů. Nicméně jsou vlastně rozvrstveni do těch kolejí a na každé koleji je třeba z toho jednoho oboru jenom 5 studentů. Takže to je potom takový kolektiv, se kterým se člověk hodně zblíží, vlastně přirozeně to takové prostředí, které donutí člověka nějak navázat kontakty, nebo donutí, to zní špatně, ale umožní člověku se opravdu s některými těmi spolužáky poznat blíž. A přednášky probíhají právě tím formátem, že tam jsou téměř všichni studenti, potom na praktická cvičení v laborkách nebo třeba někdy i v terénu jsme rozvrstveni do menších skupin a vlastně naprostá většina času se tráví každý normální týden studia tou přípravou na tutoriály, které potom probíhají v těch malých skupinkách.
3: Máte tam britské studující, pak i zahraniční. Jsi v té skupince těch zahraničních studentů, která se třeba jako vyčlení trošku od těch britských. Já mám třeba takovou zkušenost ze střední školy ze zahraničí, že většinou potom ty mezinárodní studenti víc to tíhne k tomu, aby se bavili spolu. Tak jak to máš?
4: Rozhodně tenhle fenomén pozoruju. Minimálně v prváku to bylo tak, že v rámci koleje se Britové většinou bavili s Brity a ostatní národnostní skupinky se tak nějak združovaly do svých vlastních komunit. Já na koleji žádného dalšího Čecha nemám, ale teď v druháku jsem taky začal trávit hodně času v naší československé society oxfordské, se kterou pořádáme různé akce. Zároveň bych si rád myslel, že se mi podařilo integrovat i mezi ty Brity, protože těch třeba v mém oboru konkrétně ti tvoří opravdu tu většinu. Troufu bych si říct, že klidně tak 70% jsou ti domácí britští studenti.
3: A Československá society, to je nějaký spolek? Nebo co to je?
4: To je spolek, vlastně to je další specifikum studia na Oxfordu, že asi tak na všechno, na co si vzpomeneš, se dá najít spolek. Ať už jsou to různý bizarní sporty, jako třeba famfrpál, může člověk se připojit do famfrpálového spolku a běhat na koštěti
3: to zní výborně.
4: Za balónem v univerzitním parku. Opravdu jakákoliv aktivita si člověk představí, tak tam na ní je spolek a zároveň to platí i právě pro komunity studentů z jedné země. Takže my máme naší československou society, což je spolek, který organizuje jak menší akce, třeba jenom výlet někam do hospody na pivo nebo piknik, tak potom i větší takové ty vlajkové akce, jako třeba každý rok pořádáme Velvet Night, což je formální večeře k příležitosti oslavy sametové revoluce, na kterou zveme vždy nějakého výrazného hosta, ideálně spojeného právě s děním sametové revoluce, a zároveň přijedou potom i čeští a slovenští velvyslanci a je to prostě taková velká naše událost.
3: Jsi ještě v nějakých dalších spolcích, ať už fanfarpálových nebo jiných?
4: Ve fanfarpálovém to jsem si teda ještě netroufl, ale angažuju se hodně v těch, které jsou zaměřené na ten můj předmět. Máme biologický spolek a biomedicínský spolek a biotechnologický spolek, které všechny organizují hlavně různé zajímavé přednáškové akce, jakoby mimoškolní, a dávají taky příležitost hodně poznat právě některé, ať už oxfordské nebo externí akademiky v takovém menším neformálním kolektivu.
3: Jaké máš třeba zajímavé předměty? Co tě tam baví?
4: Já letos jsem měl možnost si vlastně ze 4 hlavních témat vybrat 3, přičemž jsem se mohl zbavit toho jednoho, co mě nejméně zajímalo.
3: A co to bylo?
4: To nevím, jestli můžu přiznat. No, byl to modul, který se jmenuje Animal Behavior and Physiology, který je hodně zaměřený na to, jak se jmenuje, a to prostě není úplně ta část biologie, do které já se profiluji. Nechal jsem si hodně ty molekulární předměty, což je biologie buňky. Potom je tam jeden modul, který asi mě zajímal letos nejvíc, který byl zaměřený na interakce mezi hostitelem a nějakými mikrobiálními symbionty nebo parazity. Takže to právě modul, který obsahuje hodně imunologie, epidemiologie a podobných témat.
3: Zmiňoval se i práci v laboratoři. A jak se to představit? Jsou třeba lépe vybavené, velké?
4: No, minimálně naše výukové laboratoře jsou letos opravdu asi tak nejlepší, co si člověk dokáže představit, jelikož letos na podzim otevřela naše nová budova departmentu. Jmenuje se Life and Mind Building. Doporučuji si to třeba fakt i vygooglit, protože to je největší developerský projekt v historii univerzity. Úplně z brusu nová, skvěle vybavená budova, což obnáší nejen nádherný přednáškový sály, ale právě i opravdu cutting edge laborky, ať už na výuku nebo potom na výzkum, protože v té stejné budově sídlí vlastně všechny výzkumné skupiny spojené s departmentem.
3: Co ti na tom studiu přijde nejtěžší?
4: Myslím, že to se v průběhu času měnilo. Za začátku jsem opravdu hodně válčil s těmi esejemi, nebo s těmi eseji, jelikož mi to bralo opravdu hrozně moc času. Neuměl jsem číst takovým tím efektivním způsobem tu vědeckou literaturu, takže prostě přečíst jeden 20-stránkový článek slovo od slova, taky protože jsem ještě třeba bojoval trošku s tou terminologií, mi trvalo opravdu hodiny a hodiny. Musí se člověk naučit to trošku efektivněji skenovat, skimovat, bych tomu tak řekl česko-anglicky. A to je třeba jedna ta dovednost, kterou myslím, že jsem se docela dobře naučil za ty poslední 2 roky. Momentálně mám za sebou to zkouškové období asi před 3 týdny, kdy jsem hodně válčil právě s takovou tou standardní memorizací, kterou přece jen člověk musí projít, ať už v Česku nebo v Oxfordu, jelikož ty kumulativně 2 roky toho obsahu jsem prostě musel pro ty 3 zkoušky do té hlavy nějak narvat.
3: Jak vypadá takový tvůj studijní týden? Kolik času třeba trávíš na přednáškách? Jsou povinné? Pak si představuji, že se jdeš třeba učit někam do knihovny, tak jak to vypadá?
4: Na přednáškách se tedy nezaznamenává účast, takže povinné v tomhle smyslu nejsou. Nicméně já jsem se naučil, že když na ně nechodím, tak potom se zpětně na ně dívat z online záznamu, který máme k dispozici, zabere minimálně 2x času a člověk se k tomu ve finále stejně nikdy nedokope. Takže já se snažím na ně chodit a letos to je tak, že mám tuším 6 až 8 přednášek týdně, ale jsou všechny v rozsahu jenom 45 až 50 minut. Takže přednášky jsou mnohem kratší než třeba tady v Praze. myslím, že to je jako velmi schválně takhle udělaný, aby člověk líp udržel pozornost. A mám tedy asi 6 přednášek týdně, potom 3 až 6 hodin nějakých těch laboratorních praktik, nebo případně se to střídá i s počítačovými praktiky, kdy teď ve druháku po nás hodně chtějí nějakou statistickou analýzu, kódování a tyhle dovednosti, což s tím jsem taky z začátku trošku válčil, zvlášť teda moji spolužáci, kteří třeba neměli matematiku vůbec v tom svém maturitním portfoliu, tak ti s tím válčí opravdu hodně. To je možná jedno doporučení, o které bych se podělil, že matika se bude minimálně pro ty přírodovědné předměty, ale dost i pro ty humanitní hodit prostě vždycky, a vím, že s ní spoustu lidí válčí, já jsem s ní taky válčil, ale ten základ je opravdu potřeba.
3: Probrali jsme to studium a i trošku ten život na koleji. Říkal jsi, že se účastníš těch aktivit spolků. Jaký je tvůj studentský život mimo školu? Stíháš nějaké další koníčky? Stíháš třeba pracovat k tomu? Jak to máš?
4: Já právo pracovat v Británii vůbec nemám. To je taky další specifikum studia v zahraničí, že ty vízové podmínky to člověku občas dost zkomplikují. V mém případě to bylo tak, že vlastně každý student, který je přijat do Británie na univerzitu, tak musí zaplatit britské zdravotní pojištění. A je to jednorázový výdaj někde ve výši třeba 150-200 tisíc na ty 4 roky. Já jsem na to ty peníze v tu chvíli prostě neměl, takže jsem si je půjčil, zaplatil jsem to, ale potom je možnost si nechat ty peníze vrátit, s tím, že ale člověk ztrácí právo v Británii pracovat. Takže jsem to vyhodnotil tak, že to pro mě bude nejlepší, a tím pádem v Británii nemám ani takovou tu klasickou podmínku se studentskými vízy, kdy můžou třeba moji spolužáci, taky mezinárodní studenti, pracovat alespoň 20 hodin týdně, tak to pro mě není ten případ.
3: Takže ani třeba práce na univerzitě není možná?
4: Bohužel ne. Zároveň ani univerzita samotná vlastně svým studentům pracovat u studia nedoporučuje. To je asi specifikum Oxfordu, případně Oxfordu a Cambridge. Už jenom tím, že trávíme v průběhu těch našich semestrů opravdu hodně času studiem. Určitě je to přesahuje 40 hodin týdně výrazně, tak vlastně asi není radno si schánět nějakou práci, které by člověk věnoval opravdu hodně, hodně času. Je to vykompenzováno tím, že potom máme delší prázdniny. Vlastně já jsem v Oxfordu jenom asi 6 měsíců v roce. Vždycky to jsou dvouměsíční trimestr a mezi nimi je potom asi měsíc a půl volna. Takže já teď zrovna teda jsem v půlce semestru, ale stejně jsem tady v Praze, tak je to flexibilní v tomhle, což je příjemný.
3: No a co ty koníčky, co volný čas?
4: Volný čas, není ho úplně spousta. Hodně ho právě lidi tráví s nějakými těmi spolky. Když posunu na stranu teď ty odborné, tak já právě spoustu času trávím s Čechoslováky, ale snažím se aspoň trochu sportovat, to jsem v prváku hodně zanedbával a docela se to na mě podepsalo, takže chodím běhat. Bohužel na nějaký týmový sporty je to složitější, protože musí všichni uspůsobit ten svůj rozvrh a najít si to jedno okno v týdnu, což bývá často složitý. Takže ho trávím takhle venku, snažím se běhat. Hodně studuju, vlastně toho volného času, když nad tím tak přemýšlím, v Oxfordu moc nemám, asi to z toho je docela poznat, ale potom si ho užívám tady doma.
3: Zmiňovali jsme to Borneo, tak co jsi tam teď dělal a jak to plánuješ ještě dál? Budeš se tam vracet, nebo to bylo v rámci z toho studia nějaký jednorázový výjezd? Jak jsi to měl?
4: Myslím, že to hodně hezky ilustruje ty některé výhody toho studia na takovéhle přední světové univerzitě, protože jakmile se tam člověk dostane a je schopen zaplatit to školné, tak ta univerzita potom má opravdu velké zdroje. Jednou z těch příležitostí, kterou já jsem dostal, je právě vyrazit na takový terénní kurz, ale zároveň vlastně provádět i nějaký vlastní výzkum na Borneu v tropickém pralese. A měl jsem to štěstí, že se mi podařilo na to získat financování od univerzity, takže vlastně celá ta akce nakonec pro mě byla zadarmo. A vyrazili jsme tam, tuším, na něco přes 2 týdny, přičemž 2 týdny byly čistého času v pralese, asi s 10 nebo 15 spolužáky a několika profesoři, kteří tam mají dlouhodobé experimenty rozjeté, třeba 20 let už tam sledují nějaké svoje experimentální vlastně části lesa a studují tím, jak nejlíp obnovovat ty fragmentované nebo poničené tropické ekosystémy. To naše terénko vlastně probíhalo tak, že jsme tam měli asi týdenní nějakou orientaci, kdy jsme chodili na procházky do pralesa, zvykali si na to příšerný vedro a pozorovali orangutany a potom jsme měli týden času na vlastní projekty, ze kterých potom bude i nějaký výstup formou vědeckého plakátu, který budeme muset vyrobit, zpracovat tam ta svá data a odprezentovat a z toho vlastně dostanu poslední známku z druháku.
3: A čím jsi se zabýval a k čemu ti to třeba bude i do budoucna?
4: Já jsem se zabýval takovou vlastně docela vtipnou věcí. Člověk by nevěřil, že se dá dělat věda i takhle. Nicméně vychází na tuhle metodu i papery nebo články v těch nejlepších z nejlepších časopisů vědeckých, jako je třeba Science. Spočívá to v tom, že vlastně zkoumáme nějaký tlak predátorů na hmyz, na larvy hmyzu, tím způsobem, že vymodelujeme z modelíny housenky a potom je přilepíme na listy v pralese na různých místech a vlastně zkoumáme po 24 hodinách ty otisky třeba kusadel mravenců nebo zobáků ptáků a podle toho poznáváme vlastně, jaké taxonomické skupiny nejčastěji vlastně se stávají predátory těchto zvířat.
3: To zní skvěle.
4: Bylo to opravdu nereálné. Nepřipadal jsem si, že dělám vědu, ale věř nebo nevěř, opravdu články s touhle metodikou vychází a dokáže to člověku říct opravdu hodně o nějaké kvalitě toho ekosystému nebo o tom, jak moc je poničený. My jsme třeba právě porovnávali místa hluboko v pralese s těmi na okraji u nějakých antropogenicky poničených míst a tím právě můžeme třeba zkoumat nějaký vliv té fragmentace těch přirozených prostředí naší aktivitou.
3: Teď se vrátil zpátky do Oxfordu, tak co tě ještě čeká? Budeš dělat později i nějakou diplomku, státnice, přijímačky, doktorát? Co máš v plánu?
4: No v rámci tohohle studia mě čekají ještě 2 roky, v případě, že se rozhodnu pro ten poslední, to je volitelná věc. Můžu skončit buď po 3 letech s bakalářským titulem, anebo pokračovat do toho 4. roku, který by mi přinesl teda už magisterský titul. A ten 4. rok by se stával čistě vlastně z roční práce někde v laboratoři na nějakém výzkumném projektu, ze kterého by se potom sepsala nějaká disertační práce, ale ne úplně tím formátem, jaký známe tady v Česku. Je to o hodně kratší práce, spíš formátem podobným nějakému právě vědeckému článku, a jde spíš právě o tu práci vykonanou za ten rok, než o to, jak to člověk se píše. Takže to už je potom jenom takový příjemný závěrečný detail. No a co se týče toho pokračování potom, tak mám to štěstí, že ještě mám asi 5 roku nebo rok na to, abych to definitivně rozhodl. Nicméně teď se kloním spíš k tomu, že bych pokračoval doktorátem, ať už v Anglii nebo třeba někde jinde ve světě, ale ještě na ten doktorát pak, když bych se pro něj rozhodl, tak bych se pravděpodobně do Česka nevracel, protože přece jen to akademické prostředí v zahraničí ještě přináší hodně výhod. Nicméně potom jsem naprosto přesvědčený o tom, že se chci domů vrátit.
3: Jak to?
4: Vlastně jsem nad tím nikdy ani pořádně nepřemýšlel, prostě to tak vždycky cítil. Tady vnímám, že jsem tady doma, zároveň myslím, že by bylo fajn, kdyby se studenti, kteří právě takhle měli tu možnost jít do zahraničí, potom vraceli. Myslím, že česká věda to potřebuje, takový ten mezinárodní náhled na věc, takže bych k tomu třeba rád taky přispěl.
3: Máš ještě nějaký tip pro někoho, kdo zvažuje přímo Oxford?
4: To je na další epizodu podcastu téměř, ale kdybych měl říct jednu věc, tak v rámci té přihlášky je to právě to se pořádně podívat na to, co která kolej nabízí, jelikož student má možnost v rámci té přihlášky specifikovat, na kterou kolej se hlásí. Nikde o tom není moc informací, je fajn se právě třeba zkusit kontaktovat s někým, kdo tam už studuje, nějak zkusit vysondovat, jak třeba bohatá která kolej je, kolik toho člověku poskytuje. Opravdu se to potom jako liší řádově v tom, kolik člověk třeba platí za ubytování. Takže to je jedno takové specifikum Oxfordu, které by bylo dobré, kdybych býval věděl.
3: Já se ráda ve studovně ptám na tipy na různé knihy, zdroje, filmy, většinou k tématu, ale může to být cokoliv i něco z tvého oboru nebo celkově ohledně studia na zahraniční univerzitě. Co bychom si měli přečíst, pustit nebo vidět?
4: No, to se hezky vrací v předchozí epizodě k tomu, jak jsem mluvil o svém personal statementu, tak jedna věc, co jsem taky zmínil, byla jedna z knížek od Richarda Dawkinse, které jsou právě biologicky tematizované, hodně píše o evoluci, ale zároveň takovým stylem, který je stravitelný i pro laika nebo pro někoho, kdo ještě nemá minimálně na univerzitní úrovni s tím studiem zkušenost. Těch knížek je spoustu. Já bych doporučil třeba jednu, která se jmenuje The Greatest Show on Earth, která je právě o evoluci přirozeným výběrem a použil jsem ji i ve svém personal statementu, zřejmě to fungovalo. Jinak, co se týče nějakých podcastů nebo jiných formátů, tak mě hodně baví Hyde Park, Dan Stach, kterého poslouchám vždycky, když chodím běhat ve sluchátkách v podcastové formě. Ned Park, Dan Stach, kterého poslouchám vždycky, když chodím běhat ve sluchátkách v podcastové formě. Nebo třeba tady na Radio Wave.

0: Teď se ti vybavují ty nejdivočejší párty, že?
1: No, ale to tady nemůžu zmínit, tak se snažím vymyslet něco přístojného. Vlastně, to se hezky vztahuje k tomu, o čem jsem právě mluvil, se mi podařilo s Richardem Dawkinsem potkat v Oxfordu úplně náhodou a nebylo to na nějaké organizované akci nebo přednášce. Vlastně tak trochu ano, ale on seděl ve vedlejší řadě vlastně kousek ode mě a poslouchal jednu z mých přednášek, takže se mi podařilo ho i pozdravit a setkat se s ním.
0: Tak to je krásný. Pojďme ještě na závěrečný tip. Je období maturit, většina už odmaturovala. Co bys poradil sám sobě v době předtím, než jsi šel na vysokou?
1: No, v té době po dokončení maturit a předtím, než jsem na vysokou odešel, tak bych si poradil, ať se hlavně té škole na chvíli nevěnuju a užiju si to hrozně krásné dlouhé léto, které tam člověk má, protože vlastně to je takový čas, kdy je člověk trošku v limbu, minimálně když se hlásí na zahraniční univerzity, kdy vlastně tenhle proces už je většinou hotový a už to, co by člověk třeba dělal v rámci nějakých stáží v létě, tak se do toho přijímacího procesu nepromítne, zároveň většinou žádná práce ještě před začátkem studia není, takže já bych si doporučil, ať někam vycestuju, klidně třeba na měsíc, trošku si to užiju, protože potom ta léta na té vysoké škole už nebývají tak dlouhá a zároveň už se očekává, že člověk bude se trošku profilovat právě třeba prostřednictvím nějakých stáží a podobně. Těch příležitostí tam potom přibývá a vyhradit si to volné léto už bývá složitější.
0: Hostem studovny byl Jakub Nýdrle. Díky za rozhovor a za všechny užitečné tipy. A pokud vás zajímá víc o studiu na Oxfordu nebo prestižních zahraničních univerzitách, tak si pusťte i minulý díl, kde jsme probrali všechno od přijímaček přes finance, ubytování až po život na kampusu. Tak moc děkuju.
1: Taky děkuju moc za pozvání.
2: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave. Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Čelisti.
0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: má kolega nebo kolegyně narozeniny, že jo, tak se otevře to šampaňské, nebo si lidé dají malého panáka, nebo můžu mít takový jako rituál, že v pátek odpoledne uzavřu ten týden a může to být naprosto neškodné.
1: Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku.
0: Já jsem to myslel, že...

0: Pan Vire, to vám říkám, nemáš taky bony?
1: Bony nemám.
0: Nemám. Bony, host číslo 028. To je nevěřitelný. A je to Vítek Šmarc, nazdar.
1: Ale si máš už ten hantavirus.
0: I hantavirus, i pentavirus, přátelé. A tady tripod, dnešní tripod. Jaký máš číslo hosta? Co za číslo? 27?
2: Číslo, no já mám 67. Nemáš číslo? Ne, to neřeknu, ježišmarja, nemám číslo. Já
0: je
2: jsem...
0: to, ale je to Martin Pleštil.
2: Je to tak, prosím, dneska budou magický voka, prosím.
0: Hele,
2: tě.
0: Pít na pracovišti, je to v pořádku, není to v pořádku za tebe?
2: Za mě určitě v pořádku.
0: Vítku.
1: Jako... já si taky myslím, že vlastně, se to nemá teda,
0: nemá
1: jo?
0: Se to, pozor, nemá... Ale, jak říká Bouška, a já jsem myslel, že... nevadí, ale Stuchlý
1: založí mě. Ale malýho panáčka.
0: Ale malýho! Hodno ty cukru vysoký, Dušan 22, ten cukrovka jako blázen. Já se hodno ty rozvím až pondělí, a to bude taky nádhera, ale jsem děšený za těch svých 5-9, zatím, prosím. Ten součást dnešních rybek, začínáme rybkou karamela. To byla karamelek takovej, prosím tě.
1: Karamel, sladký, víš? No, byl to sladký pes.
0: To je náš oblíbený podnik, jo, něco jako dopravní podnik, jo. Tak tady depečko,
1: tady na Vinohradský, jo, depečko a pejsek karamela.
0: A zabal to jeden z nejlepších štamgastů vůbec ever, bych řekl.
1: Je to tak, je to tak. Nejvěrnější štamgast.
0: Jak se ho prožíval? Nádherně, víš, no, tě volizoval tě.
2: Krásný parťák, samozřejmě.
1: Podobně jako Stejsky.
0: Ty víš, ano, Stejsky dneska udělal 4 kliky, přátelé. Už se neukáže nikdy, si myslím.
1: Pak se pozvracelo všem.
0: Je to tak. A Rybka Švec, zemřel herec Jan Potměšil, samozřejmě byli jsme jenom ten v Olomouci, děkujeme všem, že jsme přišli, bylo to nádherný, já trošku jako rekapitulujem ty rybky, jo, ale pohádkový Švec víra a taky Martin z Bony a klid. A to za mě rád, ty jsi koupil nějaký růže pro
1: Já jsem samozřejmě chodil na představení divadelního spolku Kašpar, jo, doceletný, nádherný představení Kašpar. Růže pro Arjuna a nejradši na ní vzpomínám v Richardovi III. Tam byl opravdu jako strahující.
0: A co ty?
2: No já si ho stotožňuju s krásným filmem Jméno kódu Rubín od Jana Němce, samozřejmě.
0: To
2: je ta nádherná akční bomba, která má ještě takový spirituální rozměr, že toho Jana Potměšila tehdy už upoutaného na vozík, což je krásná novinářská fráze, kterou nesnážím, a teďka jsem ji použil. Tak z něj vlastně udělal toho jako akčního hrdinu, který tam vlastně stojí. Tak to má jako hezký rozměr, což je tak jediný hezký na tom filmu, ale
0: Vítek přitom je proto, že ten film neviděl, jo?
1: Neviděl.
0: Jinak. Nevadí, Rybka Zendr, prosím tě, jo? Zemřel herec Patrik Muldoon, pouhých 57 let, telenovela Melrose Place, taky jsem čas koukal po škole. A nebo taky American Satan, byl takový americký Satan trošičku.
1: Americký Satan, samozřejmě všichni si ho pamatují z Hvězdní pěchoty, jako nezapomenutelného zupáka Zendra, tam byl nádherný opravdu. A teda umřel na infarkt v 57 letech, takže ta armáda se na něm podepsala. Tohle z něj udělala Hvězdná pěchota. Byť on teda byl vlastně u letectva.
2: Za všechno muzeu ty hmyzáci prostě.
0: A málo se ví, že pro mě jako Martin měl stigmata. Jo, pozor, poslední tam měl stigmata.
1: To je český Satan, Martin.
0: Jistě. Rybka ještě Natalie Mongido, samozřejmě zpíval Gilbert Bécot a taky David Čeněk, zdravíme, jo. Martin jistě zná ty písně. 77 let, francouzská herečka, ta makala s každým. To byl Šabro, to byl Trifo, to byl Godard, všichni.
1: Všichni, no.
2: A Spielberg taky.
1: A 4 Cezary měla.
0: 4 Cezary a jeden pohřeb.
1: To jsou saláty, ne?
0: Pornografický vztah. Udržovala samozřejmě.
1: To jsem viděl, to byl krásný film.
0: Jo, to bylo docela působivý.
2: Připomenu aspoň krásný film Ztracená milenka s Francoisem Trifotem, kde hraje jeho partnerku. Je takový muž o kňouraných mužích a ty mám rád.
0: To je jeho téma.
1: Martin Pleštil.
0: Ale dneska ani nemá dech smrti, Martin. Krásná rubrika. Muž v Brně nadýchal smrtící, ale množství alkoholu se strážníky přitom žertoval. On byl rozkošný úplně. On říkal, že se potuloval se tam, jako říkal, jestli popíl se, tady se rozpustil, se rozesmál, odvětil, já pořád piju kolu.
1: Ale on seděl na travnatém pásu v městské části Slatina, kde se samozřejmě nic jiného dělat nedá. Ne. Kolem jdoucí si toho všimli, měli o něj strach, tak teda přivolali ty strážníky a on byl ve vynikající náladě na to, že měl asi 5 1/4, nebo kolik měl, Martine.
0: Martin, vědoucím způsobem pokýval, znám.
2: Tak jako důležitý, jestli teda byl na tom pracovišti nebo ne, jestli ne, tak za mě legit.
0: Oni se ho ptali, kde se nachází, on říkal, jsem v pytli.
1: Jo, to
0: zase
1: to, pytli,
0: depečko, zase je depečko. To zase tady. Rubrika Krupiér, zároveň trošičku, jo. Zloděj ukradl z domu na Českobudějovicku 3 miliony, ale bohužel ten bohatý lup mu úplně nevyšel, šlo indonéské rupie. Ono se, taky hodně doma.
1: Ono se málo ví, že na Českobudějovicku se rupiema platí vlastně všechno, bohužel teda ten přepočet.
0: Obecně jižní Čechy,
1: ten
0: plný
1: rupie. Je jako ten je nemilosrdný, je to asi 3,5 tisíce korun, ale on teda ukradl nejenom ty rupie, ale i alkohol, školní aktovku, těžítko, krucifix, talíře či budík.
0: Americký Satan, budějovický Satan, úplně jasný. Rubrika Ace Lino Ventura 3 selfie z fotopasti. Prostě ve Francii zatkli sériového zoofila, jo. U Marseille začal soudit 19. kluk, podezřelý z opakovaných sexuálních útoků, hlavně na ovce a kozy, jo. Obec Pen Mirabeau
1: farmáři měli podezření, tak nainstalovali fotopasti, protože ovce i kozy vykazovaly známky násilí.
0: Svázané nohy a tak dále. Martin má taky svaz, vidíte se na kameře, to vidíte, on se nehybe.
2: On se
0: ani nehne dneska. Spoutaná, taky krásná písnička. Spoutaná. No nic, oni ty kamery
1: zachytili ty fotopasti, zachytili mladého muže, pojmujte se mezi stády. Jo? To byl krásná tvoje první sbírka.
3: Mezi stády.
1: Vítšmart, mezi stády.
3: Musím se začít psát.
2: B-team na stopě prostě, no.
3: Pozor, tak to je až příště, ale.
1: Rubrika What's up, baby! A ne Kuduk alchemista. Prostě muže během líbánek na Maledivách napadl žralok, přišel o nohu. Všechno, prostě tepny, už to nešlo přilázat.
3: On to obral takzvaně až na kost, jo. Tím jedním kousnutím de facto tomu muži zdevastoval
1: nohu.
3: Byl
1: to gynekolog nakonec v Alicante, už bude jenom sedět. To jsou čelisti zase dneska. Vyšetřovačka.
3: Hele, byl to výlet k ostrově Kudu, teda, musím říct, to je moc hezký. A teď ten pár žaluje, ta rodina mezi tím podala trestní oznámení na cestovní kancelář, protože v té oblasti se nachází závod na zpracování ryb, který samozřejmě do moře vypouští odpad a láká ti ty žraloky.
1: Jedním soustem vzal veškeré maso od kolena dolů.
3: To je podobně, jako já když jim
1: kýže. Kája Veselý, klasika úplně. To se stalo taky na Znojemsku. Jedinkrát tam byl jeden žralok. Smutný. Lánady, tam to připlulo. Tematická dvojrublika, až přijde kocour, prosím tě, jo. Hodně jasný. Pračka na Pardubicku uvěznila kocoura, vyprostil ho, museli hasiči, až jako vystřihat ho museli. Jo.
3: Holice, no, byly to velký holice.
1: Holice na Pardubicku.
3: On prostě skočil do toho bubnu a když se tu povotočí ten buben, tak ono se zamkne. Martine, to určitě znáš,
2: no,
3: když jasně, spadneš
2: no.
3: do pračky.
1: Nebylo cesty, byla řekla mluvčí hasičů.
2: Tam často.
1: Lucie Pipiš. Pipiš se to, Pipiš prosím, že to je to. Pozor, já to píšu, aby Peťa neskončil podobně, chci ho tam hodit každý druhý den samozřejmě. Museli postupovat jako při těžký dopravní nehodě. To není sranda, to vystřihat, ovšem ve zmenšeném formátu samozřejmě. To je loutkohledství zaranil.
2: Ale má to dobrý konec naštěstí, protože ten buben pračky potom, co rozstříhali, tak to koťátko bylo v pořádku.
1: A ty máš taky hezký buben, ale.
2: Já
1: čím dál hezčí buben,
3: to rozstříhám, ne, pomalu.
1: Kocour se napíchl na plot, vysvobodili záchranáře s rozbrušovačkou, takže taková spojená dvojrubrika.
3: Zase do thajského města Samut Prakan.
1: Tam se vydáváme, Samut Prakan je to vynikající, majitelka domu Serung Chevangansang, vynikající, samozřejmě uvedla, že s manželem slyšeli hlasité mňoukání, když odcházeli do práce. To mám psát běžně a nedělám nic s tím.
3: I když se vracíš z té práce. Tady byl teda na vině kocour, který spadl ze střechy a nabodl se na plot, což je teda jako tragický, nebyl schopen se sám vyprostit.
1: Neví, komu ta kočka patří, možná i pronásledovala jiná. Možná, samozřejmě, jo. To se neví úplně. Ještě rubrika Sátana a neb i kareti mohou stávat s erekcí, prosím tě, Finsko konečně, ty finský kareti. Na to vždycky, na to jsem měl vždycky slal málo
3: funguje. Letiště, moje oblíbené letiště Tykakosky,
1: Tykakosky, Sarikosky, Vysakosky a Tykakosky. Ten známý jídlo samozřejmě chicken Tykakosky masala.
3: Vynikající finská speciálka.
1: Finská fuze.
3: Martin, ale zdá se, že ono to mohlo vlastně být součást nácviku jako prudkých zatáček vlastně.
2: Jasně, a jako já vlastně jako konceptuální oddanost tomuhle těch pilotů strašně jako cením, jo, protože oni právě měli těmi čárami, který sledoval na tom monitoru, čárami, tak měli jako nakreslit tu trasu, tak se rozhodli, že budou kreslit teda ty pindíky a pak za to byli tím korporátem jako potrestaný, což
1: vojenský
2: já teda
1: korporát finský očekáváme od vojáků dodržování pravidel slušného chování. To by vůbec neočekávám. Doufám, že to očistí, ale
3: očekávám. Přijde se prostě, říká se trošku.
1: Vůbec ne. Vojenský Kanada.
3: Ruku musí to nelíbí, já se na to nekoukám.
1: A za měsíc to má dneska, na celý. Dnes jsme se na Inferno. Po 13 letech. To je peklo tady. Americký satán. Kanadský teda, skotský.

0: roky cítíš?
1: Já se cítím dobře, ale je mi špatně.
2: Ale poprvýkrát celý tento styl boje Chuck Norris mě do toho vlastně zasvětil.
3: Martine, kdo tě do toho zasvětil? Byl to Chuck Norris?
4: Jo.
3: Velký
5: řidič autobusu Chuck Norris, jo.
3: Fantastický. Pozor, přepravní selekce, pětkrát na opravě v čelistech. Rubrika Čoudy, moje oblíbená z dnešní selekce. Dokouřím a jedeme dál. Řidič autobusu s rozbitým sklem pokračoval v jízdě, jo. Kolem 23:20, jo, v okolí Zgierze. Ale velké zvěrže zároveň. Takže po polsky trošičku byl to asi los, nevím, co tam dělal.
5: Asi los teda. Jo, a byl velký, rozsekal to přední sklo, teda krásně ho promáčkl a cestující se teda ptali.
3: Jaký je postup? A on fantasticky říká, postup je takový, že dokouřím cigaretu a jedeme dál. Takhle si tě, Martine, představuju.
4: Je to tak, pan řidič je absolutně založený, oni tam jako strašně hrotili tu situaci a on na to pak řekl, vy sedíte nahoře, tak se o to nestarejte, já musím dojet.
3: Já takže prostě... Tvrdý chleba. Miluju to. Jedeme dál, prosím tě, spit on your grave, jo. Tam psala Šárka, samozřejmě muž z Brna poplival řidiče autobusu, který ho vyzval k označení jízdenky. Trefil jsem jen bundu a hájil se. Hájím, on to nebylo tak úplně jasný.
5: Ale to tvrdí na Brněnsku. V Vinohradech to není jako tady na pražských Vinohradech, tady všechno kultivovaný, lidi slušný.
3: Tady nebyl v životě.
5: A tady to opravdu byla jako potyčka, museli zavolat strážníky, protože on teda ten pasažer vlastně vymluval na to, že měl sluchátka, neslyšel, co po něm jako ten řidič chce, ale pak na něj teda prej flusnul, ale zatím se řidič tvrdí, že mu flus do obličeje, ten pasažer tvrdí, že se trefil jenom na bundu, což je polehčující okolo.
3: Bunda na ksichtě, jasný,
5: řešení.
3: Povolá Mirka Rnutila, soudce OOK. Pamatuj se ten seda, musí to rozsoudit.
5: To bylo vynikající.
3: To byl Mirek v životní formě.
5: Měl nádhernou masku.
3: Já jsem mu věděl všechno.
5: Tu pleš
3: do té doby si myslím, že Mirek Nutil má vždycky pravdu od té doby.
5: Má.
3: A on má,
5: on je tomu trošku donucený.
3: A ty si dostal nějaký fotky dneska, Mirka.
5: Nádherný Mirek Donutil v novém historickém eposu.
3: Tomáše Mělníka.
5: Bylo to nádherný, opravdu.
3: A premiéra na Mělníku teda.
5: Já jsem původně myslel, že to je jako Brouk Pitlík, ale není to Brouk Pitlík.
3: To bude velká historie.
4: Já se jako docela soucítím s tím řidičem autobusu, protože já jsem teďka měl čerstvý zážitek někde z hospody. Tam stál venku, venku, dělali jsme krásné věci, samozřejmě. A ten pán, prosím tě, on na mě plivl, byl mi na kalhoty.
3: A byl to jako random náhoda, nebo
4: random
3: to?
4: Random náhoda, ale já jsem se na něj jako podíval.
3: Když jsem
4: viděl, jak se kouká, tak jsem se mu měl chuť omluvit, protože to byl jako drsoň, na kterého jsem se bál promluvit, takže jsem radši jako s úctou odešel s poprvé kalhoty.
3: No, jako na fotbal, jak se vzal za flígr,
4: no, tak tam jsou mladší, tam si dovoluju, viděl.
3: Úcta k starším,
5: pak se potká se Sigmou a je konec.
3: Až edukativní dneska ty čelisti. Rubrika stíhačka, prostě Číňanka vysela. Na jedoucím nákladňáku a dohrali tomu žárlivost. Samozřejmě z okresu Pačchu, z provincie Xinjiang. Tam jsem už dlouho nebyl, ale podíváme se tam. Dělal jsem zážitek, věci.
5: By to zastavování aut, ze kterého jako koukají různý lidský končetiny.
3: Dneska ještě
5: tady, dneska trochu mít bude.
3: To zachraňuje životy, pozor.
5: A tomu řidiči se stalo něco podobného, vlastně zastavila ho policie a když obešli auto, tak zjistil vlastně, že mu visí žena, doslova jeho žena mu visí na autě. Protože
3: ona vysala na něm.
5: Ona byla přesvědčená, že on vlastně jezdí zahýbat.
3: A ona se nejdřív zdráhala. Bylo mě, co byly ty první věty, co jako vypustila z úst. Tak jak jsem se tady zahákla jsem se.
5: Pak se přiznala, že to celý udělala, protože byla přesvědčená, že muž jede za milenkou, jo, šofér ten tvrdý chleba má milenku v každém městě. A ona si to prostě chtěla uvěřit, ona byla přesvědčená, že se udrží až do cíle. Jako udržela se.
4: Ona se držela, pak když je čepli ty jako policajti, tak schytal to ten jako nebohý řidič, že jo, ten jako
3: řidič
4: pokutu a s tím má nesouhlasím.
3: Ona byla určitě šťastná. Aspoň nějak to dostal, jo. Karma ho dohnala. I když mohl mít jenom záměr. Prostě myslel na to, ona to vycítila, myslela.
5: Ale musíte před každou jízdou kontrolovat auto, to je zásadní ponaučení tohohle jako tohohle vstupu.
3: Jo, pozor, jdeme na další destinace, tenkrát Švédsko. Rubrika Zlatý sor a Ikarus, ale norský vláre. 14. chlapec ukradl v Norsku autobus MHD a odjel s ním do Švédska.
5: Ale nevidí jak.
3: Jak se mu podařilo ukrást autobus a jak je 14. kluk dokázal tak dlouho řídit? Bohužel nevím. Uvedl mluvčí místní policie Jens Andersson.
5: Je to strašně.
3: Andersona,
5: je to takový opravdu jako švédský incident, typicky severský, protože on celou dobu dodržoval pravidla vlastně, jo.
3: Nic se udělal špatně. Ty, který řídíš.
5: Podobně jako ty finský kadeti, jo. Ty taky vlastně dodržovali letový plán, jo. Tak on taky dodržoval.
4: Já si myslím, že jestli má průpravu jako kluci z Vysočiny, který už se řídí prostě učit řídit třeba v 8 letech, tak jako já vlastně nejsem překvapený.
5: Na stejského myslíš
4: zase. Jo.
3: A pozor, je to nějaká recidiva, ten mladý hazarder už si střihnul tohoto loni, když 3 hodiny uháněl v ukradeném autobuse kolem Stavangeru.
5: Teď už se sklidnil, ale. Už jezdí podle pravidel.
3: Maximální sympatiák.
5: Učí se to, ale za chvilku může nastoupit.
3: A na závěr ještě rubrika mám rád vlaky, co někam jedou. Ve stanicích lidem neotvíral dveře a jel jel podezřele. Strojvedoucí na Přerovsku nadýchal 3 promile.
5: On se hlavně rozjížděl pomalu, podobně jako my, jo, pomalu se rozjížděl a to stylem, že vlak začínal nabírat zpoždění a cestujícím to bylo podezřelý.
3: Kolem 16. hodiny Lipnice nad Bečvou.
4: No a především neotvíral dveře. Já myslím, že to byl účelový tak, aby mohl recitovat své básně.
3: Jo, kam až nikdo z vás dneska nepojede domů. Přátelé, tohle bylo všechno z rubrik. A za chvilku už najíždí euforie, poznám.
5: To je Ječko.
3: Ječko,
5: se prý bude omlouvat Sidonovi, jsem slyšel.

0: není to jenom tím podzimem?
1: Ne, je to vždycky, vždycky se blbě cítím, no.

0: Krásný závěrečný track, že dnesky Bully. This one here. This fire.
1: Bully a klid?
0: Je to tak, Bully tu v případ zároveň.
1: Bully hokej živě taky.
0: Je to tady, Euphoria Season 3. Koukli jsme se na to s Martinem, víte, ten to prostě nedává.
1: Já jsem viděl kus první série, no, nebyl to špatný. No.
0: A dvojka už stála za prd, takzvaně, no, trošičku, to už se nedalo. A trojka, tak to je úplně jiný případ, to je čistý guilty pleasure. Já jsem myslel, že už to nebudu nikdy používat ten výraz, ale sem se to strašně hodí. Vlastně takový to, když dáte takovému narcistnímu nějakému týpkovi, zároveň takovou vizionářovi, což je Sam Levinson, samozřejmě jako neomezený rozpočet a pocit, že jako inkarnací, nevím, Fellini s Gasparem Noé, trošičku zároveň pro generaci TikToku, to Martin ještě rozvede to téma. Vyleze z toho takový zvláštní vizuální jako fetishismus, jako oni se vykašlali na nějaký indie zrno a přepli totálně na formát Vistavision, který se teda poslední dobou vrací masivně, nejenom díky Pete Andersonovi, ale tak dále. Samozřejmě Martin by nám to rozklíčoval, ta technika z 50. let používá standardní, myslím, 35 mm jako horizontálně, takže to vzniká vlastně taková ten film s dvojnásobnou šířkou a tak dále, velmi vysokým rozlišením. Jako je to audiovizuální porno jako nejvyšší jakosti, každý záběr vypadá jako reklama na parfém, to režíroval někdo jako na hodně nějakých drahých sedativech, westernový scenérie do toho, zároveň jako pocit nějakého velkého kina, chvilkama zase jako sterilizace divná, jako jsou tam fenomenální scény, které střídají úplně pitomý scény a to často v rámci prostě jako jediný sekvence, jediného dílu, jako naše pocity jsou rozpolcený, ale vlastně to baví.
2: Jo, je to těžký hit or miss, já jednu minutu ten jako seriál nesnáším a druhou prostě chci víc, jo, protože to má fakt ten sos, tu potřebu omáčičku, kterou já od toho chci. Mě vlastně strašně překvapuje, jaký to dostává hate, především Zámoří,
0: ty recenze jako
2: dostává jako teda totální bídu a já si myslím, že to jde trošku na vrub tomu, že jak diváci a kritici, tak si tu euforii strašně zboštili, jo, jako jak tady dlouho nebyla,
0: čekali
2: jsme na to těch
0: prostě
2: jako 7 let a ona to nikdy nebyla autentická výpověď v generaci Z, jako nikdy, vždycky to bylo stylizovaný furt jako přepínající mezi nějakým kempem, absolutní tupostí, nějakou upřímností. I to, jak se tam hraje jako s cringem, někdy záměrně, někdy nezáměrně, tak to byly hlavní jako přednosti pro mě, kde jsem to nebral jako nějakou generační výpověď. Jo. Je to furt nějaký jako žánrový melodrama.
0: On jako by dělal jako vlastní fanfikci, mi přijde ty věci, ale to ty lidi prostě nepřijali, zatímco já nějak od první minuty, ale to je asi hodně subjektivní.
2: Jo, a teďka jsme ve třetí sérii, kdy stejně jako ty protagonisté a ta série nějak musí dospět a je to přesně takový. Já na tom strašně oceňuju tu energii. Já vím, Vulture myslím, že napsal, že ten režisér je absolutně bez nápadu, což já si říkám, jako jestli opravdu koukají na televizi ty lidi někdy teda, protože mě tam těch nápadů přijde jako spoustu, ale jako zásadní problém spočívá v tom, že se to snaží být jako obrovská kritika jako globálního stavu světa, Ameriky, toho nějakého konzumerismu.
0: A pak tomu přitakává vlastně.
2: A pak tomu vlastně jako přitakává, je to kritika objektifikace jako žen, ale pak jako tu Sydney Sweeney tam objektivizují jako bez nějaký jako subverzivní noty, jo. To fakt jako strašný přepínání, je to kritika TikToku, jako nějakého attention spamu, ale pak nějaký záběry jsou fakt natočený jak přes TikTok.
0: Svatbička.
2: I ta svatbička, která byla vypuštěná, že jo, předem na sociální sítě, tak jako po tomhle jako prahne. Takže je to fakt takový jako zvláštní mix, který se zároveň vylučuje, ale jako pořád asi chci víc, no. Jo, mě kam to dovedou.
0: A ty charaktery samozřejmě mají bizarní vývoj pro spoustu lidí, taková Ryu jako dvojitá agentka, dealerka zároveň, Cassie v takovém bizarním módu, jako Treadwife, zároveň OnlyFans, prostě influencerka s psím vocasem a tak dále. Občas se skloňuje jako Breaking Bad, asi pro bimbos, jako nevím, budíš.
2: to je dobrý, ale
0: ten úvodní sekvence s tím autem je podle mě mimořádná naprosto. Ten scénář se přes jako rozpadá pod nánosem různě jako šokujících scén, to polikání těch drogových kapslí a ty různý sexuální fetiše a tak dál. Jako možná někdo to vyhodnotí jako zoufalý pokus o virální momenty, trošku tam je, ale na to je to příliš chytře vymyšlený, často skvěle natočený a fakt vlastně euforicky podaný. Neříkám, že pořád, ale místem opravdu to je. Asi zmizla nějaká ta křehká fluidita toho mládí, ale mě to fakt nevadí. Ta druhá sezona byla už totálně iritující. Ten bizarní dospělácký jako torture porn chvílema vlastně přišli na blbost, mě baví podstatně víc. Je to ultimátní guilty pleasure, nemůžu si pomoct. Zendaya, musím ji vypichnout, je podle mě naprosto famózní. Absolutní srdce, centrum a toho seriálu a drží to nahoře. Sydney Sweeney, ty tam už jí teda fakt, jak si naznačil, Lewinson teda proměnil v nějaký objektiv fetišizace.
2: Což byla vždycky teda jako vlastně, i v těch jako prvních sériích.
0: Teď už bylo, definitivně prostě scény s pitím, s psí misky a tak dále, jo, všechno je to zahranou čokoliv, co se nazvat nějakým jako si charakterovým obloukem nebo něco. Náhle submisivní Nate podání J.K. Elordiho, ten se nějak zranil, Vítku, si nám dneska posílal.
1: Jo, pozor, ten si zlomil nohu,
0: měl takže protivka, nezasedne.
1: Já jsem jim asi koukal na filmy nohou, teda jsem
0: by to vyhodnotil silně nohou, nechápu, jako tomu
1: rozumím. Nešli kolenem, občas taky hraje kolenem.
0: Shodem se na tom, že voda v koleni trošičku, zároveň jdu to hlavost, ne, malinko. Nemusíme ho úplně.
1: Favorit na Jamesa Bonda, bohužel,
0: je to pro mě. Je to nádherný bordel.
2: Je to krásně mesi, asi u toho Sama Levinsona představu při ty režie, že vždycky mu to kope, jak kdyby byl na fetu, že prostě když fetuje, tak to je prostě skvělý, a pak když je střízlivý, tak to jako stojí za nic, že je to takový opravdu, jak kdyby to dělal někdo na Fettu a který jako bojuje s tou závislostí. Takhle se nějak jako představuje tvůrčí proces toho filmu.
0: Jo, jo, bipolární scéně a u toho třetího, čtvrtého dílu jsem si říkal, jak tam jsou některé scény skvěle napsané. Jako Tarantino would be proud, jo, než první jako rychlej spoj, co mě napadá, ale fakt jako vypointovaný. A pak vedle toho zase jako generická hlušina. Je to jako strašně nevyrovnaný, ale ten verdikt je spíš jako pro mě vítězství nějaký estetiky a formy prostě nad nějakou jako duší, asi etikou. Není to tady dneska poprvé ani naposled, ale prostě víc nějakých jako peněz, víc glamuru, víc depky divný a míň smyslu, ale v této podobě to vlastně docela dokážu sežrat.
2: Jo, je to tak, já tenhle ten rank manieristických honíren, jak to nazývám,
0: úplně,
2: tak mám rád.
0: Jednoznačně, muzika je matika, filmy někdy taky, Boards of Canada, Music is Math, za chvilku už Zmizení Josefa. Josef,
1: co blbneš?
0: Ty nemáš co stavět, tu říkali.

0: A tak si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.
1: Něco kvete, něco zašlo, slunce zašlo.

Já tady někdy vídám bílou paní, jako přírodní bílou paní, a ona chodí s malou holčičkou za ruku, jako duchovní paní.

Nyní již máte dostatek informací, abyste mohli vydedukovat, jak to bylo doopravdy.

0: No jak to bylo doopravdy těžko říct toho filmu. Zmizení Josefa Mengeleho, nejnovější snímek ruského disidenta, Kirila Srebrenikova, režisér samozřejmě nejenom filmový, ale i divadelní a docela odvážný, nejsou jenom jeho filmy, ať už jako formálně, strukturálně, občas možná i tematicky, ale jeho občanský postoje, to jsme se dávno připomněli, vlastně zmíním, že měl domácí vězení od roku 2017-2019 za nějakou údajnou pronevěru, ale šlo samozřejmě hlavně o jeho názory, protože vlastně je to velký kritik jako svobody, nesvobody slova spíš v Rusku a korupce a měl odpor samozřejmě k anexi Krymu a dlouhodobě podporuje LGBTQ komunitu v Rusku a tak dále, což se mu nevyplatilo. Nicméně, který svoje filmy střihal prostě z obýváku, když měl premiéru Léto a tak dále. Ostatně Léto a ta psychedelická adaptace U Petrových řádí chřipka byly v distribuci. Naposledy jeho filmy Čajkovskýho Žena, Limonov, takže docela nekonvenční historický exkurzi, má proto slabost pro ty postavy, ale vždycky se ty jeho filmy spírají nějakému jednoduchému morálnímu čtení a takový je vlastně i jeho Mengele.
1: To tak, je to vlastně příběh Josefa Mengeleho ve chvíli, kdy válka skončila, on je uprchlíkem, je to takový vlastně vězeň vlastních jako ideálů, který jsou samozřejmě velice zhoubný. Člověk, který vlastně musí neustále měnit místa pobytu, vlastně identity. A je to takový jako příběh o banalitě zla. Je to vlastně v něčem jako hodně ilustrativní k té tezi o banalitě zla. Sleduje to vlastně i jako zvláštní doznívání tu cykličnosti nacistické komunity v Jižní Americe. To, jak se tady ty skupiny lidí, který vlastně museli uprchnout z Německa, tak jak stále prožívali ten svůj velký německý sen. Film, který je černobílej a do barvy přepne jenom ve chvíli, kdy se Josef Mengele vrací do nejšťastnějšího období svého života, což byl jeho pobyt v Auschwitzu. Jako je na tom něco pozoruhodného, zároveň je pro mě v tom něco jako iritujícím způsobem tezovitýho a divadelního, co mi nikdy úplně neumožnilo se na ten film jako dokonale napojit.
2: Já na tom oceňuji, souhlasím, co Vítek řekl, a na tom oceňuji především nějakou formální bravuru, jakým způsobem jako komponuje ty záběry. Ta kamera tam toho Mengeleho v těch pozdních fázích tak jako dusí, jako otrokem toho rámu, ta kamera jako statická, když tam mají takový ten jako nacistický sedánek se svým otcem, tak ta kamera naopak jako fluidně pluje po tom pokoji, on jako by tomu udává to tempo. Má tam jako dlouhý záběry. Zároveň ten Mengele tak je před tou kamerou tak trošku skrývaný, on trošku před ní utíká. Nikdy mu nevidíme úplně do tváře, tam ve stínech, tam jako ta noirová estetika hraje hlavní úlohu. Kolikrát ho tam třeba vidíme jako ořezanýho z rámu, kdy vidíme ho jenom jako procházet břichem třeba přes tu jako kameru a tak dále. Takže je to člověk,
0: nakonec
2: který
0: ho taky ořezali,
2: jako,
0: nakonec ho ořezali.
2: Že je to člověk, který tak jako furt utíká, a byla otázka, před čím jako utíká, jo, protože ten film on jako nelituje toho, co udělal, že jo, těch on lituje toho sám sebe, on lituje toho, že už nemá to výsostné postavení, že se stal tou jako obětí, na kterou se pořádají ty hony. Krásně se tam rozčiluje, že Američani o něm točí film, jo, to je jedna z nejkrásnějších scén samozřejmě.
0: Ukradli duši
3: film o mě.
2: Takže je to takovýhle člověk, který jako lítostivě se propadá sám do sebe, tam ještě hezký motiv zrcadel, který ho tak jako pronásledují napříč tím filmem, do kterých on se jako odváží podívat na chvilinku, a takže otázka, jestli se bojí sám sebe nebo té minulosti, nebo jako toho, co ho čeká. V tomhle ten jako hrdina je těžko uchopitelný, mě tahle ta odtažitost vlastně jako nevadila, nepřekážila mi, a i to, jak to má takový jako časoprostorový vákuum kolem sebe, ta Jižní Amerika se stává nějakou jako mentální mapou toho člověka, který je tak jako pomalu hnící a všechno mu z toho světa mizí, tak ta mizanscéna se podobně vyprazňuje.
0: On zdoruje ty divadelnosti těma věcma. To je pravda. Je to záměrně fragmentární film, nelineární úplně. Je to vlastně jaký reziduum dějin, ten člověk tam vlastně jako temná postava, nebo jedna z nejtemnějších postav vlastně 20. století, a on ji nechává existovat takovým jako podivným rozpadovým bezčasí toho jeho amerického exilu. Je to jako místo samozřejmě nějaký rekonstrukce dějin, je to spíš nějaká divná fantomová ozvěna, ale ta určitá zmrtvělost vlastně se propsala i do mého zážitku z toho filmu. Je to trochu těžkopádný místama v tom jako Srebrenikově jako třištěným, záměrně jako nelineárním světě, v tom jako trošku mdlým konceptuálním zpracování nakonec ta oddramatizovanost se pro mě mění až v nějaký jako rozvleklej, trošku jako inertní zážitek. Myslím, že nedal dokupy dostatečně silný střenář, nebo možná nedostatečně důsledný. On to vlastně není ani důsledný art. Jsme se říkali, že bychom to chtěli vlastně mnohem delší a nudnější buď, anebo teda ať se vydá nějakou jako sofistikovanější jako mainstreamovou cestou. A tohle je takový zvláštní jako kočkopes.
1: Zvláštně ten film je vlastně nejméně přesvědčivý ve chvíli, kdy Mengele se snaží svýmu synovi vysvětlit ten svůj jako morální postoj k tomu, co dělal za války, tu svůj zvláštní rozeklanost. On se vlastně nepokládá za zločince, on se pokládá za lékaře, s tím, že vlastně se vyvinuje z toho, že ty zvěrstva páchali jiní. Ale pro mě vlastně ty chvíle, kdy se mu to snaží vepsat Kirill Serbenikov tu svoji tezi o tom, že vlastně to zlo je strašně banální a často to není ani to zlo, který svádí vinu na ten systém, že jenom vykonával cizí vůli, tak vlastně v té chvíli to jakoby začne kulhat, začne se to trochu tahnout a upadat to takových jako malinko jako divadelních frází, kdy je cítí, že to ilustruje nějaký jako jako režisérův postoj k tomuhle tématu.
2: A minimálně ten motiv toho, že tyhle ty váleční zločinci nebo lidi, kteří jako lusknutím prstu můžou zabít stovky tisíce lidí, tak vlastně kolikrát jako odmítají čili té zodpovědnosti, nechtějí si to přiznat. Jo? Tak tenhle ten motiv byl pro mě minimálně jako silný. A je to přesně tak, jak říkal Aleš, s tím tempem. Je to film, který trošku válčí podle mě s tím, aby nebyl příliš nudný. A myslím si, že ta jako struktura nelineární, která funguje teda nějaký jako asociační bázi, co se týče té střihové skladby, tak je podle mě trošku takovým jako úklonkem jako divákům, aby se toho, aby se u toho moc nenudili. No. Je tam jako cítit strašná jako amerikanizace trošku tímhle tím.
3: Možná bych ještě vypíchnul toho Augusta Deala.
1: Tam jsou ty dáckové jdou docela.
3: Hrabných panchartů, tam se asi bavíte, bohužel asi zůstane zaškatulkovaný v tomhle tom. Moc ani nezestárnul, jako vlastně civilní a absence takový té demoničnosti, demonizace, myslím, že je účinnější než takový to tradiční velký herectví nebo divadelní u těch jako portrétů nějakých historických zločinců.
1: Je to taková smutná, melancholická postava, kdyby člověk nevěděl vlastně, co má za sebou, tak si řeknete, to je člověk jako štvaný existenčně, člověk, který těžce prožívá to, že je oddělený od své rodiny, od toho patriarchálního modelu, toho arcinácka, jo. A vlastně se mi na tom ale líbí, že to popisuje jako tu postválečnou realitu Německa jako země, kde vlastně ty nacistické kořeny furt jako jsou velice živý, velice vitální a jsou schopní se udržovat v provozu a jsou schopní udržovat ten sen o tom jako velkým Německu a o té třetí říši pořád nějakým způsobem naživu. V té chvíli mě to vlastně vždycky chytlo nejvíc, když jsem si uvědomil, že to je obraz něčeho, co nejsem zvyklý tak úplně výdat ve filmech.
2: A ještě jako podtrhnu Augusta Deala, on má jako skvělý
1: deal.
2: A on má jako hrozně těžký úkol, že tam jako stvárně trpící před jako postavu, ale nesmíme s ní soucítit. Jo. A my přijde, že to jako vybalancoval velice dobře. Jo, že je to spíš nesmarný. Taková postava, který máme spíš
3: tendenci, aspoň trochu.
2: Ano, máme to jako tendenci se mi smát, ale jako neudělal z něj žádnou karikaturu. Bylo to fakt jako velmi vkusí i s těma jako výbuchama vzteku, který on tam má, to jako excentrický zápaly a to jako opovržení tím světem, který se jako myhá kolem něj, tak jako zakonzervoval velmi dobře.
3: Je to tak. Teď Vince Staples, teda prosím tě už, jo?
1: To souvisí nějak.
3: Souvisí to s tím, že se dal na punk rock.
1: A výborně.
3: Nevyspytatelný ten
1: krok. Opravdu teda.
3: Jako my. Čelisti Radio Chlejv. Blackberry Marmalade.
1: To mám rád, tuhle marmošku.
3: Věř mi! Už mi věř konečně, ty falešnej proroku!
1: Jsi opravdu falešnej.

0: Perníčko je brule s perníkovým...
1: S pomerančovo-mandarinkovým gelem, jo?
0: Pomerančovým
1: perníkové kreme.
0: Brule.
1: S pomerančovo-mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovým gelem.
1: Perníčkové
0: brule s pomerančovým...

0: důvěryhodný prorok, Vince Staples.
1: Jedinej důvěryhodný.
0: Jo, největší král.
1: I tohle mu jde.
0: Vermi. Mohl bych dát desku slovensky. To mě ještě zaskočilo.
2: Ty ještě dáš, ne?
0: Ostatky svatého Gorazda.
1: Hrozně vráži byli ty mormoni.
0: No, absolutně. Kdyby znali Gorazda a že Ježíš byl Sloven.
1: Sloven.
0: Vědí to oni vůbec, Sloven, že byl nevím. Sloven?
1: Podle mě to tak patě
0: to vůbec nepochybuju. Jo. Ale vůbec. Co jako bych nepochyboval o tom, že Samuel Bateman je prostě jen prasprostý, jako nezáměrně komický jelito, špatně skrývající své mindráky a agresivitu. Ale on jako tak jako vyčuraně nepoužívají tu Bibli, ale i paranoju a digitální izolaci. Mluvíme samozřejmě o nechválným hrdinovi v uvozovkách, samozřejmě hlavní postavě dokumentu nebo ještě jiný série. Věř mi, falešný prorok, která navazuje na seriál.
1: Na seriál Modlit se, poslouchat a neomlouvat, který samozřejmě mapoval vzestup Jeffa, Warrena Jeffse v církvi známé pod zkratkou FLDS, čili vlastně mormonská církev. A tady jsme sledovali to, jak tenhle ten člověk jak vlastně proměnil tu církev takovou jako takový velký nevěstinec, pak si šel takzvaně sednout, a pak se odmlčel a bohužel tím vytvořil vlastně v té komunitě prostor pro nástup Samuela Batemana. My jsme tady měli jako lecjaký proroky, většina z nich byla buď nějak charismatických, schopných, inteligentních nebo nějak duchovně osvícených.
0: Tohle nemá nic.
1: Tenhle člověk je opravdu jako záhada, protože vypadá jak jako nepovedený hobit a je úplně blbej.
0: Ale měl fantastický cíl, teda, jestli si pamatuju dobře, ovládnout severní, jižní Ameriku a taky trochu Anglii, případně pozvat královnu.
1: On chtěl získat královnu, tvrdil, že vlastně královna sestoupí do té sekty a že oni přilákají tím, že natočí hudební videoklip.
0: Potom videoklip, který byl mimořádně povedený.
1: Je to vlastně jako neuvěřitelně absurdní příběh, který je o to absurdnější, že byl celý zaznamenaný dokumentárním štábem režisérka Rachel Dredsin a její partner kameraman. Vím, že Martina to zaujalo.
0: My se tady ucelujeme, ale to je jako extrémně nepříjemný film, který ukazuje na jako odpornou realitu, jako nějakého obchodování s dětma, sexuálního zneužívání, je to velkou příšerná věc.
1: A vlastně o to pozoruhodnější, jak blízko se ten štáb dostal, protože ta církev byla dost dlouho přesvědčená o tom, že jsou to jejich nejbližší přátelé a že o nich natáčí oslavný dokument. Samozřejmě Bateman si prostě myslel, že o něm vzniká jako oslavný film.
0: Fakt skvělý, že to nestojí na těch vlastně nějakých jenom policejních archivech, ale na videodenicích vlastně ty expertky na sekty Christine Mary a jeho manžela Tolgy, což jsem měl, který vlastně, který se infiltroval do té komunity a nádherně hrajou na to ego Samuelovo a vlastně to tomu dává velký napětí a tenzi tomu seriálu.
1: Ona ta režisérka má vlastně vlastní zkušenost právě s duchovníma vůdcema a ten její prvotní záměr, že chce pomoci sektě, která se vlastně po tom, co zavřeli Jeffa Warrena Jeffse do vězení, tak se vlastně úplně rozpadla, byla vlastně ve velký krizi, ona jim chtěla pomoct. A nechtěně se teda připletla k tomuhle vzestupu toho nového jako tyrana.
0: Short Creek, vlastně ty lidi byli opuštěný, nějakým způsobem nehledali Boha, hledali nějakou jako strukturu, se mi zdálo z toho, ale vlastně Bateman jim ji prodal v takovým novým hodně obludným balení. Přitom to byl fakt jako absolutní jelimánek, který jako nechápal vůbec nic, kromě teda toho, čeho chtěl docílit.
1: Rád vozil svoje ženy na valníku a kupoval si drahá britská auta.
0: Jsou tam jedny z nejzábavnějších sekvencí, kdy jako on říká, prosím, že natoč mě, jak jdu rychle. To se taky chtěl povídkovat několikrát, nikdy se to nepovedlo.
1: On se pokouší skákat na motorce a zoufale mu to nejde, je to opravdu takový jako zhrzený mužský ego, který je ale o to pozoruhodnější. To byl vlastně člověk, který byl jako utápnutý, šikanovaný v té sektě a pak si to teda vybil, ale je vlastně zajímavý, jak dostal pod svou kontrolu podstatně inteligentnější a silnější jedince jako mužského pohlaví.
0: Který se účastnil těch jako obludných orgií a dávali mu své děti a trestama do životí a podobně. Jo?
1: Ten dokument je jako moc citlivě natočený. Musím to jako vlastně ocenit, že na to, že jakoby eticky je to vlastně na hraně, protože ten dokumentární štáb, bohužel vzhledem tomu, že policie dlouhý měsíce vůbec nechtěla konat. Tam je krásná postava toho policie.
0: Který
1: vlastně odmítá cokoliv dělat.
0: Málo důkazu.
1: Chci pořád víc důkazu. Tak oni vlastně se drží na té tenké hraně nějaký jako etiky. I ten dokumentární jazyk je vlastně velmi citlivý. Není to nikdy exploatační.
0: Ale to ženy taky musíme říct, ale ještě Dredsin a Alice Cokery, kameramanka, je to tam ten přístup cítit. A vlastně ty syrový, celým strašně ty syrový svědectví těch žen, který teda našli odvahu mluvit, možná by se nikomu jim neotevřeli.
1: To je na tom asi to nejpůsobivější, to, jak některé členky té sekty vlastně projdou pak tím uvědoměním a ono to jako mapuje ten psychický proces toho podléhání a následně vymaňování se z vlivu sekty, třetí, čtvrtý díl, myslím, extrémně jako v tomhle tom pozoruhodný a působivý.
0: Jsi taky viděl, Martina, ne? Máš tomu něco?
2: Jo, řekli jste to všechno krásně a já nejsem tak nadšenej teda, byť jako souhlasím se vším, co říkáte.
0: Ty máš obecně ambivalentní vztah k těm sériím.
2: Předpojatost, ty true crime, že jako věci absolutně štvou a mně přijde, že teda tenhle ten dokument taky chce být jako, jako senzace chtivý, minimálně jako co se týče těch jako momentů, kdy tam dochází k těm velkým obludným zjištěním, oni když se tam poslouchají ty nahrávky, tak je to vždycky podpořeno jako tu jako dunivou hudbou, jako ty sebevážnými, jako vykonstruovaný moment trošku.
0: Ty detaily, ty poligamie nebo to zažívání tam trošku
2: prostě
0: jsou,
2: přesně
0: no.
2: Z nějakých jako ty jako Netflix estetiky, že jo. Oni má tenhle ten jako brand tohohle toho jako vážného natahování a tak dále. A já se přesto nemůžu kousnout, no. Já to prostě nemůžu to jako přejít, ale tak je to pozoruhodný. Koukal jsem na to s ženou a spíš mě bavilo si pak jako doplňovat informace obecně k celý té sektě, protože jsem o tom moc nevěděl. Pro mě to byl takový spíš jako takový stupní dveře do světa, o kterém jsem nic nevěděl. No.
1: Zajímavý pozor, jak ty ženy jsou si vlastně hrozně podobný potom, jak jsou pod vlivem celý týhletý jako mormonský ideologie.
0: Nejenom ty uniformní hadry, ale všechny ty účesy, ale prostě jako by se jim i rysy dávaly jako, jako, no, jako by se, jsem to chtěl říct. Takže i rysy začaly být podobný, začaly se podobat sami sobě.
1: Tak ono často tak je to provázaný těma rodinnýma vazbama, o to je to jako zoubnější, ale musím říct, že jako pro mě, já tomu uznávám, že prostě je v tom cítit kus té Netflix estetiky, to, co na těch true crimech jako kritici vyzdvihujou, nebo respektive vlastně napadají, že to je v něčem jako bulvarizace těch příběhů, ale připadá mi, že tady se to jako daří vlastně, že to jako slouží nějakému účelu a nesklouzne to nikdy za nějakou hranu a myslím si, že to jako vyústění toho, to, že zkrátka některý ty lidi fakt jako projdou nějakým sebeuvědomím, vlastně může někomu i pomoct. Jo,
2: že jo, to
1: může
2: určitě, být... je to v pohodě kompromis něčem.
3: Porcovka 1969 in the Sunshine, kapela, která samozřejmě Masakr ve Vejkou zakódovala do svých skladeb. Pak už, ďábel nosí pravdu. Dvojka.
1: Ďábel nosí bradu. Bradu.
3: Míša jede. Svobodu nám.
1: Martin tady bude moonwalk. Brděl moonwalk.
3: A ten Antol Polenia nejde už dneska.
2: Thriller pořádný.
1: Thriller.

0: Sommer. Haló, cože?
1: Jak to vnímáš po té 80, když vidíš ty kolegy Jiřinka Bohdalová 96, Tonda Hart 90?
2: No jo, to jsou jiný lidi, no, já.
3: Jsou jiný lidi.
4: Jsou úplně jiný lidi, já jsem se tady Vítek a Martin, to jsou úplně jiný lidi. Plně. Já jsem vás neznal do teďka.
3: Ne?
4: Ne!
3: Už to taky vypadává trochu.
4: Už to vypadává. Přátelé, prosím vás, do kina už chodí na Martin, takže toho využijeme. Ďábel nosí pravdu dvojka a Michael. Čemu dáš přednost?
3: No, začnu ti povedenějším, což je Ďábel nosí pravdu
4: dva. No tak pojď, prosím tě.
3: Já jsem
4: to by to docela sedlo, když seš
3: jiná generace. Překvapený, mně se to fakt hrozně líbilo, jako autenticky, je to jako z té nepřeberné řady těch legacy sequelů, který podle mě dopadají velmi dobře. Já jsem si užil třeba i Beetlejuice, užil jsem si Top Gun Maverick. Přijde mi, že to jsou jako chytrý věci v rámci těch hollywoodských věcí. Obecně ten subžánr toho legacy sequelu, jak to jako komunikuje s tím předchozím dílem. Není to jenom na základě na bázi nějakých asociací, rekontextualizuje ty původní příběhy. A nějakým způsobem vytváří jakou paralelu, tak tomhle to přijde zajímavý. Ďábel nosí Pradu 2, ta jednička je mylně interpretovaná jako romantická komedie, což nikdy nebyla, jo. To je prostě ohledání jako nějakého zdravého vztahu k práci, respektive reflexe
4: z toho nezdravého.
3: A ta dvojka přesně, ty legacy sequely jsou skvělý v tom, že uznávají, že plně ten čas, že jo, ty postavy se nějak jako posouvají, mění se kolem nich ten globální stav světa a tady je ústředním tématem teda jako krize médií, jo, že ty jako mediální domy jsou takový tyranosauři, který udržujou vlastně ty starý mogulové z nějaký nostalgie, z nějakého jako citu pro tu věc a vidíme ten svět, který se mění, kdy si tyhle ty velké organizace berou pak do rukou ty tech bros, kterým na tým jako legacy nezáleží a tak dále. Takže tenhle ten film je taková mileniálská pohádka prostě o těch ženách, které se rozhodnou o ten svůj módní magazín jako zabodovat, byť to má takový hořkej závěr, že stejně musí nakonec spoléhat na peníze nějakého bohatého filantropa, který se smíří s tím, že ten mediální dům nebude nic vydělávat. Jo. Takže minimálně jako nečekal jsem, že tam bude vlastně takhle chytrá a trefná jako reflexe toho současného mediálního světa.
4: A pochopil jsem, že to je dost kompetentně udělaný celý.
3: Ano,
4: vlastně
3: je to v kosmopolitních obrazech, jako krásně se na to kouká. Byť třeba jako ta jednička měla pro mě víc glamuru, ale ta dvojka je fakt trošku o něčem jiným. Je to o tom jako o tý, jako marný snaze udržet ty média.
4: A nějaká odtrženost od reality třeba ty generace Z nebo těch generací pod náma, tím myslím mileniály a tak dále, tam asi je možná jenom nějaký žargon
3: slovníku. Tam je, ale já to beru jako říkám, je to žánr mileniálský pohádky, ta Anne Hathaway právě jako stvárňuje tu ženu, která do těch médiích přišla těsně předtím, než začala ta krize digitální, že jo. V té jedničce vidíme ten prosperující jako magazín, který má jako různorodé rozmary, může si dovolit všechno platit, ty jo, jako drahý hotely, letenky a tak dále. Ona přichází do toho stavu, kdy to pak jako začalo končit, takže s tímhle se tam moc hezky pracuje a i jako má tam samozřejmě romantickou linii, kde se snaží jako najít partnera a zatímco ta jednička, ty fanoušci tomu často vyčítají, že ten její přítel tehdejší jaký nepodporoval a vlastně to byla taková trošku záporná postava a ona se mu pak jako omlouvala, což jako do toho narrativu úplně nesedělo, tak tady je to ukázaný vlastně hezkým stylem, že má toho partnera, ale nejdřív musí přijmout sebe samou, přijmout ten jako vztah té práci, takže za mě jako takhle si představuju.
4: Takhle
3: si představuju hezký mainstream, no.
4: A jaký měl Míša vztah k práci? To je trošku takový schizma, americká kritika, absolutní hate, zároveň diváci to milují, blockbuster, že se o hudebním životopisném sequelu, což
5: nejúspěšnější vlastně komerčně životopisný film všech dob.
4: Ale českým divákům se to líbí a tam seš skeptičtější.
3: Já to nenávidím, já bych tyhle filmy zakázal. Já ten film fakt jako, já jsem jako umíral nudou během toho. To, že ten film se jako komfortně, konformisticky bere ty jako 80. let a to jeho dětství, kdy jako nemůžu stáhnout k těm kontroverzím, tak jako beru jako legitimní vypravěcký tah, plánují další díly a tak dále. Ale v momentě, kdy ten film jako spolufinancuje prostě ten Michael Jackson jako fund, že jo, který se stará o tu jako jeho pozůstalost, tak z toho nemůže vzniknout dobrý film, jako je to prostě, není to film, je to prostě PR plátek a potvrzení jako úspěchu tohohle toho zpěváka pro jeho skální fanoušky, jo, který to miluje. Je to prostě produkt pro fanoušky, nic víc to není. Snaží se tam nějakým způsobem rámovat motivem toho jeho vzdoru proti tomu otci, jo, který jako uzurpátorský, celý jeho mládí ho prostě cepoval, byl tvrdý a pak se ho tak jako chranitelsky stahoval pod sebe, trošku ho vykořisťoval a tak dále. Tak toho tady hraje Coleman Domingo s takovou fakt jako nějaký, vypadá jak záporák z nějakého superhrdinského filmu. Není to košatá postava, je to fakt jako plagátové, jako antagonista. Do toho tam prostě vidíme Michaela, který se mazlí s digitálním šimpanzem, který hladí prostě digitálního hada, který hladí digitální žirafu.
5: Mačka hada teda.
3: Pak navštěvuje děti v nemocnicích, protože nikdy neměl to dětství, tak si chodí pobojovat s těma dětma. My to máme jako pochopit, že proto to jako
5: což
3: dělá.
5: Je geniální, to si přesně pamatuju, to byl ten jeho mýtus těch na začátku 90. let, jo.
3: To
5: je...
3: A oni to vlastně jako dělají, že
4: Franta Antoine Fuka.
3: Přesně tak, asi v 8 záběrech si tam prohlíží jako ilustrace inspirace z knížky Země nezemě, jo, abychom jako pochopili tuhle tu metaforu. A co třeba nesnáším i Bohemian Rhapsody, ale ta Bohemian Rhapsody měla aspoň nějakou energii stran těch jako inscenačních císel té hudby. Byla to vlastně jízda, který jste jako rádi naskočili v něčem. Tady není ani za boha kreativity, je to prostě jako generický, neinscenovatelný jako blend, kde jako koukáte na herce, který imituje Michaela Jacksona a oni imitují ty jeho klipy, jako skvělý, no 2,5 hodiny jako bláznost.
4: Pořádný hit, nás nikdy neurazí, samozřejmě lákáme vás na třetí díl s Tomášem Stejskelem, Ďábel nosí bradu, bude to fantastický. A něco si nalejte, když teda být pro není v pořádku, není to

0: Vy, ten Tomák, to je blázen.
1: Tomák se vydal jako vyšetřovatel na cestu zločinu. Já jsem to nečekal, ale je to tady. Neonový realismus.
2: Trošku zacvičil, 10-kilový činky zvedal a pak začal vypadat jako Chris Hemsworth, tak novodobý Steve McQueen. Jo,
1: jo, a mlčený, podle mě mlčenlivý. Jo. Prostě, ten film, z kterého jsem já regulárně nadšený, režisér Bart Layton, American Animals, jo, rozumí tyhle ty patologie zločinu, vrací se k takovým, vlastně, je to vizuální bal, abych se nebál říct, jo, žánrovka, zároveň akční thriller, jako masivní textura, jo, melancholická záležitost, jedny z nejlepších automobilových honiček ve filmu ever, to myslím úplně vážně, formálně čistý, jak břitva, synergie v obrazu a zvuku, úplně výjimečná, krásný široký záběry, k vyjádření takový ty existenciální osamělosti, to, co na mě vždycky funguje, zároveň příběh, který vychází z novely Dona Winslowa, v jádru heist movie, ale pro mě to hlavně jak jako procedurální balet.
2: No, člověk se na to vzpomene, na starý McQueenovky, samozřejmě na filmy Michaela Manna a můžeme skončit tu třeba u Drive, jo, což byl film vlastně dost podobného typu, včetně teda těch neuvěřitelných jako autosekvencí, které jsou tady podaný stylem, který je opravdu v něčem jako brilantní, byť často to není nějak extra kontaktní nebo něco podobného, ale způsob, jakým se jako hejbe kamera, jakým je to nazvučený, způsob, jakým je vlastně snímaný to město jako takový živoucí organismus, kterým jako tečou ty krvinky v podobě autosvětel. Je to vizuálně neuvěřitelně opojný a Don Winslow je vlastně jako mistr takových těch detektivek bez řádu, detektivek z místa, který jako opustili nějaký pravidla, který se jakoby rozkládá a jediný, co tam je pevný, ty pevný body jsou ty postavy, který po něčem touží, často úplně jako bizarně, v tomhle případě po jisté částce, která ho udělá šťastným, toho hlavního hrdinu.
3: Je to krásný eklektický tvar, který se nebojí na druhou stranu být osobitý, já si na tom přesně cením tu subtilnost, jsou tam nádherný scény, kdy ty postavy se třeba jenom připravují, že jdou do té práce, oblékají se, nadávají si hodinky, jsme tam s nima v tom jejich intimním prostoru, nic tam neděje třeba minutu a půl, tak tohle jsou vlastně nějaký scény, kterou mi tu jako tvůrčí bravuru ještě povyšují trošku dál. Pro mě to je především drama osamělých lidí, který vychází každý úplně jiných sociálních podmínek, každý je v jiný jako životní fázi. Je tam přesně ten jako washed up detektiv v podání nádherně vyuzeného Marka Rafala. Je tam přesně
1: trošku Stask opakuje svoji roli, ale on to prostě umí jako
2: malo. Je novodobý Columbo, jo, v něčem.
1: No, trošičku, jo.
3: Jo, pak tam je přesně jako ta Halle Berry, která tam hraje jako ambiciozní kariéristku, který se hroutí pod tím patriarchálním tlakem svět. Paradoxně v tom filmu je propsaný dost jako takových sociálních motivů, který jsem tam nečekal, jakým způsobem to s nima jako pracuje. A nádherný, že ten film vlastně hledá nějakou křehkost a smír, jo, to vlastně rozuzlení je překvapivý, vím, že Alešovi třeba nesedlo, ale mně vlastně přišlo strašně takový něžný a hezký, nečekal jsem ho, no.
1: Jo, já bych ho scenil nějak jako racionálně, ale nefungovalo na mě úplně emočně, ale jinak je to úplně jiná liga než 99% všech jako platformových žánrovek, patří to do kina, kde to taky bylo, což jsem si musel až jako dohledat, je to chytrý, je to jako svalnatý v úzovkách a místama jako nečekaně dojemný, jako něčem asi absolutní triumf jako řemesla nebo formální stránky a mistr nějakého na to obsahem, protože ten scénář může být chvilkama mírně neduživej, ale zásadně se to pro mě nějak jako potkalo, málo kdy jsem z nějakého filmu uberny takzvaně nadšenej.
2: No, já jsem měl vlastně jediný můj

0: tím čtvrtým dílem Shooting at Hawthorn Hill. Michael Berryson, téma, který nás obvykle úplně jako nedostává, bývalý olympijský jezdec jako na koni, drezura jeho žákyně Loren Kanárek, dostala Kanárka teda 6-0 nakonec, nebo možná spíš on. Lidi, kteří opravdu se fakt neměli zem ke svému továrnímu nastavení nikdy v životě potkat ani přiblížit.
1: Jo, je to zase pro mě ta ukázka, že Antol občas veme sport, který mě absolutně nezajímá, nesnáším drezuru koní.
0: To je absurdní.
1: Jo, a je to vlastně takový jako kontrapunkt toho, co ten sport má být, takový ten dokonale blazeovaný, kontrolovaný sport se tady změní v duel dvou jako toxických bytostí, každá svým způsobem je nějak jako odporná, má něco temného v sobě a vlastně vrcholí to jako velkolepým soudním přelíčením a samozřejmě předchází tomu jako pokus o vraždu, což samo o sobě jako zavdává k nějakému dramatu. Mě to sedlo hodně, musím říct, v tomhle případě.
0: Přiměřím to jako trochu průměrnější díl zpracování, ale samozřejmě témata tam jsou, jako toxická válka o koně, o nájemný, o tréninkové metody, o ego samozřejmě taky. Obě strany se vzájemně obvinují z nějakého obtěžování, ze špehování na sociálních sítích, pak teda nějaký výstřel z bezprostřední blízkosti a pak teda ten soudní twist, jako uznání, jak to nebudeme prozrazovat, ale dočasná nepříčetnost, ten obludný herecký výkon u soudu toho člověka, to je jako gro a jako morek celý ty
1: věci. Pro mě nejsilnější vlastně téma amerického soudního systému, kde vyhrává ten, kdo to umí líp zahrát a kdo vypráví lepší příběh. Už to viděli jako stokrát, ale mě to vždycky v něčem fascinuje. Ten odporný právník, který to vlastně celý vystaví na totálně nepravděpodobný hypotéze a pak se raduje, když mu to vyjde. S tím, že mu vlastně úplně jedno, jak to bylo. Hlavně, že to vyhrál.
0: Jo. Myslím, že to je jedna z těch hlavních témat, ta duševní labilita, kterou tam Bohemia prezentovala jako šikany ze strany jako studentky a tak dále, taky ne.
1: Ona ta Kanárek, která taky
0: 1800 postů prostě na Facebooku, nebo stran postů dokonce, jako psychologický tlak opravdu bizarního charakteru, jako chvilka je to tak jako uspěchaný, málo kontextuální, jako neanalyzuje to ten právní precedens pro tu věc, jako to osobození, čekal jsem to možná trošku víc deep na to, jak je to zajímavý, ale samozřejmě jako hezký, jak oba vypráví absolutně jako neslučitelný verze toho příběhu a mě se to z toho vytěžit dokáže, jak se říkal, prostě nejbizarnější sport a jako hodně bizarní
1: lidi
0: historka.
1: Od koní, no.
0: Lidi od koní je strašná věc. Máš na koně, Martine?
2: Nesnáším koně.
1: Pod koní, do
0: salámu. Stali jste na tom někdy? Sadili jste na tom?
1: Koní bar, ne.
0: Koní baru, jedině. Prosím tě, napiš, nejsi tam nějaký zprávě z roku 2018, musíme se podívat.
1: Musíme se podívat, jestli tam nedošlo něco.
0: Nucenej koňský výsek v čelistek na rádiu PS, tohle byl Vítek Šmár.
1: No, jsem to já, čau.
0: A taky Martin Stejskal.
2: Buďte kouzelní.
0: Ty pleštile. A Aleš Tuchlý. Přátelé, na závěr, už jenom půl minuta. Tobacco. Protože
1: máš tabák nějaký?
0: Za kouřici, ono takové cigárko. To neškodí občas. Čelisti, za týden zase. A zase Martin. A zase to dáte sám. Takže to bude Kulešov trošku
2: to tak, no. Dokouříme a pak pojedeme.
0: A pak.
1: A ještě jsem nedokouřil.
0: Vypíšek jsou heráčkem.

0: Stage Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádio Wave.
4: Ahoj, tady Kája.
5: A tady je Pavel.
4: A váš oblíbený podcast Psycho. Víš, co je Psycho, Pájo? AI.
5: Co je Psycho na AI?
4: Co je Psycho na AI? Hele, jako kromě toho, že si z toho lidi dělají terapeuta, jo, navazují s tím vztahy, tak jsem si vzpomněla na film Her, Ona.
5: Jasně, no.
4: Z roku 2013, kdy jsme si mysleli všichni, ježišmarja, to je blbost.
5: Ale je zajímavý se na to koukat teďkonce jako zpětně. A je to jako zajímavý to

0: fakt sledovat dnešníma očima.
1: No, hele, já jsem právě nad tím přemýšlela, protože já jsem to viděla v té době. Ono to vlastně vyšlo v roce 2013 a jako nebudu úplně spoilovat, ale vlastně ta premisa je taková, že takový osamělej muž se zamiluje do nějakého asistenta hlasovního, jo?
2: To byl operační systém tam byl.
1: No, operační systém to pojmenovávají. A ono to vlastně vyšlo v době, kdy začaly být populární od různých společností různý hlasový asistenti. Jo, a všichni se toho jako hrozně děsili. A vlastně on se to má odehrát v nějaký blízký budoucnosti. A teď jsem právě se k tomu začali lidi zase vracet. To je fakt jako rok 25, jako by to mělo být zhruba, že je to nějakých jako 10 let napřed. A líbilo se mi, že někdo porovnával tohodle tu Samantu, co je ten hlas, ten operační systém, s těma dnešníma chatbotama. Tak samozřejmě, že ta Samanta je jako lepší, jo? Jako jo, že je víc taková lidská. Ale ta reakce, jo, ten reakční čas,
2: který byla právě až moc lidská, i na úroveň třeba těch dnešních chatbotů. No. Takže
1: to jako, ale spousta těch věcí není jako vůbec nereálných. My se možná dneska na to právě i podíváme, s čím se jako lidi potýkají. Ale jako ten film jako doporučuju. Hraje tam Joaquin Phoenix. Je vtipný, že ona se to odehrává v době, která je celá jako automatizovaná, že nic moc lidského už neexistuje. A on se živí tím, že píše vzkazy lidem, jako pro lidi, víš, jakože tam třeba přáníčka jako personalizovaný a on je píše, že to chtějí lidi od lidí, což vlastně dneska se trošku taky děje, že si člověk ocení nějakou jako lidskou, lidský aspekt práce. Jo,
2: ale že jasně, ale ono tam myslím jako není nikde úplně řečený, že tohle to za tebe už jako píšou chatboti, že jo, jako dneska by to mohli udělat. To mě právě na tom přišlo vtipný, protože když jsem koukal na tu jeho práci, jak on teda píše dopisy za ostatní lidi, tak dneska by asi tuhle práci dělal ten chatbot.
1: No právě.
2: By dělala ta Samantha.
1: Právě, no. To bylo, vyšlo 2013, že jo?
2: Jasně.
1: No a kde jsme dneska?
2: No jasně, no, ale i tím jako 2013 bylo jako zajímavý se na to koukat, jo, jako třeba jakou měli právě tu představu, jo, o budoucnosti, že ono to je taková prostě sci-fi.
1: Jo, je to sci-fi, no.
2: Takže a tam třeba, jo, tak, když se s ní povídá, tak říkám o nějaký knížce a říká, jo, teď jsem jí přečetla. Jo, že jako to vlastně musela jako přečíst ten jako daný okamžik. Mm-hmm. No a předjímají ledacos ty autoři, ale tohle teda nepředjímají, že ty chatboti vlastně vznikly z toho, že nahraješ tu knihovnu, ano, a vlastně jich zautomatizuješ a to je ten chatbot. Jo.
1: No, jo, jasně, tak jsou tam nějaké věci, které jsou mimo, ale jako přišlo mi vtipný vlastně ten vztah, jak ho rychle jako navázal, jak, což vlastně dneska není vůbec jako.
2: Ano, a vypadá to, že to není úplně nerealistický pohled.
1: No, to mě tam děsilo víc a já si pamatuju, že já nevím, to už je nějak rok 2017, 2018. Můj jeden kamarád, on dělal prostě pracoval s nějakýma těma jazykovýma modelama velkýma a říkal mi tehdy, to bylo těsně, než jsem odevzdávala diplomku, nebo než jsem dopisovala diplomku. Říká, hele, dneska už to za tebe napíše diplomku, ale jako my, co s tím pracujeme, to poznáme, ale jako běžný smrtelník ne. A já, ne, to je hloupost. No, jak moc jsem se mýlila, jak moc jsem byla mimo, protože dneska, když občas píšu posudky na některý práce, tak si říkám, no.
2: No jasně, no. K tomu se ještě dostaneme, ale co mě zaujalo taky, bylo, že on tam potom jako vlastně se svěřil kamarádům, že má teda vztah se svým operačním systémem. A bylo to tam tak jako pojatý ve smyslu, jo jasně, každý, ať si má vztah prostě s kým chce, to je takový jako, že to je vlastně hodně normalizovaný v tom filmu. Já nevím, já jako, kdyby mi někdo řekl, že randí se svým chatbotem, tak Je to cringe teda.
1: Počkej, jako
2: to je furt divný, že jo?
1: Je to hrozně cringe, ale no. Hlavně ono, já jsem se dostala do toho vlákna na Redditu, kde se tam lidi radí o svých jako AI partnerech a že je požádal o ruku a tak. A pravda je, že když byl zrušený jeden model a přešel na novější, tak se ty lidi zbouřili, protože už nereagoval tak lidsky. Mm-hmm. Byl mnohem víc strohej, takovej vlastně necitlivý, taky opravdu hodně umělej. Pak ho museli vrátit zpátky. No, furt tam je, takže je to taky zajímavý, že ty lidi si tam fakt jste udělali a opravdu je to zničilo, že už s nima nekomunikuje tak jako předtím, jak ho měli, toho prostě i boyfrienda nebo manžela. A jako upřímně, že kdyby za mnou přesně taky někdo přišel, že má AI partnera, tak no king shaming, ale asi bych si říkala, že co se děje, jako jak to, že musí volit takovouhle cestu, jo?
2: Určitě bych měl strach o takový člověk.
1: Jo, přesně, měla bych o něj strach, že si říkám, ty jako to seš tak moc sám, že jo, nebo co se děje, nebo jestli se právě tam nerozvíjí nějak jako jiný problém.
2: Jo.
1: No, ale vlastně o toho, jako, jak se vrátíme asi k tomu jako kóru jako dnešního dílu, jo, což je nějaký AI terapeutky, nebo ono vlastně ten partner terapeut, ono to jako v něčem jako je hodně podobný. No,
2: no jasně, no. Protože ono je to druh vztahu.
1: Já sleduju jednoho psychiatra na YouTube, už je to nějakou dobu, ten to právě jako hodnotil. On říkal, jo, jako výhodou fakt je to, že je to levný, jo, máte to dostupný hned, jo, když prostě něco si potřebujete pořešit, nemusíte čekat týden nebo dva týdny na to, než se potkáte se svým psychologem, psychiatrem, terapeutem. Není to hodnotící, jo, je to v podstatě, působí na tebe trpělivě, přitažlivě, vlastně chválí tě, jo, to občas i můj Honza, že ten jako s kýmhle jako hodně funguje, hodně ho to baví, jako hodně si o tom čte. Říká, to je tak super, jak on mi řekne, jak jsem šikovnej. Říkám, to můžeš přijít za mnou, já ti to povím taky a nejsem AI chatbot. Ale zároveň...
2: Tak tomu můžeš říct, je to druhý, že jo? No, jako z toho druhého ranku.
1: No jasně. No.
2: Když se třeba něco nepovede a... No,
1: to se nestává moc. Ne, já si srandu, ale je to pravda, že v tom je tam problém ten, že ty lidi, že to nehodnotí, že to chválí a to se mi jako líbí.
2: Ono jako nesoudící přístup, empatický, to je určitě jeden z nástrojů terapeutů. Určitě. A do terapie to patří. Ale zároveň to, co právě potom jako když studujou, já nevím, psychiatři, nebo prostě lidi, kteří se věnují výzkumu psychoterapie a zároveň třeba zkoumají tyhle ty chatboty, tak čeho se všímají je právě ten rozdíl, že vlastně ty jako zábrany, nebo ty jako schopnost, lidská schopnost vlastně najít tu hranici toho, kdy jako není na místě něco schvalovat, nebo jo, jako držet si nějakou jednoznačnou hranici, která toho člověka chrání, tak že to je vlastně docela těžký do těch chatbotů dostat.
1: Já jsem právě tam koukala na jeden článek, kde vlastně mu dávali prompty, aby se choval třeba jako gestalt terapeut, KBT terapeut, což jsou nějaký jako styly terapeutický. A v zásadě ve chvíli tam třeba lidi začali mluvit o nějakých suicidálních myšlenkách, tendencích. Tak on jim je nevyvracel, vlastně se choval velmi neeticky. Možná je trošku potvrzoval, nebo se choval k něm neutrálně, ale nebylo tam jako já, jako terapeut bych řekla, kdyby za mnou přišel pacient nebo klient a řekl, že má tyhle ty myšlenky, tak bych prostě začala jednat, začala se s ním o tom bavit a to jsou věci, které prostě člověk nepřehlídne. A ať to proptovali prý jakkoliv, tak jim to vždycky vlastně vylezlo.
2: Že se nakonec dá spousta těch bezpečnostních mechanismů obejít. Jo. Takhle já jsem četl článek od jednoho, myslím, že to byl novinář, že to nebyl, byl teda vědec, že to byl novinář, ale dělal se právě jako výzkum s různýma chatbotama po tom, co už tam byly aplikovaný některý jo, jako zábrany právě k tomu, aby to člověka, já nevím, nenavádělo k sebevraždám, nedávalo mu návody a tak dále. A přesto se mu vlastně po každý údajně podle něho podařilo to obejít, jo, různýma technikama, je jedno jakýma, ale jakože, že to nebylo zas až tak jako super safe, jak by si člověk mohl myslet.
1: Já jsem to právě si zkoušela takhle jako s ním jako povídat o nějakým jako nějakým jednoduchým tématu vztahovým, jo, jako hloupost jsem to zkoušela. A vlastně mě až jako vlastně vadilo, jak mi vlastně všechno jako schvaluje. Jo, že sama bych se dostala pak, kdybych byla jako v nějakým blbým stavu, to byl stav, který jsem si vymyslela, jo, nebo jako nebylo to nic složitýho, ale ve chvíli, kdybych byla v nějakém jako hodně jako podružným stavu, byla bych jako velmi, buď třeba i třeba pod vlivem nějakých jako látek, nebo bych byla i třeba opravdu jako hodně psychicky na dně. A on tě takhle to potvrzuje, tak jako si velmi umím představit, že to může vést k nějakému dost nebezpečnému jednání. Ať jako vůči sobě, nebo i třeba vůči jiným lidem. A faktem je, že když prostě chceš, tak ho napromptuješ tak, jak potřebuješ. Ty úlohy.
2: Snaží se ti vyhovět.
1: Snaží prostě se ti vyhovět, ten protože program. On je tak nastavený. On má ti chtít vyhovovat, ano. Protože tam bylo v jedné té studii, že vlastně ti vyslovuje souhlas s tím jednáním o 50% víc než člověk.
2: Než jiný člověk, jasně.
1: Takže...
2: Tady asi na místě dát klidně nějaký jako souvislost třeba s tím, jak fungujou nebo že vlastně je to de facto trochu jako podobný problém jako se sociálníma sítěma, kde ty společnosti, které je provozují, tak vlastně jejich motivací je, aby ty se strávila co nejvíc času s tím jejich daným produktem, jo, a viděla co nejvíc reklam. To znamená, že se tam snaží zakomponovávat takové prvky, které se tě snaží u toho udržet, jo. Ať už je to personalizace tvýho obsahu, ať už jsou to nějaký, jako, já nevím, nekonečný scrolly a tak dále. A mělo to řadu důsledků, dopadů, který vlastně teď teprve o nich zjišťujeme, jo, co se vlastně stalo nebo nestalo, že klasický média to prakticky zabilo, že já nevím teďkon, že jo, ty některý ty giganti jsou taky užalovaný jako lidma, jejichž blízcí nějak třeba jako spáchali sebevraždu a oni to spojují právě s využíváním těch služeb a tak dále. Že je to vlastně jako dost podobný příběh v bledě modrým. Jo,
1: taky mi to tak přijde. A že přesně úkolem, jak je tam hlavně udržet, jo, za každou cenu. A já dneska jsem dělala exkurzi pro studenty, co máme na forenzní psychologii do muzea policie a tam jako je sekce kriminalistika, jsou tam ty český zločiny. Jo, tak doporučuji se tam i podívat, když tak, kdyby to někoho zajímalo, ale prostě když jsem připravila tu přednášku, já už ji připravuju několik let a mám k tomu strašně jako obsahu a potřebovala jsem si to nějak srovnat, takže jsem to samozřejmě do nějakého tohohle asistenta nalila, aby mi s kým pomohl. A on nechtěl, že jo. On jako s kým nechtěl kamarádi, tak nechtěl mi s kým pomoct. A protože se mu to nelíbilo, že tam je explicitní obsah a že mi to zpracovat nebude, že to nebezpečný.
2: Jasně.
1: A já říkám, počkej, ale já to mám pro studenty psychologie. Jo, jasně, tady to máš.
2: Ale já jsem se takhle ho snažil přesvědčit, aby mi namaloval obrázky, že to je ala jako terč na střelnici, protože to potřebuje do svého experimentu. A jo, a potřebuju tam i takový, že to je a la terč, ale takový ten nácvik, že nemáš střílet zrovna, že jo. To je, já nevím, nějaký civilista, prostě já nevím, maminka s kočárkem nebo něco. A to už mi nechtěla malovat.
1: Jako faktem je, že jsem tu pár větama jako okecala, jsem říkala, a to ne, to já nechci jako návod na to, jak někomu ublížit. Já chci právě ty studenty poučit o tom, jak to může vypadat, aby se tomu vyvarovali. A jasně, v pohodě, jedeme dál.
2: Jasně, no. Jo.
1: No. A co tam taky jsem si všimla, teďkon jedna influencerka, ona je, jmenuje se Gabby Hanna, jo. Já nevím, jestli někdo moc znáte, ale já si pamatuju ještě z takový té éry těch prvních youtuberů a ona dělá taky v obsah o všem, něco zpívala, ale hlavně během covidu se propadla asi do nějaký psychózy. Jo, i třeba si udělala strašně nesmyslných tetování, furt streamovala, vlogovala, bylo to až jako excesivní jako obsah, jo. Myslím si, že byla částečně v nějaký manické fázi, jo, ale nikdo jí nepomohl, jo, zval asi cizí lidi do baráku. Jo, tak opravdu jako znaky, fakt jako nějaký mánie.
2: Jasně.
1: A nedovolím se nadálku diagnostikovat,
2: jasně,
1: ale
2: jasně.
1: Nevypadalo to dobře.
2: Aha.
1: A ta teďkom právě má svého AI chatbota. A ona tam popisuje, že prostě 24 hodin dostupný, může si s ním furt povídat. Hlavně ve všem s ním souhlasí a to je lepší než normální lidi. No a právě tato Gabby Hanna, že jo, která vlastně jako byla v té manické fázi, takhle komunikuje furt s tím chatbotem, nebo i teď je zase v nějaké manické fázi. Tak vlastně někteří odborníci jako to pojmenovávají jako AI psychóza. No, ale pojďme si říct, co je psychóza.
2: No, právě s tím jako psychóza bych tam trochu, mám tendenci nesouhlasit, no. Že to je přeci jenom nějaký stav, chemická disbalance v mozku, jo, jako jo. Různých přenašečů a tak dále, která asi nutně nemusí souviset s tím, že člověk zrovna jako má nějaký blud. A tím bludem se má na mysli přesvědčení, který ale nezdílí většina ostatních lidí. A třeba kdyby se na to člověk podíval nějakým jako logičtějším okem, tak třeba nedává ani moc smysl. Jo? Tenhle to mi přijde, že jako charakteristický třeba pro nějakou tu psychózu nebo řekněme schizofrenii. Ale jako ty můžeš vlastně mít blud, který jenom třeba sdílíš s někým jiným. Jo?
1: Tak v těch sektách, že jo? Jako.
2: Jasně, sekta je nemlich to samý. Jo? Prostě na základě toho, že ty nějak jako věříš, že jo, těm ostatním v té sektě, tak přijmeš nějakou věc, kterou nezdílí všichni ostatní lidi kolem tebe. Například, že vy jste ty vyvolený, který si vyvolil, já nevím, nějaká prostě bytost galaktická a vy jediný budete zachráněný.
1: No, a jste přesvědčený o tom, že budete nesmrtelný. Jo?
2: Například.
1: A třeba často se člověk z toho bludu dostane, že přestane být, to je právě ten blues, který je jako spojený s tím, že je od někoho přijatý. A ve chvíli, kdy přestanete být s těma lidma v kontaktu, tak najednou se z toho bludu dostanete.
2: Tak se z něho můžete pomalu jistě vlastně jako dostat. Jo. Tohle je vlastně něco, co známe a co známe už relativně dlouho. Jo. Jako popsali něco podobného prostě už v nějakém roce asi 1890 francouzští psychiatři. A tak se tomu krásně říká folie a, jako bláznovství, a teď koliká, že to může být folie a d, jako ve dvou, ve třech, v deseti a tak dále. Jo, že je teda možný, vlastně pokud vy jste izolovaný od ostatních a někdo kolem vás má nějaký blud a vy tomu člověku důvěřujete nebo ho vnímáte jako autoritu, tak je nemalá pravděpodobnost, že ho přijmete za svůj.
1: No.
2: A v tomto případě vlastně je to, jo, ty jako tomu chatbotovi věříš, protože s tebou souhlasí. Jo, nějak tě jako vyhovuje s ním komunikovat a ono to vlastně funguje jako takový jako...
1: Takový nezdravý toxický vztah trošku.
2: Takový interaktivní zrcadlo.
1: Jo, je to takový interaktivní zrcadlo, ale který jako s tebou permanentně souhlasí.
2: No, no, že, no právě, že do toho jako to, co do něj nasypeš, tak ono ti to jako vysype prostě naspátek, jo, ti to potvrdí.
1: Jo, je to bez tý dysforie fyzicky. No, no. To zrcadlo bez tý dysforie, jo.
2: Interaktivní zrcadlo.
1: No, ale jo, jako vlastně jo.
2: Takhle. S čím jsem se setkal, když jsem se na tohle připravoval, na tohle ten díl, tak je za A spousta teda příběhů, nebo že teda média se především zaměřují vlastně na ty extrémy. Jo. Je docela pěkný a to myslím, že bychom mohli klidně i dát někam na tu naší stránku odkaz na Wiki stránku, kde je právě nějaký jako přehled různých případů, kdy teda to spojují, ať už ty příbuzný nebo někdo, jo, to spojuje prostě nějaký jako sebevraždy, vraždy, pokusy o masové vraždy a podobně s vlivem chatbota. Takže tam si člověk může udělat co hezky. Jo, jako je to vlastně taková černá kronika, co teda může všechno souviset s tím, že si takhle člověk povídá s chatbotem. A, ale zároveň teda, co lidi, kteří to studují, tak říkají, hele, vlastně ještě furt nemáme dost informací a tohle to jsou teda, média se především zaměřují na ty extrémní případy, ale vlastně ještě furt pořádně nevíme. Ale ono vůbec jenom to, že dochází těm extrémním případům, je, jo, to už ti jako něco říká, jako, jo.
1: Jo, představa, že, tak jo, když se to vezme na tu lidskou úroveň, jo, představa, že tady máš třeba dítě, který by takhle někde plánovalo jako nějakou sebevraždu nebo vraždu se sebevraždou. No jasně, je to jeden případ jako z milionu, ale je to problém.
2: Ale je to problém, a je to problém, když ten chatbot vlastně na to není připravený, nastavený a když je ochoten ho v tom vlastně držet, jo. Nebo ochoten, no, není ochoten, protože to není žádná bytost, jo, ale když to, ten algoritmus je nastavený tak, že je schopen tom člověka vlastně pokoupat a ještě ho jako posunout dál k nějaký právě extrémní formě.
1: Kdy tam prostě člověk jako nějakým způsobem má jako opravdu ideace o vraždě nebo o sebevraždě. Měl by to umět okamžitě zastavit a ve chvíli umí jako říct, tady máš prostě seznam psychologů a psychiatrů ve svém okolí a prostě tak je kontaktuj.
2: Hele, jak jsem pochopil, tak ono tohle se taky děje, ale s tím, že ti to klidně může za A, jednou ti to dá tohle a po druhý to s tebou bude souhlasit, jo, že ono to schopný tak. I takhle. Jo, jsem, tak jsem četl nějaký jako popisy těch případů, tak tam bylo, že a třeba i ta firma se potom bránila tím, no jo, ale my jsme mu tam asi stokrát říkali, ať se obrátí na psychologa, jo. A to přece není náš problém, že on to neudělal. Jo, jako je to jejich problém. Jo.
1: Je. Stejně jako u sociálních sítí, kde prostě, když máš čistý algoritmus a začneš, seš depresivní a najednou tě to hodí do depresivního rabbit hole, je to problém sociálních sítí a těch jejich provozovatelů.
2: Jasně. Já bych tomu viděl jako dost jednoznačnou paralelu v tom.
1: Takže, no. ale pojďme se ještě kouknout na to, ty jsi jako zjišťoval taky nějakého článku o tom vlastně, jak ty lidi jako to pozitivně hodnotí. Jako,
2: no jasně, jsme to jenom nehejtili, že jo, protože rozvoj AI a v tom případě, že jo, to jsou ty jako velký jazykový modely, tak pravděpodobně se bude jako posunovat nějakým způsobem dál, je samozřejmě na místě nastavovat regulace tak, aby to neškodilo, ale je na místě se samozřejmě zaměřit i na to, jak by to mohlo pomáhat. Jo. A takhle prostě jeden ten článek z roku 2024, tak vlastně se ptal lidí, kteří už používají jako chatbota vlastně jako terapeuta a ptal se jich právě na jejich zkušenosti. Jo, jako v čem jim to přijde dobrý, jak to využívají a Bylo to zajímavé, to vlastně není zase až tak nic moc novýho, protože existovaly už dřív, to nebyly chatboty založený na těch velkých jazykových modelech, jo, ale bylo to založený na nějaký sadě, na nějakém jako algoritmu, jo, že když ty řekneš tohle, tak ti to odpoví tohle. Jo, bylo to vlastně daleko hloupější, ale hleda s čems vlastně jako využitelný taky. Takže ty témata se tak jako trochu vracely v tomhle tom. Ale to, co si ty lidi jako na tom právě jako užívali nebo užívali, říkali, že je dobrý, je, že to vnímali jako emoční podporu.
1: Mm-hmm.
2: Jo. Jo. Což je, myslím, docela jako důležitá stránka terapeutického vztahu. Jo. Takže jako přinejmenším tohle tam nacházeli, že jim to bylo schopný často kdy i dobře poradit. Třeba v nějakých jako vztahových záležitostech. Mm-hmm. Jo, jako věřím. Jo, vzhledem k tomu, že no, vlastně ty velký jazykový modely jsou taková jako zautomatizovaná knihovna, jo? Mm-hmm. Co kdy, kdo o tom kdy napsal a je to někde dohledatelný, tak by s určitou pravděpodobností mělo být obsažený v tom jazykovém modelu. Tak jasně, se z toho prostě dají vytáhnout jako chytrý věci, stejně jako ty ptákoviny, které tam budou taky obsažený, jako ta červená knihovna. A jo, jako lidi říkali, jo, tak to jako bylo dobrý. Jako jedno z témat tam vyskočilo rozdíly mezi klasickou terapií a tímhle s tím chatbotem.
1: Jo, a co tam vycházelo, jako, nebo jako, jaký tam byly ty rozdíly mezi klasickou terapií?
2: Ale před těma dvěmi lety říkali, že AS to jako nepamatuje, že jo, protože to prostě, jo, jako ta návaznost tam byla daleko horší. To je, myslím, dneska už jako se trochu objevuje, ale furt je to problém, že proto musíš někde ty data skladovat a je to vlastně jako jednodušší, když je to jako nějaká interaktivní věc, než když bys to měl něco pamatovat. A další věc, že to teda nemá žádný terapeutický plán, že v tom nevnímali, že by to s nima dělalo nějakou systematickou terapii.
1: Je to, a to je, jo, to je další věc, co tam taky ty psychiatři třeba popisujou, nebo když se o tom jako baví, že jasně, tady mi to třeba poradí, když popisuju, že mám úzkosti, když jdu před zkouškou do školy, tak mi to poradí dechové cvičení, ale už se mě neptá na další věci, neptá se mě na to, co budu dělat pak, jo, jak to, co budu dělat, abych to zvládnul, co mi třeba pomohlo v minulosti, jo, prostě taky ty věci, co ten terapeut dělá. A ještě mi tam vlastně pak přijde zajímavý, protože jako on je fakt super na to, že když má člověk třeba nějakou paralýzu z něčeho, že mu to nejde třeba rozhodnout nějaký věci. Tam nasype, on mu dá hrozně nápadů, jakoby, jak to řešit. A mě to kolikrát pomohlo taky, jakože rozhodnout si něco. Ale myslím si, že jako asi si jako přemýšlet o tom, že jako výzva pro terapeuty nebo psychologi, psychiatry, že ty lidi to využívají a jak jako ten terapeut by s kým taky měl jako pracovat, aby to jako s kým jako člověkem, že asi nechci vidět jako normálně ten jeho chat jako terapeutický, to mi přijde jako hodně, hodně crazy, ale nějaká jako kontrola by nad tím být mohla, jo? Nebo měla, ale možná nějaká konverzace okolo toho, no.
2: Jasně, já si říkám, že pokud, jo, tak je samozřejmě na místě se zamyslet, jak to asi bude moc vypadat do budoucnosti, jestli prostě na to zanevřem a jedině terapeut a tyhle ty věci jsou nebezpečný. A nebo teda spíš, co si myslím, že s tím postupně začnou terapeuti nějakým způsobem pracovat nebo spolupracovat, že to pro ně bude takový jako parťák pro terapii. Protože přeci jenom ta jako dostupnost 24 hodin je jako, to je skvělá věc. Jo? Jo. A zároveň to může být problém. Jo? Ono to má prostě obě dvě tyhle stránky. A vlastně se snažím si představit, jak by to mohlo vypadat, že by to někdo konstruktivně používal. Jo? A určitě už někdo takhle na země kvůli bude existovat, kdo to dělá. Nevím zatím o něm, nebo nevím o tom, ale věřím, že to už někdo jako takhle zkouší.
1: Já si myslím, že to musí být i téma třeba v té terapii, že třeba jako jak s tím pracujete, jo? Jako pojďme si o tom bavit, protože asi to může třeba tam hrát jako roli v nějakých věcech.
2: V tomhle tom mi přijde, že je to jako srovnatelný, že v tomhle tom je to srovnatelný vlastně s jakýmkoliv jiným využitím AIčka, že hele, ty když jako seš schopný programátor, jo, tak ti ten chatbot prostě pomůže, protože ty víš, když mu něco zadáš, za A, co jsi mu zadala, za B, jestli ten výsledek je použitelný, co na tom není použitelný, jo. Zatímco když tohle to vědět nebudeš schopná vlastně jako v tom zjistit, co je na tom ten slop a co je na tom dobrý. Tak úplně stejně lidi, kteří vlastně jako i z normální terapie si dokážou hledat, co vzít, tak to pro ně třeba bude jako použitelný a dobrý, jo, ten chatbot. Ale zároveň prostě ty lidi, kteří budou nějakým způsobem jako citliví, právě, že se jim třeba může rozjíždět nějaký jako blud, nebo můžou být na tohle to citliví, a vnesou to do toho chatbota, tak jim to jako nekriticky hodí na zpátek. No.
1: Přesně tak. Tak pojďme to nějak shrnout.
2: Dobře.
1: Já si myslím, že tady zase platí jako dobrý sluha, špatný pán.
2: Jasně, jasně.
1: Určitě. Jo, to je jako prostě beze sporu. Já si myslím, že v nějakých věcech to může být strašně přínosný pro toho člověka i v té terapii, nebo i přesně třeba v tom, že ho to dokope, i třeba kdyby to opravdu tam mělo tu policy, že tě to dokope vyhledat tu pomoc. Tak jako jsem za to fakt ráda. A myslím si, že třeba v nějakých jako hodně, hodně špatných stavech, kdyby tě to umělo vytáhnout právě z toho nejhoršího, že třeba proč ne? Ale prostě bacha na to. No.
2: Určitě bacha na to. Z výsledků jedné studie, jedné firmy, tak tam vyplývalo, že třeba jako současná generace dětí, co se setkají takhle s chatbotem, tak ho více jak v polovině případů používají na nějaké jako povídání si. Jo? A dokonce se s těma chatbotama povídají než přes zprávy, si povídají víc než s kamarádama. Že jako průměrná dílka zprávy pro kamarády bylo nějakých asi 18 znaků a průměrná dílka zprávy pro chatbota asi 136, jo, nějaký takovýhle fakt intenzivní rozdíl.
1: Jako ještě si pojďme říct, jako možná k zamyšlení, jo, že my se smějeme tady generaci alfa, jo, že jsou to ty iPad kids, jo, ty děti na iPady, ty jsou děti, ty jako vyrůstá generace dětí, které jsou...
2: Chatbotový děti,
1: nebo komunikují s těma hlasovými asistentama. A to je úplně crazy pro mě.
2: No. Takže rozhodně stojí za to za A to studovat, to je jedna věc, za B jako to skutečně nebrat na lehkou váhu a dobře, pokud se objeví, i kdyby se objevil prostě jeden negativní případ, tak furt tomu věnovat tu pozornost, dává smysl, jo. A to média dělají, tak to je jako dobře a musím říct, že mám tendenci spíš jako pravdu k nějaký jako předběžný opatrnosti, spíš se vždycky kouknout, jo, jako stalo se něco blbýho, fajn, zastavit. A teď jo, jako proč přesně. A tak dále. Spíš než říct, no jo, tak prostě jeden z milionů a tak dále. To mi nepřijde úplně jako dobrý, to brát tímhle způsobem. Domácí
1: úkol. No tak jo, a jaký máme domácí úkol?
2: Jak vlastně používáte chatboty?
1: Jak ho vlastně používáte, no?
2: Já mám teďkon krásný jako příběh s chatbotem. Já jsem se s ním nepovídal, jo, ale to mě hrozně překvapilo. Já jsem po něm chtěl. Protože mám svýho kmotřence, tomu je teďkon z 15 let, má hrozně rád prostě takový ty hry na hrdiny, jo, prostě takový ty dračí doupata a tak. A zrovna něco jsem jako na to připravoval a měl jsem takovou jako mapu, kterou jsem si stáhnul a tam byly takový ty jako hexová mřížka, jestli víš, takový ty mřížka a pod tím byla mapa. Říkal jsem si, že ten jazykový model, že by mi tam mohl na to dát jako nějaký znamínka na ty jednotlivý hexy, na ty jednotlivý šesti prostě strany, abych se v tom mohl nějak zorientovat a mohl prostě se v tom líp orientovat. Jo. Jsem si říkal, to je jednoduchý a to je určitě jako, to je přesně jako úkol prostě dále pro LLMko, tak mu to dám. Ty bláho, já jsem s tím strávil v posledku 2 dny. Protože to bylo jako, on mi vždycky říkal, jo, už ti jako skvěle rozumím. A pak z něj, to, co z něj vypadávalo, vůbec jako vlastně nedávalo smysl. Jo. Že on tam vytvořil jako vlastní mřížku. Nejdřív by vytvořil dobře, a pak ji vytvořil úplně divnou, jo, že se třeba překrývaly ty hexy v takovým zvláštním. Bylo to moc hezký, ale bylo to vlastně špatně. A hlavně proč to dělat jako složitě, když to je jednoduše. Jo, že
1: takže vlastně kdyby si to tam namaloval sám, tak to bude ale jednodušší.
2: Ale ty bláho, já bych s tím strávil bych s tím půl den, jo, ale měl bych to hotový. A takhle jsem se jako vlastně mi to nedalo, že mu to přece jako nejsem schopen prostě vysvětlit, aby to udělal dobře. A někdy vyloženě mi přišlo, že mě trolí, jo? Že jsem mu zadal, hele, na každý prostě ten hex tam dej znamínko. A tam on tam jako rozházel takhle jako pár nějakých těch identifikátorů prostě náhodně po té mapě a říkal, jo, teď jsem to udělal. A říkal, ne, teď je jich tam jako na každý z těch hexů.
1: Ano.
2: Jo, už tě rozumím, jo. A něco podobného z něj vypadlo jako předtím, že vyloženě na to, tak to jsem si říkal, no.
1: Já jsem měla hodně vytáhnout nějakých jako textů ze studií, ale fakt jsem je už potřebovala jako dát dohromady. A věděla jsem, co přesně chci, ale já mám problém ten, že já píšu velmi rozsáhle, potřebuju to zestručňovat a to on jako umí dobře. No ale pak jsem se s ním hádala takovou dobu, že kdybych to zestručnila podle vlastní hlavy, tak je to jednodušší.
2: A to je takový jako zvláště nepředvídatelný. No. Že to někdy
1: a někdy je to bomba, někdy to jede. Tyjo, no. A...
2: někdy je to fakt jako dobrý, jestli člověk říká, jo, to je fajn, anebo je tam třeba jenom něco málo, co potřebuješ změnit. Teď jsem takhle vlastně svůj projekt překlápěl do grantového návrhu a oni tam měli okýnka a vždycky k tomu měli, jako co v tom okýnku má být. A to bych se z toho posesoval, kdybych to tam měl vypisovat jako sám za sebe, tak jsem si takhle jako zjednodušil práci. Já jsem vždycky mu řekl, hele, tady máš ten můj projekt, co se tady hodí do tohohle okýnka. A bylo to super.
1: Hele,
2: bylo to fakt jako
1: velmi
2: použitelné.
1: Super. já si tím nepodvádím, ale pak si říkám, ne, teď, jako já jsem nad tím pracovala,
2: no,
1: ale přesně na tohle to vypisování, kdy já mu tam i třeba řeknu, tady je můj projekt, tady mám přesně, tyhle body by to měly zaznít, chci, aby to vypadalo takhle, a on ti dá dohromady tu jednu větu, s kterou já bych se párala půl dne, protože jiný jsem schopná vymyslet, tak jako to je super.
2: Takže jo, takže to jako, no, umí to být jak jako velký pomocník, tak jo. Pěkná osina v pozadí.
1: Přesně tak.
2: A s tím je potřeba počítat, když to člověk chce využívat.
1: Jo, já si myslím, že je to hrozně důležitý, že
2: jako
1: přesně...
2: terapeuta. Nebo jako
1: terapeuta,
2: terapeutický
1: nebo...
2: nástroj, řekněme, ne jo. Terapeuta.
1: Myslím si, že je to hrozně fajn, ale že tam je dobrý mít ještě jako právě jako tu externí podporu.
2: Právě nechceme být návodný, jo, jako nemůžeme doporučit, protože se o tom zatím neví dost, že to je jako bezpečný takhle používat. Pokud chcete používat různý chatboty tímhle způsobem, doporučuji vám vždycky vlastně mít jako živýho terapeuta, s kterým to proberete. Jo.
1: Tak jo.
2: Tak jo.
1: Takhle se s váma loučíme. Tady Kája.
2: A tady Pavel.
1: A váš podcast Psycho.
0: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
0: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
3: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave. Wave.
0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Špína.
0: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
0: Špína.
2: Pořad, který se vám zarije za nechty.
0: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Krásný sveteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita.
1: A Šaban.
0: A vzhledem k tomu, že jsme minulý týden se věnovali novinkám z české a slovenské scény, tak je myslím tenhle ten týden naprosto jasný, že se taky musíme podívat na to, co se urodilo za humny, takže si dáme průlet novinkami ze zahraničí. A je toho teda taky zase extrémně velikánská nadílka a já se těším, až se to dneska celý proposloucháme, protože ten playlist je opravdu natřískaný a zase se můžete těšit na hodně punku a taky na hodně písničkářství, což je teda extrémně voda na můj mlejn, protože to jako já snad nic jiného neposlouchám takhle, když začne jako začne už to léto prostě tam prostrkovat růžky a sluneční paprsky, ale tomu se ještě vrátíme potom, protože teďka se musíme pověnovat tomu, co jsme slyšeli hnedka v úvodu a hned ze začátku nás přivítal Kekt Arak a přivítal nás s Bladeem, nebo s Bladeem, jak by se mělo správně říkat. No, ale já na to kašlu prostě. Bladey, to je taky tak, když se člověk v dětství někde jednou něco špatně přečte v angličtině a pak už se to nikdy není schopný přeučit, tak takhle to mám přesně s Bladeem, takže jestli to někomu vadí, tak se můžete teďka jakoby to snažit to slovo neposlouchat. A teďka už se podíváme na jejich skladbu Eternal Martyr a taky na Kektovu desku.
1: Jo, tak jak to deska se jmenuje Morningstar a vyšla poměrně nedávno, i když vlastně na začátku toho období, od kterého my si tady skládáme ty novinky do tady toho dílu a já když jsem tady to slyšel, tak jsem viděl, že to tady prostě musíme zahrát, mně to přijde úplně jako fantastický.
0: Ne, je to super.
1: Že mně přijde, že ta deska je vlastně někde mezi nějakým starým MM a Cascadian Black Metalem, má to úplně takový fakt příjemně nakřáplej zvuk, je tam hrozně moc těch emo pasáží. Tady ten track Eternal Martyr je podle mě jako strašný banger, je to prostě skvělý.
0: Je to taková, no, je to přesně taková třešnička na tomhle s tom jako lahodným dortu.
1: A mě strašně baví, jako už jsem zaregistroval právě na internetu v nějakých diskuzích, že už jsem metalisti prostě rozčilil, co tam ten autotunový týpek tam prostě zpívá do black metal, že to tam prostě nepatří, že to je nějaká jako to komerční blbost a je to... Mě to hrozně baví.
0: Mě to baví taky a bohužel puristi žánru asi mají v tenhle ten moment prostě smůlu. A zároveň se teda taky zas ukázalo na té desce, že prostě Kekt má takovej čuch na ty hitovky.
1: Takže extrémní,
0: jestli,
1: no.
0: Takže jestli jste ještě nedali šanci celý nahrávce, tak směle do toho rozhodně to doporučujeme.
1: Ještě tady máme u toho poznamenanou jednu takovou maličkost, protože se začalo proslýchat, že právě na Bladeyho desce by mohl být David Tibet z Current 93, což je vlastně zajímavý, že se možná taková ta jako popkultura zase začíná zbližovat takovýma trošku víc jako okultníma divnýma věcma. Já jsem teda zvědavý, jako první zpráva, která vyšla, že se jako vzájemně začali sledovat na Instači, což vtipný, jestli někdo sleduje, jako jestli se sledovali nebo ne a najednou začali, tak...
0: Měl někdo taky to počítadlo, jak bývalo s tou, jestli je ještě furt naživu Margaret Thatcherová, tak jakoby sledujou se už navzájem, vznikne něco, bude se něco dít, tak vypadá to, že se teda něco dít bude. A taky v tomhle tom díle se toho bude hodně dít. A teďka si pustíme, ale ještě se o tom trošičku pohovoříme, velmi příjemnou, taky zase bych řekla, že to je hodně voda na můj mlejn, velmi příjemnou kapelu Top Shortage, kterou teda musím říct, že zároveň mi byla představená až Šamanem, to totálně minulo můj radar a pustíme si skladbu Susan Stryker. A co vlastně, co ty Top Shortage, co je to za band?
1: Hele, já jsem na to přišel úplně náhodou přes moje britský přátelé, který prostě sledují tady ty úplně jako vlastně neznámý, nevím, emo, postpunkový kapely v Británii a dávali prostě na svůj Instač tady to, jak jsem se to pouštěl, protože věřím jejich úsudku a byl jsem jako překvapený, že jako
0: jsem
1: fakt dobrá
0: ráda,
1: kapela.
0: Že jim věříš tomu úsudku.
1: Trošku postpunk, zároveň já tam slyším třeba vokál hodně podobný jako Sadist Landscape.
0: No je to takovej saďácký vokál.
1: No, taky dýchání.
0: Ale není to jako, my si to z toho děláme trošku srandu, ale není to jakoby nějaký, že by to bylo komický, ale je to prostě takový hodně, no je to takový prostě věrný, tam je to podle mě i teda lepší než nová deska Sadist Landscape, kterou si tady nepustíme, takže to klidně teďka můžeme říct.
1: A ještě mi jako přijde, že tam je taky závan 90. v tom právě, že tenhle track, třeba se jmenuje Susan Stryker, po po americký jako genderový teoretičce, že podle mě taky hodně v 90. se jel prostě songy, které byly o nějakým prostě filozofovi nebo filozofce a kde se zpívalo o té vlastně teorii, tak vlastně tady to je dost podobný. No.
0: Měli jsme o tom celý díl, bavili jsme se tady o tom i kolikrát, jako myslím, že Orchid to je zrovna taková kapela, která mává nejjasněji s tady touhle s tou vlajkou a ještě jenom třeba hudebně bych dodal, že tam je takovej ten prostě, taky ten příjemný právě taky ty konec 90. začátek 0. let, prostě ten indie punkovej vybrnkávací styl a to jsem měla vždycky ráda, proto mám velkou slabost.
1: Jdeme to pustit.
0: Takže přesně tak, jdeme to pustit. Tak ještě jednou, Top Shortage a Susan Stryker.
2: Špína.
3: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli Top Shortage, skladbu Susan Stryker a hned jsme k tomu ještě přilípli Shaved Ape a její skladbu Potato Fish, která mi připomněla to, že existuje brambor rajče, který mu se říká potomat. Tak možná jakoby ještě by tam jakoby mohlo být jakoby potomato fish, nevím. Každopádně my si tady dneska zase ve Špíně projíždíme novinky, tentokrát ze zahraničí a vydali jsme se do toho, vydali jsme se do Ameriky, že teďka?
1: Jo, Shaved Ape je vlastně solový projekt Vince Bubeníka z kapel jako Witch Hunt nebo Loose Nukes a já všechny ty jeho projekty mám hodně rád, hlavně kvůli tomu, že on je plně fakt fantastický hudebník. I vlastně na stránkách Solid State píšou, že to je jeden z nejlepších bubeníků amerického hardcore současných. A já s tím souhlasím, že to
0: gratulujeme,
1: je.
0: Gratulujeme, jakoby předáváme vavříny takhle.
1: Ale je to opět radost to poslouchat. Mně přijde, že to prostě baví a mně přijde, že často i ty bubeníci, který jsou fakt dobrý, tak pak umějí hrát na ty ostatní věci, že to tak jakoby dobře sedí dohromady. A navíc já jsem dřív hrozně moc poslouchal tenhle ten jako osmdesátkovej hardcore přežvejkanej jakoby v devadesátkách nebo v nutých letech kaplama jako Epileptic Terror Attack nebo DS-13.
0: A
1: mě to hrozně hodilo do tady tý vlny. Zvlášť, když ta kapela je fakt dobrá prostě.
0: No jasný, jako v tom se s tebou úplně totálně shodnu, jakože a ty DS-13, to jsem tak říkal, fu.
1: Takže jen tak prostě jako super kapela a můžeme jít dál.
0: Přesně tak, super kapela, čistá radost, rozhodně si dejte víc než Potato Fish a my si teďka dáme zase další kapelu, o který se budeme tady chviličku, nebo kapelu, projekt, který
1: zase
0: se...
1: Zase další solový projekt.
0: Zase další solový projekt. Ani jsme to neměli nijak v plánu a zase se nám to tady jakoby poskládalo do takových bločků. Teďka bloček těch solových projektů, tak teď nás bude čekat, no a to je problém, nemáme tady Kazyho, zdravíme ho na dálku a Prisoner de Temp a skladbu...
1: To ani nebudem číst.
0: To nebudu. Omlouvám se všem, ale zároveň vyšlo to na Lavida S. Unumus a nebylo to tak dávno, takže tam myslím, to bude velmi snadno dohledatelný a vlastně jedná se o slovy projekt Jackieho ze Syndrome 81.
1: Jo, tady ta francouzská kapela poslední dobou má podle mě celkem jako úspěch, že hodně lidí to poslouchá,
0: a protože zaslouženě je to super.
1: Je to strašně hitový a je to výborný. A mně přijde, že právě že ten Jackie, na co šáhne, to je prostě dobrý, že taky má tak, jak ten kektarách má prostě čuch na ty hity.
0: To myslím takový hitočuchače teďka.
1: Jako mně přijde, že třeba za mna tady z těch dvou lidí, že oni kdyby to nahráli prostě akusticky celý ty alba, že by to stejně fungovalo, že prostě, že to jsou tak dobře udělaný songy, že to prostě maká i úplně radost to poslouchat.
0: A my si teďka tu radost poslouchací dáme a pokud se vám bude zdát, že tam cítíte jakousi energii kapel, jako jsou Criminal Damage, anebo Tragedy, který jsme tady loni, jak bych řekla, rozpitvali úplně do mrtě, tak to rozhodně, jsem říkala, to rozhodně nejste na omylu, protože my se na tom shodneme a shodneme se na tom i se samotným pakem z Lavida S. Unumus, který si to tam připsal k té desce. A teďka už se nebudu dál okecávat a jdeme na to. Prisoner de Temp.
2: Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli Prisoner the Temp a skladbu z nový desky a hnedka na to. A zase se držíme tady v tomhle tom solovým hrnečku. Tentokrát by ten jako novinkový díl mohl být prostě going solo, prostě, protože jsme si dali Leilu Abdul Rauf a skladbu Descent into Kerr. A to taky není osoba, která by se rovnou vyloupla jako solová hudebnice.
1: Ne, je to kytaristka z Vastum, což je vlastně death metalová kapela, která vychází na 20 Bucks Spin, kde vyšla i tady ta deska. A tohle je její nová solovka po dvou letech. Dřív, ona ty věcí dá hrozně moc, je to multi-instrumentalistka, takový jeden z těch lidí, co jsou úplně talentovaný na všechno.
0: Totální jako respekt. Asi dneska všichni tady, co si pouštíme, ale teda jako tady opravdu taky předáváme nějaký symbolický vavřín.
1: A dřív ona vycházela právě na noise labelu Cyclic Law, ale teďka se přesunula na ten 20 Bucks Spin, což podle mě to přesouvá víc jakoby k těm metalovým fanouškům. A tak já jsem na to přišel, jinak bych tu disku asi nezaregistroval a nějak jsem prostě se tím nechal strhnout, protože je to taková jako zvláštní deska, že hodně tam různých vlivů nějakých jako afrických, arabských, zároveň trošku to zní jak nějaký dungeon synth, má to zároveň úplně masivní zvuk.
0: Takový gotický prostě.
1: Jo, je to hodně gotický, no.
0: Krypta se otevřela, ten závan se tam taky dostal do toho.
1: No.
0: A taky tu lingvu ignotu, to jako decentně připomíná. Možná
1: jo,
0: spíš
1: jako
0: takovýma takovým tím, jako já nechci úplně říkat jako chrámovým stylem.
1: Jo, ale to ono, přesně.
0: Ale jakože ten prostě hodně takovej ten jakoby rituální prostě.
1: No myslím, že spojuje i to, že mají to jako hodně kvalitní asi hudební vzdělání, že to tam je cítit, že to je fakt jako zkomponovaný, což bylo u těch posledních desek Lingu a Ignota plně taky hodně.
0: Jo, to totálně, A u těchhle z těch rituálních záležitostí my vlastně zůstaneme, takže nejenom, že zůstaneme jakoby u těch solových věcí, ale ještě zůstaneme i u rituálních věcí. Zároveň já jsem na začátku slibovala, že se budeme dávat takový písničkářský záležitosti, ale nebyla by to špína, aby to bylo jenom tak jako o ničem, si myslím. A pustíme si skladbu Son of Mainz, o který se budeme bavit a mají na svědomí, ještě předtím teda, a mají na svědomí David Eugene Edward. DEčko, takzvaný.
1: DEčko, přesně, který ho můžete znát ze 16 Horsepower nebo třeba z Woven Hand, vlastně asi dost známá postava. Každopádně teďka má novou desku Mercurial Silence, která vyšla na Sergeant House.
0: Taky jsem si říkal, kde jinde by to asi mělo být.
1: A ten track, co uslyšíte, tak byl vlastně první single, který já když jsem slyšel, tak jsem byl konsternovaný ze zvuku, který má a z takové atmosféry a říkal jsem si, OK, chlapek, který většinou hraje s kytarou, prostě drnká do toho, tak rituálně zpívá a funguje to, tak najednou si jako tam dal elektronický podklady.
0: No jasně, takový až jako do takových trepovic.
1: Jo, jakože mně přijde, že to hrozně maká vlastně, ale řekněte pak sami, až potom, až to budete poslouchat, nebo co si o tom myslíš, ty jako přežije tady to test časem nebo ne?
0: Já jsem právě nad tím přemýšlel, jakože je to, že vlastně možná tam hraje i roli ten wow efekt toho, že přesně je to ten týpek, který jako drhne tu kytaru normálně a najednou je tam tohle a já mám proto slabost, že se mi to líbí a zvlášť, když to i dělají třeba prostě starší hudebníci a hudebnice, že je vidět, že prostě ne, že se snaží jakoby jít s trendama nebo tak, tak jsem to nemyslela, ale že spíš se nebojí objevovat jakoby ty věci i mimo ten svůj klasický rybníček a na to konto je to takový jakoby chytlavý a zajímavý, ale je to, no je to fakt otázka, prostě to podle mě jenom ten čas opravdu jakoby nám řekne, protože jsou věci, kterými to nechci teďka úplně jako jmenovat, ale prostě připomněla mi to takovou atmosféru třeba jiný záležitosti, které na mě ve své době působily podobně a pak jako já jednou za čas dělám takový, že si prostě třeba
1: inventuru.
0: Inventuru, no, totální inventuru, že si prostě projedu třeba věci, si řeknu, wow, tohle se mě úplně extrémně bavilo před 8 lety, tyjo, a neslyšela jsem to jakoby 7 let, 6 let, tak to zkusím, jako, jaký to je. A vlastně to prostě fakt to jakoby neobstojí. Opět si říkám, wow, jako, chápu, protože jsem to měla ráda tehdy, ale vlastně to je už věc, na kterou si nemusíme jakoby vzpomínat třeba, nebo já si na ní nemusím vzpomínat. A tady u toho Davida Eugena Edwardse by to tak mohlo být.
1: Uvidíme. Mně přijde, že ty beaty trošku jako už zastrávají teďka.
0: No ale... právě, to je jakoby ta věc, ale zároveň taky nevíme, kam se ty cykly prostě protočejí, protože spousta věcí se dá jako nějak trošku předpovědět, občas se i sama překvapím, že si opět řeknu, no, to se třeba bude vracet a pak se to pak reálně vrátí. Si říkám, no, wow, to mě i samotnou šokuje, že jsem to jakoby odhadla, ale občas jakoby se stanou fakt takový jako zvláštní gliče a no uvidíme. Každopádně posuďte i vy sami. My se Šamanem jsme teďka docela nadšený, nebo minimálně jsme nadšený dostatečně na to, aby jsme si to chtěli dneska pustit ve studiu a pustit to i vám.
1: Takže David Eugene Edwards a Son of Mánes, možná to je Mánes.
0: Mánes, Hades, Mánes. Minule zase byl Achnatonův krám. No, uvidíme.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, pouštěli jsme si Davida Eugena Edwardse a Son of Mainz, nebo Son of Manes, nikdo neví, a hnedka na to jsme navázali s naší velikánskou oblíbenkyní Carlou Dal Forno, která po dlouhé době zase vydala desku a skladbu, kterou jsme si dali, se jmenovala Going Out, je to z alba Confession, vyšlo to, já nevím, pár týdnů naspět, nebo takhle nějak, možná měsíc a půl, až
1: nejsem
0: moc jistá.
1: Je to čerstvý úplně.
0: Je to čerstvý a je to, no u té Karly je to takový, že prostě je to zase stejný, ale zároveň je to krásný.
1: Je to skvělý.
0: A mám pocit, že vždycky, když jí vyjde nový album, a občas mi jenom řekne, jo, tak to si Karla Dal Forno, to je prostě pořád to stejné. Já se říkám, hej, je potřeba poslouchat ty texty, je potřeba se prostě, nebo myslím si, že je dobrý se umět tady u téhle hudebnice fakt tak jako až jako fyzicky ponořit do toho proudu tý zdánlivě jako monotónní hudby. Mě to vždycky hodně připomíná, když, nevím, když prostě máte třeba horkej den, jako byla taková hodně poetická, ale jako by Karlu Dal Forno mám moc ráda, a jestli posloucháte Špínu častěji, tak to asi už jste zjistili. A že mi to prostě připomíná, jako když je takovej horkej den, už je třeba večer, a vy jste někde na břehu řeky a teď jakoby pomalu se stupujete do té vody, že si půjdete zaplavat. A není to nějaká jako divoká řeka, je to nevím, třeba Berounka, prostě něco takového, jakoby, co tak teče prostě jakoby nenápadně. A není to tak, že tam prostě do toho nalítnete, jako a bože, vedro, musím se rychle schladit, ale že fakt tak postupně, stejně jak jako to slunce klesá dolů, tak vy se prostě jako oddáte tomu příjemnému, lehkému proudu a pomalu se jakoby tam ponoříte. Jo, nevím, mám to ráda. Pro mě je to jakoby ten poslech jakoby toho je takovej, a protože hodně ráda plavu, hodně ráda lezu takhle do řek, tak i se pak nechci vylejzat ven, stejně tak nechci jako přestat poslouchat vždycky ty nové věci.
1: Jo, jako tenhle song, co jsme hráli, tak byl vlastně taky ten první single, který vyšel, a já když to vyšlo, tak jsem to poslouchal furt dokola. A pak, když vyšlo to celý album, tak tam byl popisek, že to album je o blízkosti, která přichází pozdě a nečekaně, a že to je o stabilitě, která se vlastně jakoby nějak tře nebo soupeří s nějakou jakoby vášní nebo chtíče nebo něčím takovýmhle, a úplně jsem říkal, jo, to je přesně jako to, co tam je cítit, ne, že přesně jako tady ta hudba je o tom vibeu a ne o tom, že si řekneš, tak kam to tentokrát ta Karla Dal Forno posunula.
0: No, posunula se po Pražcích na base a vždycky je to, nikdy to nemine, nikdy se nemine. Doporučujeme pustit si to celý a ponořit se. Zároveň ještě jenom taková poslední technická věc, co dodám, tak vyšlo to na Kalista Records, což je label, který založila sama Karla Dal Forno a vydává tam svoje desky. Bylo to víceméně kvůli tomu, že se její předtím domovský blackist Ever Black to zabalil.
1: Jo.
0: Což si myslím, že si taky můžete pamatovat, jestli posloucháte Špínu častěji, tak to byl náš takový velmi oblíbený label a my jsme se mu tady jednou někdy ještě během covidu poměrně dost dohloubky věnovali, takže jestli si chcete i připomenout tady tenhle to vydavatelství, který podle mě mělo takový fakt jako outstanding prostě nevím dopad na, bych řekla, byl takový jako bytostně DIY, ale zároveň jako fakt hodně pokryval hodně specifickou část jakoby nějaký experimentální hudby, tak rozhodně doporučuji si pustit nebo si pustit tu jejich kompilaci. A teďka, aby jsme nebyli zase tak moc klidný, tady schlazený prostě v dnešním horkém dní, tady líbými basovými tóny Karly Dal Forno, tak to trošku tady jakoby to rozklepneme.
1: Dáme UAVčko,
0: přesně tak, jak mě tady šaman poučil Unmanned Armed Vehicle. Já neposlouchám geopolitický podcasty tolik, a takže bohužel mě to takhle hnedka neseplo, takže prostě klasický UAVčko a skladbu Glozer, a jakoby já se na to těším, nebo takhle těším, my byste se taky měli těšit, protože je to, a zároveň se i vracíme k tomu novinkovému dílu minule, že prostě hardcore jakoby je tu s námi stále a je to takový prostě USHC punk kapela z Richmondu, a tady Dominik nám tady přidal takovou doušku, se kterou já se teda totálně ztotožňuji, protože celý to demo, ze kterého se budeme pouštět, tak má dohromady 6 minut, ale každopádně za těch 6 minut dokážete jakoby rozbít celý pokojíček jak kůlničku na dříví, jenom když se to pustíte a když vám to jakoby takzvaně pořádně šlápne.
1: Jo, my jsme se to pouštěli z YouTube a koukali jsme na popisek a tam bylo napsáno něco jako Dude, fakt se mi líbí, že tam je nahlas basa. Je to pravda, je to tak skvěle primitivní. Prostě.
0: Je to extrémně primitivní a ta basa, jako, já bych řekla, že fakt ta basa je tak blbá, že úplně geniální. Prostě, jak kdybyste šli ze schodu, ale jako, občas je to na škodu a občas je to někde, si úplně říkáš, yes, jakoby ty přesně víš, co tam máš hrát, jak to má být. A jakoby, no, jsem tady pro tuhle tu basu a těším se, až, no, nepojedem výtahem, až půjdeme ze studia, prostě jenom se projdem po schodech, jak se sluší a patří a jak si to žádají i u AVčka.
1: Jedeme u AVčko.
0: Přesně tak, Glozer.
2: Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme si pouštěli UAVčka a jejich skladbu Gloster a hnedka na to jsme navázali s něčím, co tady asi nemohlo nezaznít, protože minimálně i na scéně kolem vydání této desky byla velká mela a velký těšení. Dali jsme si totiž nový Poison Ruin a jejich skladbu Guts Lay Yourself Aside. A teďka tady vlastně můžeme úplně na sklonku dnešního dílu začít rokovat také kritické zasedání na téma Poison Ruin, nová deska, jaký to je, jak se nám to líbí a tak dále.
1: Mám začít?
0: Začni, odjistit to, totálně to odjistit.
1: A mě to překvapilo tady ta deska, mě to baví, mě totiž ty Poison Ruin vlastně nikdy mě nebavily. Vlastně přišlo mi, že ta kapela vybuchla díky intru vlastně z první desky.
0: Hej, ale to si myslím tež, že to byl takový,
1: že to byl takový
0: ten zážek, že se to i... A ani si nemyslím, že by to bylo tak, že oni by nějak jako chytli ten trend toho Dungeon Synthu, že to ne. Tam jakoby foukli jakoby v rámci toho, že úplně jo, to najede, to si nemyslím, ale že se to prostě jakoby tak v dobrý čas na dobrým jakoby zvukovém místě se to sešlo a že přesně díky toho intra jakoby do toho všichni jakoby vpluli, ale jakoby jakože mě ta první jakoby deska jakoby bavilo mě to, ale jakoby bylo to fakt asi kvůli toho intra, si myslím. A jako, no.
1: No a pak i, jako mám pocit, když jsem viděl koncerty, tak mi to přišlo jako vlastně random punk rock a když jsem viděl je na koncertu, kde hrali s několika dalšíma kapelama, tak regulárně prostě český kapely byly lepší než ty Poison Ruin a tak.
0: Jo, vole je převalcovali.
1: A říkal jsem si jako... OK, jako rozumím vlastně, proč je to velký, ale mě to nic neříká, ale tady u té desky jsem si říkal, super udělaný songy, teď, jako jsme, když jsme se o tom bavili, tak já jsem ti říkal, že mě to třeba nějakým vibem hodně připomíná 80-kový nahrávky Bad Religion.
0: Což je zajímavý.
1: Který byly vlastně ještě jakoby hodně punkový, že tam ještě jako nejel ten melodický punk rock, ale zároveň už tam byly třeba taky jako náznaky těch melodií, takový ty halekačky na pozadí, což tady slyším. A bylo to hodně špinavý a tohle mi to prostě z nějakého důvodu strašně připomíná, no.
0: Já bych jenom ještě dodala, že ta deska se jmenuje Humans from the Hills a že to vyšlo u Gigantu, doslova. Relapse. U Relapsu, což mě vlastně taky, jsem si úplně říkala, fu, tak prostě velký, mega velký band. A upřímně řečeno, jakoby mě taky dost, jakože mě u těch Poison Ruin dost spadnul řetěz v posledních letech a vlastně nebyla jsem takzvaně vůbec v očekávání, když se začaly ty Humans from the Hills ohlašovat a vlastně i po nějakém jsem se pustila jako půlku nějakého singlu a říkala jsem si, no nevím, už to asi prostě není pro mě. Ale zároveň jako teďka, když jsme se to tady dávali, jako ještě jsme tady o tom pohovořili takzvaně off record, což vy jste neslyšeli, tak jsem si říkala, že minimálně tomu dám šanci, protože fakt se přiznám, že jsem si úplně říká, jo, v pohodě vlastně chápu to, že to má spoustu lidí rádo, mě mnohem víc jakoby bavila, jakože ta první deska mě vlastně jakoby, jako bavilo mě to dost, ale pak to právě, že ne, že by to zestárlo, jak jsme se tady bavili o něčem, to ještě ani zestárnout nemohlo, že jo, no, to není tak starý, ale že spíš to, že spíš prostě pak mi u toho nějak jakoby spadnul ten řetěz, říkala jsem si, jo, ten začátek dobrý, ale vlastně teďka už to bude taková ta kapela, kterou člověk by tak jako vypustí z hnízda prostě no, a nečeká, že se k němu vrátí. Ale možná teďka potom len s tom se to ke mně vrátí. Nevím, dám tomu šanci minimálně mnohem větší, než jsem si myslela, že ji nedám.
1: No a my máme v zásobníku teďka úplně poslední track, který dneska zahrajeme a který já jsem teda neznal a jsem rád, že jsem ho poznal.
0: A teď ho budeš moc taky točit na repeat. A taky jo. To tak příjemně to změkčíme a sklidníme na ten konec. Takže zase nám ta špína bude končit tak, jak kdyby se člověk uložil do peřinky. Možná i, že tomu odpovídá ten čas. Kdo ví, víš co, když to končí v 9. Každopádně Wendy Eisenberg, jako, jak by se to dalo popsat? Je to taková prostě opět čirá radost a je to takový jakoby fakt jako perfektně zvládnutý jakoby 70s folk. Já musím říct, že tam úplně extrémně slyším Beatlesáctví, ale brutálně, ale tak jakoby to vlastně dává smysl. Zároveň teďka se v tomhle tom období ročním, taky vím, že se opakuju, se hodně oddávám poslechu takovýchhle podobných hudebníků a hudebnic a hlavně hodně lidí, kteří jakoby v tom folku z těch Beatles prostě brutálně čerpají, takže úplně jsem to slyšela a říkala jsem si, yes, to je totálně zase ty Beatlesácký aranže, nádhera. Miluju a je to skvělý a co bychom k ní ještě tak mohli jakoby co bys ní to ještě mohli dodat? Já možná bych to ani nerozmazávala vůbec, prostě jakoby, že tohle je zrovna taková věc, která fakt jakoby nádherně hovoří sama o sobě a je to takový náš poslední dárek pro vás a pokud jste už unavený z různých punkových klepek, tak tohle se to prostě uzavře nádherně. Takže Wendy Eisenberg a Meaning Business.
1: A my se loučíme.
0: Ahoj. Špína. Na Rádiu Wave.

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čau, byl Rytíři, my vás vítáme u našeho historicky prvního dílu pořadu Excalibur.
2: Cena z opakem disu skončila, je tu nový rapový rytířství, do kterého dneska dorazil.
3: Děkuji moc za slovo, Jakube, dorazil rapper Pain.
2: Máme od něj hodinovou selektu britského zvuku a po první hodině našich skladeb vás čeká od 10 večer rozhovor s Painem.
1: O desce cíl. Yeah.

0: Dale.
1: Thank you.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Nějaký rapper, který aktuálně nerepuje, prostě nevydává, ale ty bys mohl kouzelným proutkem probrat.
2: Opak, kde jsou, kámo? Já jsem trošku hledač talentů, kámo. Jakoby není to zálove nic, ale už jsem takhle objevil spoustu lidí, kteří teď znají lidi, takže fakt jako nakoupenou selekci a vždycky, když mám někde hrát, tak poctivě si jdu nakupovat nové věci a jsem si to představil, že každý den si prostě od 11 do 3 sednu k hudbě, ale prostě to takhle nefunguje, ten kreativní proces.
3: Takže všichni pozvedněte meče
1: a vytáhněte svůj Excalibur
3: a budeme v kontaktu.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čago Bell rytíři.
2: My vás zdravíme.
1: My se jmenujeme Excalibur. Nejostřejší rapová show v éteru. Je potřeba vás přivítat, protože je to pilot.
2: Je to první díl.
1: A možná je dobrý říct, kdo jsme, kdo by nevěděl, kdo jsme. Tak
2: tohle mě hodně lidí neví.
1: Tohle je Dominik, jsem
2: Jakub.
1: Je tady s námi i Stanislav.
3: Čau.
2: Širá eminence.
1: Možná nás znáte jako Opak Disu, Scéna s opakem Disu. 9 let jsme vysílali na rádiu Wave každý čtvrtek, zelený čtvrtek. Máme za sebou stovky dílů a to celé se teda přelilo do našeho nového, do naší nový show, do našeho
2: pořadu.
1: A budeme se potkávat jednou za 2 týdny, vždycky ve čtvrtek v 9 večer. Budete nás moc vlastně poslouchat normálně v živém vysílání na rozhlasu na Waveu, kde vždycky pojede i hodinovej doprovodný takový playlist.
2: Playlist k tomu, co bude vlastně zrovna téma.
1: Přesně, budeme tahat normálně tracky od hostů a budeme taky k nalezení ve všech těch podcastových aplikacích na YouTube s videem, kámo, konečně, we did it.
2: Konečně máme
1: YouTube. A taky nás budete moc poslouchat na všech takových těch třetích stranách, takže ve vašich oblíbených aplikacích najdete nás všude a kámo.
2: A finally budeme mít Instagram.
1: Je to tak, už teď můžete dávat follow Excalibur / Radio Wave. Je v plánu tam dávat výtahy z těch dílů, klasický reelska, top 3 desky a tak dále a tak dále.
2: Bude to nabitý.
1: Chystáme toho hodně. Jinak obecně budeme navazovat vlastně na to,
2: co jsme dělali doteď.
1: Přesně, takže rapoví hosti.
2: A jenom vyvolení vytáhnou meč ze skály.
1: Yes. Je potřeba možná říct, proč se jmenujeme Excalibur a proč Dominik na začátku říkal Čago Bell rytíři, protože rytíři byli naši nejvěrnější.

0: či posluchači.
1: Přesně tak. Takže pokud ještě nejste rytíři, nabíhejte na náš Instagram, kde se tvoří nová komunita.
0: Nová komunita je tady, ano, ano.
1: Rytířů, takže všichni pozvedněte meče.
0: A vytáhněte svůj Excalibur.
1: A budeme v kontaktu.
0: Je to jo, tak.
1: Budeme s váma komunikovat, takže není problém, jsme teď noví kámoši.
0: Hele, možná ještě zmíním jednu věc. Excalibur v originálu má jedno R, my máme dvě R. Kdo by nevěděl, Gucci Mane má takový legendární adlib. Soldier Boy Flexin a tak dále. Brr je legendární Gucci Maneův adlib, když je něco hard, nebo když je to too cold, takže to je přesně náš.
1: No spíš hořící. Jako
0: hořící, prostě fire. Excalibur, jak říkám, nejostřejší rapová show široko daleko.
1: Ano, je to tak. Takže proto dvě R-ka.
0: Yes, sir. To je asi tak na úvod.
1: Přesně tak.
0: Je potřeba říct, dneska tady máme našeho prvního oficiálního
1: prvního
0: hosta.
1: Prvního velectěného hosta. A to je Pain.
0: Yes, sir.
2: Děkuji za pozvání. Hoši.
1: Čau, kámo.
0: Rapper, producent, jeden z top MCs, milovník matematiky a pražských ulic.
1: Náš dlouholetý kámoš.
0: Je to tak 5 let zpátky, 6 let zpátky jsme ho měli na Radio Wave, ve scéně s Opakem Disu. Dneska na to trošku navazujem.
1: Ano.
0: Dík, že jsi došel.
2: Tyjo, já děkuju za pozvání ještě.
0: Ty jsi taky jeden z těch lidí, co úplně nikam moc nechodí. O to víc my jsme rádi vlastně, jakoby, že jsi dorazil.
2: No jasně, tak jsme kamarádi, takže věřím, že pokud bude dobrý.
0: Probereme desku, probereme nějaký speciality.
1: Nějaké pikantnosti.
0: Nějaké pikošky a musíme zároveň taky začít tradičně, to bude v každém Excalibru. Nějaký newsky hnedka ze
1: Co stavu. Nového ve světě, co nového v ulicích. Novinky z
0: bitevního pole. Hele, jak říká náš host v intru desky, čau, píp, vezu dobrý zprávy. My máme nějaký dobrý zprávy. Kamo, klidně to vykopni.
1: Mám to nakopnout.
0: Dneska je to tematicky vlastně jakoby k Anglii. Takže
1: jo, dáme něco.
0: Yes.
1: Dáme něco ze západu. Na konci dubna dropuje Lancy Fuchs svoje album.
0: The Time of Our Lives.
1: Yes, tak. Jelikož tentokrát hodně přetáčíme.
0: Už to bude možná venku asi.
1: Tak, vlastně. Jestli se koukáte, tak už to bude venku.
0: Yes.
1: Takže
0: je na to asi cover, možná je to cover. Těším se hodně na Lancyho. Posloucháš Lancyho?
2: Znám nějaký tracky, nemám to úplně v playlistu jako celýho projektu, ale určitě se to poslechnu, až to vyjde. No.
0: Zároveň další deska, která bude vycházet, to je možná artist, který je rozhodně v playlistu Casablanky, a možná
2: sure.
0: I tebe. Khan z Deep Medi bude vydávat Hezky. Teďka nový projekt.
2: Pod celý
0: Deep
2: album Medi. Vlastně.
0: Celý album.
2: Hezky.
0: A na to se hodně těším, to je docela podle mě po dlouhý době.
1: 15. května vlastně zahrál v Ankali.
0: Mm-hmm.
2: Právně.
0: Jo, je to tak, je to tak.
1: Bylo to
0: pecka dobrý podle mě. Rozhodně jsme všichni byli. A něco máme i z tuzemska.
1: Yes, bude vlastně, vydal už EP vlastně Smack s Milly Majorem.
0: To vydal s Milly Majorem a oznámil ještě novinku.
1: A oznámil novinku, že bude vydávat album, tady máme cover.
0: Jo, on napsal jakoby na Instagram něco, že první album, a zároveň je tady jakoby title, že Smack One, takže nevíme. První album jeho to jakoby není, zase slovní hříčky víme.
1: Vyšel single vlastně s Brucem.
0: Je to tak, je to tak. To jsi, dával jsi to?
2: No, jasně, s Magentou znám.
0: Aha, yes. Magento, vy už jste se párkrát viděli, že?
2: No, jasně, jasně.
0: No, já si myslím, že zrovna tady u toho nemusíme moc to jakoby řešit. Posvítíme si na to
1: posvítíme
0: v dalších
1: si na to
0: dílech.
1: Mrk, mrk, co kdyby.
0: Je to tak. No a podle množství snippets to vypadá, že za chvíli začne deskou hrozit i Dave. Máš Davea v playlistu?
2: Mám.
0: To jsem typoval právě.
2: Boss.
0: No. Takže ten asi taky vydá desku. Hezky. No. A je něco, co jsi třeba ty viděl, že má vycházet, nebo nějaká novinka v tvém životě, když jsme v té novinkové sekci?
1: Musí to být ani hudební.
2: Tyma, asi ne, kam. Nebo nějak si teď nevybavím, jsem tady před tabulí, takže...
0: venku je rozhodně už několik týdnů nová deska, o které se dneska budeme bavit. A tohle jsou věci, které vyjdou vlastně jakoby soon. A já bych skoro řekl, že to můžeme poslat do té naší hlavní fáze, do fáze rozhovoru.
3: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
1: Pain, cíl, taky novinka vlastně.
0: Je to velká novinka.
1: Ne horká, ale furt stále žhavá.
0: Je to tak.
4: Hip-hop je mrtev. Ať žije Excalibur.
0: Kamo, ty 13 let rapuješ, jsem spočítal. Možná deal?
2: No, nějak tak 13, 14.
0: Za chvíli možná, to bude možná polovina tvýho života,
2: no,
0: jakoby rapování. A včera jsem koukal na Genius, že ty máš venku třeba 12 projektů.
2: Mm-hmm.
0: To je docela dobrá workflow, co rok to projekt to vypadá. tak se vlastně možná tak na start chci zeptat a říct rovnou takový disclaimer, úplně nebudeme řešit taky ty DJ Vičovky, jakoby všechny
1: jak se dostal věci,
0: jak se dostal k rapu, to už no, jsme řešili v éteru. Já se ti možná rovnou zeptám, jestli vnímáš nějakou třeba svoji desku, že to byl ten zlomový moment, že jsi řekl prostě, hej, jdu si vydělávat prostě rapem, jakoby leave job.
2: S tímhle, s tou tvojí poslední větou, jdu si vydělávat rapem, tak to asi přišlo s ksichtem, no.
0: Jo.
2: Že to byly takový první koncerty jako za vejplatu a tak, takže...
1: Což je rok 2020?
2: Jo, přesně, 2020, no.
0: To je to naše poslední setkání vlastně.
1: Pamatuju, běžel jsem pro ní přes Žižkov.
2: Jo, jo, ty jsi vlastně se mnou i obíhal, jsi dělal ten Vanilla Hunt, jo.
1: Nice, ale nice, nestěl jsem, nebyl jsem první, ale i tak mě jí pain dal, takže kámo, co mám i doma.
2: Super, ty ocením, že jsi to se mnou oběhal.
1: Musí být.
0: Takže pět let živnostník.
2: No, šest, no.
0: Jo, jo. Hele, tak to možná se rovnou zeptám. Jestli je něco, co jsi v sobě musel třeba nějak přenastavit, když jakoby leavels job, pravidelný příjem, jestli jsi to nějak řešil, jakože...
2: No, tak asi... Já jsem teda ještě makal, i když už jsem se jako vydělával v pohodě s tou hudbou, tak jsem normálně pracoval třeba do roku 2023.
0: Jo.
2: Nebo vlastně teď to budou druhý rok, co nemakám a asi hlavně ten mindset, no, nebo protože já jsem byl prostě zvyklý od jakživa na takový ten režim prostě klasický školský, pak pracovní, že jo, chápu. Že jsem se snažil držet v normálním životě, jako, tak pak prostě, když najednou tam nemáš tady ty povinnosti, že někam musíš vstát a tak, tak jsem z toho byl hrozně nervózní první měsíce, no, že jsem měl furt pocit, jak kdybych zatáhl školu, vole, nebo něco, no. Takže hlavně tohle jsem musel jako přenastavit, abych se jakoby cítil dobře, protože jsem si říkal, že lívnu ten job a budu se cítit nejlíp a první dva měsíce to tak úplně nebylo.
0: No.
1: A co ti pak jakoby nejvíc pomohlo, nastavil jsi si jako nějaký režim, že OK, tak v tenhle čas budu něco dělat.
2: Jako snažil jsem se takhle fungovat, nebo s tou hudbou, hlavně jsem si původně to představil, že každý den si prostě od 11 do 3 sednu k hudbě, ale prostě to takhle nefunguje, ten kreativní proces, takže... Asi nějak spíš jsem si musel uvědomit, že vlastně nikam nespěchám, nikde nemusím bejt a že to je v pohodě a že samozřejmě nemůžu celý den jenom doma sedět na gauči a to a musím nad tím přemýšlet prostě, abych se nějak uživil, že nemůžu nic dělat, protože v tomto zaměstnání je jistota, tam prostě stačí přijít, odejít a dostaneš vejplatu. No, ale asi nic jako úplně zásadního, spíš ten mindset, no, že jsem se na to musel zvyknout v hlavě, že to tak je a nebejt z toho nervózní. No.
1: Máš třeba nějaký hack na nějakou tvůrčí krizi, když si jako když ráno vstaneš a řekneš si OK, tak teď mě fakt nic nenapadá a něco, co ti v tom jako nějak pomáhá?
2: To je asi úplně ne, kámo, nebo jsou takovýhle tvůrčí krize docela často u mě, ale že bych na to měl nějaký hack, asi úplně ne, spíš prostě jít i přesto, no, prostě zkoušet i přesto, že to nejde, tak tomu zkusit věnovat ten čas a ne 20 minut, ale zkusit tomu fakt dát vždycky aspoň tu hodinu, protože dost často i v té tvůrčí krizi se po té hodině snahy jako
0: něco stane.
2: Objeví nějaká jiskra, která to probere, jako no, takže prostě věnovat tomu čas, to je takový můj jako...
0: Zároveň to jako někdy přijde samo, že, jako... v nějakém rozhovoru, co si dával teďka v minulosti a ne, že jich bylo jakoby hodně. Jsi říkal, že ti někdy napadne věc v autě jakoby za jízdy,
2: no,
0: nahráváš hlasovky si prostě, nebo si děláš nějaký notes jako bokem.
2: Všechno, co řeknu, hlasovky, nebo si píšu podle toho, jakou mám, v jaký jsem zrovna situaci, ale všiml jsem si, že já nejlíp funguji jakoby večer, no, že občas jako i přes den to jde, ale nejvíc mi ta tvořivá situace jde, když prostě celý den nějak normálně funguje a večer už máš takový ten klídek, tak to se to ve mně nějak probouzí, jako no.
1: Nebliká ti tolik telefon,
2: no,
0: to je svatý čas, jakoby ten večer v tomhle jako ohledu, no.
2: Jo, no, bohužel, jako občas, no, nebo třeba když jsem chodil do práce ještě, tak to bylo takový, to že prostě tě to najednou přepadne prostě v 11 večer, potřebuješ 7 vstát, no, tak jsem to stejně lámal, prostě jsem na to kašlal a byl jsem vzhůru do noci a pak druhý dne boleli, no, a bylo to dost často takhle.
0: Shadow deficit, každý ho máme.
1: A všechno kolem toho rapu, jakoby, co se týče vydávání tady těch věcí, zastřešuješ si to jak...
0: Jak Lukas Doup, maestro Rocketino.
1: Nebo máš ještě třeba, vím, že máš e-shop, staráš se i sám jakoby o e-shop, nebo...
2: Hele, já jsem to dlouho měl, takže jsem měl jednoho externího člověka na ten e-shop, jinak se vlastně asi o všechno se starám sám, jinak mám booking manažera, na bookingy mám prostě člověka, ale jinak si vlastně asi všechno řeším sám, tu distribuci mi pomáhá Warner Music a jinak asi všechno sám, e-shop mi teda teď dělá moje máma.
0: Nice, zdravíme mámu.
2: Zdravíme mámu, a protože mi to dělal ten člověk a já to vůbec nehrotím ten e-shop a tak, takže tam nedoskladňuju, takže to logicky moc nejede a platil jsem za to člověkovi měsíčně prachy, A vlastně jsem na tom
0: víc, do rodiny.
2: No přesně tak, tak jsem si řekl, že to dám radši mámě, která vlastně nemám.
1: No a balíčky jsou aspoň zabalený s láskou.
2: Jo, jo, přesně, ona to fakt dělá mega poctivě, viděl jsem už.
1: Kupujte, dobrý servis.
0: No to je zrovna náročná věc, tady to dělání, jakože věřím, no není to nic úplně zábavného.
2: No jasně, no, ale tak mamka z toho má radost, že se může zúčastnit a já z toho mám taky radost.
0: To je dobrý. Já bych možná zůstal u té desky a zeptal bych se tě, jestli se třeba nějak jakoby za tvoji dobu, co těch prostě 13 let jakoby se věnuješ music, 13 a víc, jestli se nějak třeba změnil nějaký tvůj jakoby muster nebo proces toho jako nahrávání, jestli nějak...
2: Jako myslíš...
0: Jak funguješ prostě, když děláš jakoby hudbu, nahráváš se třeba sám nebo předtím schodil třeba do studia, jak to máš teďka?
2: Hele, asi jak já jsem odekřeval, já už třeba v roce 2013, když jsem začínal podle mě, tak jsem si už koupil domů mikrofon, že jsem si jako měl představu, že si to všechno budu dělat sám. První projekty takhle nějak vznikaly, ale od roku 2016, co jsem udělal Nezajímá EP, který byl vlastně taky takový průlomový pro mě
0: jo,
2: v té době.
0: Jo,
2: jako.
0: To je Skletisem vlastně.
2: Jo, přesně, jo. To je Skletisem. Tak to, tak jsem si řekl, že vždycky každý takovýhle důležitý projekt budu normálně nahrát do Profi studia, zaplatím za zvuk a tak, protože jsem slyšel fakt obrovský rozdíl v tom, jo. Jak to zní, když to uděláš ty nebo tvůj kámoš, co to dělá rok, anebo když to dáš profíkovi za prachy. Jo. Takže vlastně odekřeva to mám takhle, no, že ty důležitý projekty prostě nahrávám na Profi studiu.
0: Mix master takový věci, máš na to svý lidi, nějaký stálý koně prostě.
2: Jo, jo, přesně tak, to mi teď na těch posledních deskách mi to dělal Gaex.
0: A zdravíme.
2: A takže s ním jsem mega spokojený, vždycky se dostaneme k tomu, co chci a občas nějaký singly jsem si třeba i udělal sám, jako ve finále docela úspěšný singly, nebo jeden třeba z mých nejúspěšnějších singlů jsem
0: jako
2: si dělal.
0: Jako ono, co si budeme, jako my jsou lidi, kteří to uslyší a pak je spousta lidí, co to pustí na nějakých peckách. A...
2: No jasně, přesně, ono jako normální lidi vlastně v tom ty rozdíly za stolik nevidějí. Jako.
0: Já zase můžu říct, že když se posílají masterový verze, tak já už dávám jako ruce pryč, říkám dobrý, to je.
2: No jasně, taky v tom už moc pak nedokážu se ještě urat, no.
1: Lost in the sauce, tak
2: přesně.
1: Ty vím, že jsi v rozhovoru jiným říkal, že jsi dělal vlastně dřív beaty, než se repoval.
2: Jo, jo, jo.
1: A teď i, že se vlastně jako dost věnuješ produkci. Mm. Plánuješ třeba nějaký producentský projekt? Nebo že bys třeba jak se Houseovi dělal desku, takže bys někomu udělal jakože desku
2: produkče? To už se teď vlastně děje, jako no, nebo asi to můžu líknout, nebo jeden rapper z Hradce FTH si říkají takový grimeový uskupení a jeden z nich Donny D, tak teď vlastně má nahraný projekt do mých beatů.
1: Okay.
2: A jako vzniklo to totálně přirozeně, že tady měl nějaký školení jako v Praze a spal u mě a nějak jsme prostě dělali věci a...
0: Shoutout školení.
1: Já no, jsem takže... právě, že možná viděl nějakou ukázku do takového boom-bapovýho beatu.
2: Jsem byl
1: vlastně překvapený, že vždycky dělal grime. Že teď se vlastně docela i dost vrací, docela, jakoby vlna, nechci říkat ani boom bapu, protože to je takový...
0: Je to ta Griselda, ne? Raz.
2: No jasně.
1: A Griselda víc.
2: Jo, přesně.
1: Vnímáš to taky, jako že budeš hodně dělat takovýhle věci teďka, nebo?
2: Tak asi ne úplně na základě tady té vlny, ale já to prostě odjakživa to mám rád, tak vždycky jsem poslouchal prostě různý odnože toho rapu a tady, jako tady to tempo, prostě to hiphopový, tak to je, mám to rád prostě, takže dělám i takovýhle beaty dost často a tak, takže jsem s tím v pohodě, určitě to není tak, že bych čekal na to, že teď bude ta vlna, tak to budu dělat spíš tak přirozeně podle pocitu v tu chvíli, no.
1: Což vlastně o tom mi hodně vypovídá to tvoje album, že je takový hodně jakoby multižánrový, že každý beat je tam úplně jiný. Přemýšlel jsi nad tím tak jako záměrně, že jsi řekl OK, jako namíchám to co nejvíc, nebo to tak vzniklo jako přirozeně?
2: Hele, vlastně asi přirozeně, no, jako možná jsem chvilkama jsem nad tím přemýšlel, že jsem třeba měl tam je vlastně docela dost i těch jako boom-bapových věcí, že jo? A vím, že v jednu chvíli jsem si řekl, že musím udělat už i něco jiného, jako, ale jinak jsem nějak jsem to nekalkuloval, prostě vždycky podle pocitu. Já to takhle mám i jako s výběrem beatů, že nevím, jestli jdu dělat drum and bass nebo grime nebo něco, prostě si jdu pustit složku a co mě zrovna sejme v tu chvíli, tak to udělám.
0: Srovno možná zeptám, jak to máš právě jako s beats, seš takový ten, že ti lidi posílají beats, nebo hledáš třeba ještě nějaký nový, nebo ty Magenta zavalí prostě za sobou?
2: Dokážu být, můžu být i zavalený, ale je to tak, že prostě přesně ten tvořivý proces je tak složitý, že já od něj mám třeba složku z 20 beatama, všechny jsou skvělý, ale jdu si sednout ve chvíli, co jdu dělat věci a nezrovna mám náladu na ty věci, tak dost často se stane, že i normálně brouzdám na netu nějaký Beatstars.
0: To jsem se chtěl zeptat právě, no, jestli jdeš Beatstars nebo jako dneska je docela jakoby už rozjetý taky to, že producer si dělají vlastně jakoby přes type beats jako promo na svý Beatstars.
2: Jo, jo, jo.
0: takže...
2: Tak jak kdy, no, jako hledám to primárně přes YouTube, ale pak vždycky mě to dostane nějaký ten beat.
0: Ty veš, hledám YouTube, musím to říct znova, no. Je to studnice velká, no.
2: Je, no.
1: Vím, že ty se věnoval, nebo věnuješ, nebo věnoval víc DJingu, že jsem tě viděl hrát různě jako sety. Pamatuješ si, kdy jsi poprvé někde hrál, nebo za jaký jako příležitosti to bylo, kdo tě k tomu jako dostal?
2: Jako v klubu nebo i doma třeba? Jako?
1: Třeba jakoby v klubu, jo. Nějaká první akce.
2: Ty jo, nejsem si jistý, ale mám v hlavě jednu z prvních, že Surfery, že on tehdy pořádal takový akce, snad každý pondělí nebo něco ve Váku, ve Vršovicích, v takovém baru malém.
0: Ano, ano, pamatuju.
2: A zval tam právě i lidi, co třeba nikdy nehráli a tak, a myslím, že to, tam byl jeden z mých prvních jako setů, co jsem dal na veřejnosti, ale jinak jsem zkoušel už třeba v roce 2011, my jsme jako byli hrozní grimeheads, že jo, a do toho prostě ty sety patřili, takže jsme hned měli kontroler a prostě jsme se to učili a fakt jsme jako vlastně byli docela dobrý, nebo jsme míchali i, že jsme měli nastahovaný čistě a kapely a míchali jsme jako beaty do sebe, do toho nějakou a kapelu ještě, že jsme to fakt jako kombili docela.
0: Nice. Ještě po staru, jakoby.
2: Jo, no.
1: Máš to v plánu i do budoucna, jako vyloženě hrát jako DJ?
2: Jo, tak vlastně už teď za poslední rok už jsem měl třeba 5 bookingů nějakých. Já
0: jsem viděl, že teď v dubnu z někde hrál,
2: Jo, přesně, teď taky budu někde za měsíc v Plzni hrát, že občas se někdo vozve, tak když někdo bude chtít, tak rád zahraju, no, jako i jsem takový poctivý, že mám fakt jako nakoupenou selekci a vždycky, když mám někde hrát, tak poctivě si jdu nakupovat nové věci a
0: to tady maestro Casablanca velmi oceňuje.
2: A to mě vlastně na tom je hrozně baví, když se mi takhle někdo vozve, jakože skrz to objevím spoustu nových věcí, že jo, protože normálně si jen tak nesednu a nejdu digovat nějaký prostě ty portály, kde si kupuješ ty tracky, ale když mám jít hrát ten set, tak fakt tomu dám poctivou přípravu.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, no, jestli máš přesně nějaký svý takový jakoby stránky, když hledáš new music, protože dneska už spousta lidí vsází na algoritmus a dej mi prostě... Co nabídneš?
3: To je prostě šílené.
5: Já jsem byl i překvapený, že jsi řekl, že si je kupuješ.
2: Mm-hmm. No jasně, třeba pro mě
0: moc
2: to...
0: Moc lidí nedělají dneska, ne?
5: Jako, já sám si rád občas track koupím. Mm-hmm. Ale i furt jako brouzdám ty fóra a ty stránky, kde se to dá stahovat.
2: Já jsem v tomhle takový poctivý, že mě prostě tehdy někdo řekl, prostě když chceš někde hrát v klubu, tak si kupuj tracky prostě.
0: To bych možná i věděl, jaký klub v Praze to ti to řekl. No, taky už takhle pár lidí řeklo.
2: Ale přesně jsem jako zastánce toho, že prostě si koupím ty věci rád, no, že tak si jedna věc stojí většinou 25 korun, že jo, tak. No,
5: ta další věc, že vlastně není to tak drahý.
0: No, indies economy,
5: jako koupit si písničky vlastně dost jako easy.
2: Jo, ono jako když nemáš žádnou a když si jich nakoupit na ten hodinový set, tak to možná v tu chvíli něco stojí,
0: to
2: ale když
0: výplata, no.
2: No, když se jako koupíš prostě vždycky před tím setem 15 nových věcí, tak to dáš 300 a vlastně mě to ani nebaví.
0: Lidi, slyšíte to? Začínající DJové.
1: Prostě jaký DJský koncesionářský poplatky.
5: Když můj kámoš, který není začínající DJ, tak si před pár dnama kupoval nový písničky a říkal mi, že zaplatil třeba 2000.
2: No, ty jo,
5: tak se jako vyloženě jako fakt jako ujel.
2: Tak to nakoupil prostě.
1: Máš taky DJ, co hraje už 6-hodinový sety.
0: Chceš vygrantovat už potom, jako no.
1: Co bys poradil začínajícím raperům, který by chtěli udejchat show jako ty a nezdechnout?
3: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
2: Hej, používat mozek a přemýšlet takový. To je podle mě
1: píšeš bars, už ne, asi rovno.
2: To taky, ale zároveň ani ne, jako v těch bars, já si umím taky napsat bars, že to je fakt prostě a není tam místo, ale jsou tam jako zbytečný slova, ale a takovýhle, který prostě můžeš vynechat a vůbec to tomu tracku nevadí, tak prostě jenom se naučit pořád někdy dejchat, víš, že já to nejsem nějaký, že bych byl nějaký běžec a měl nějaký hardcore plíce, jenom je to jenom o tom, že mám ty tracky najetý a že vím, kdy se mám nadechnout a že vím, že můžu vynechat slovo ale a nebo, víš, takovýhle zbytečný slova, který vlastně jsou k ničemu.
0: Nedělá žádný dechový cvičení, kromě těch...
2: Ne.
0: O kterých tady nebudem mluvit.
2: Ne. fakt vůbec, jako jenom prostě to mám naučený, že vím, kdy se mám nadechnout. Yes.
0: A ty jdeš live shows jakoby 100% prostě do beatu, žádnej half playback, prostě stará dobrá.
2: Jo, ale občas je to asi chyba trošku, nebo občas si říkám, že bych mohl aspoň nějaký ty refrenky si tam dát, že jo, nebo něco, ale já jsem takový, že prostě, hele, teď jsem třeba měl křest a tam prostě lidi platili 600 za lístek, jo. Tak jsem si říkal, kámo, tak když už platí 600 za lístek, tak tam nebudu skákat do mých tracků, jo, a dám prostě hodinu a půl poctivě prostě a neměl jsem tam ani jeden jako back vokál žádný.
0: To bylo v Meat Factory, ne?
2: Jo. No, takže hej, je to jenom o tom se naučit dejchat a naučit se pracovat asi s tou nervozitou, protože taky když jsi nervózní a urveš se tam hned na prvním tracku, tak máš pak sevřený jako hrudník.
1: Jasně,
2: a prostě to. Rozmyslet si to, kdy si zaskáčeš, kdy si to můžeš dovolit a kdy ne, taky víš. Vím ty situace, kdy si můžu dovolit tam víc skákat, pak situace, kdy spíš jenom stojím a fakt se soustředím na to dechání.
0: Vždycky vzpomenu na Gleba, který prostě stojí jo. jako fakt stojí na té stage jo. a jede prostě kilometr.
2: Tak ten to taky jede vlastně poctivě dost, no, takže chápu, jo. v tu chvíli totálně chápu, že tam někdo stojí jako jenom, a protože prostě to fakt nejde tam jako skákat tak? a do toho jo, no. to ujet celý. No.
0: Hej. Ještě mám něco málo k té desce, tak trošku jsem zabrouzdal do nějakých komentářů na internetu. Docela dost lidí nepochopilo tu skladbu Scalp. Mm-hmm. Jakože no, tak dobrý lidi prostě.
2: No,
0: chtěl jsem se zeptat, jestli zažil jsi za poslední dobu v Praze nějaký moment, jako kde jsi fakt viděl nějaký takový bizar. Protože disclaimer, kdo by nevěděl, ten track je z tvý hlavy vlastně ty věci mm-hmm. se nestaly, ne?
2: No jasně, no jasně.
0: Ale žiješ v Praze, tak jestli se ti stalo za poslední dobu, že jsi viděl nějaký bizar na ulici.
2: Jako se slavnýma lidma nějakýma.
0: Klidně, no.
2: Asi úplně, že bych... Tady ty situace jsou fakt vymyšlený, i když to na ty lidi sedí. Jako,
0: mohly by se stát.
2: Mohly by se stát, ale že bych, hej, spíš, jak se ty lidi chovají, mi přijde trapný, že, než bych viděl, že někde jako zakopli nebo něco trapného, jako, nebo já nevím, ale spíš jako tak objevuješ se na těch akcích, na festiákách, kluby, backstage, sami to znáte, že jo, potkáváš ty lidi a vidíš, jak se chovají, tak kolikrát je prostě směšný už jenom to, jak se ty lidi chovají, že jo. To je takový bizár už dost často.
1: Když to měl procentuálně porovnat, tak víc třeba těch lidí ze scény tě spíš příjemně překvapilo nebo zklamalo?
2: To mi hrozně záleží tak půl na půl asi, ale vlastně já to nějak neřeším, spíš jde o to, že jako vy každý, když ho potkáš a je sám, tak je v pohodě, že jo?
1: Ale to je
2: pak,
1: pravda,
2: pak
1: ale
2: ho vidí, pak
1: když
2: ho
1: je v tom svém kruhu.
2: Přesně, pak je v tom kruhu, nebo tam pobíhá po té backstage mezi těma lidma, mezi těma fanouškama, jak se chová k lidem, k tobě, k lidem okolo, nebo vidíš, jak k tobě se chová úplně v pohodě, protože tě nějak respektuje k dalšímu člověkovi, protože ho nezná, jak se k němu chová k odpadkům. Tak hej, tak Páďo na Páďo, ale jako dost často jsou ty lidi relativně jako normální, jako asi, ne. nebo spíš pak nějaký ty jako vlastnosti, jako povrchnost a takovýhle
1: no,
2: věci.
1: No jasně, no, pak už se to jako každý má něco.
2: No, ale přesně, já už jako, já se vůbec nechci jako bavit s každým, nepotřebuji, když si s někým sedneš, tak to většinou je už tak od prvních jako momentů cítíš, že to tam je jako, a když ne, tak se s nima nebavím a neřeším, no.
0: Ještě se vrátím k tomu Scalpu, já jsem se totiž na Instagramu dozvěděl, že máš jakoby malý čísla na to, abys mohl disovat lidi, tak se tě chci zeptat, od kolika followers jakoby můžeme disovat? Jako?
2: Podle mě třeba tak 75 tisíc.
0: Že jo, já jsem si říkal, tak od 60 tisíc prostě, tak
1: napište do komentáře.
0: Bacha lidi, prostě, až budete mít 60 tisíc, tak můžete.
2: Tady to je zajímavý názor, no. Jako
0: to je bizar.
2: Lidi jsou prostě pomatený, no, nebo víš, že všichni jsou dneska jak kalkulačky prostě.
0: Měří se to moc na ty čísla, no.
2: Jo, takový. Tak asi bych neměl nic říkat, no, když mám malý číslo.
0: Jako vypínám, končíme naši nejostřejší rapovou show tady široko daleko, prostě náš Instagram, nevím, kolik má aktuálně, ale míříme na těch 60 tisíc.
1: Je nějaký moment třeba v tvojí rapový kariéře, kterýho jako fakt lituješ, že si říkáš, sakra, tohle, to jsem jako neměl dělat.
2: To jo, asi ne, nebo nějak si takhle, jako historicky byly nějaký momenty, kdy jsem jakoby si řekl, že to, ale zpětně asi je všechno, jak být má, jako určitě v nějakých úsekách, že jsem třeba s někým udělal track a za rok jsem zjistil, že to je úplný idiot, tak jsem si říkal, no tak tohle fakt lituju, ale takhle zpětně mi to je všechno nějak jednou.
0: Akorát zmizela ta deska s tím Blakem, ne? To jsem slyšel v rozhovoru, že ex přítelkyně tě všude spamovala jako přesně, pod ty písničky.
2: Jo, ale toho jsem jako ani nelitoval, tak to jsou takový...
0: To se radši smazalo, aby se nemělo kde psát.
2: No, ale hele, nějak asi ničeho nelitu, jako stojím si, já jsem nikdy jako neudělal žádný kroky, asi kterých bych měl litovat, kromě toho, že občas nevychytáš člověka, uděláš track s někým, kdo pak zjistí, že je idiot, ale to se prostě může stát vždycky.
1: To už neovlivníš.
2: No, přesně.
0: Ještě bych zůstal u toho dělání tracků s lidma, lebo tyjo, 5 let zpátky, už je to taky docela dlouhá doba, jste fungovali jako Studio Session, to nazbíralo vlastně jen crazy čísla, když jsme se bavili o těch číslech, tak jsem jakoby, tady po větru se nám doneslo, že možná by se mohla stát Studio Sessions jakoby soon, tak se chci zeptat, můžu se toho dočkat třeba v roce 2026, nebo je to v procesu?
2: Myslím si, že jo, nebo takhle. Studio Session 5 uvidíme, jestli se povede tenhle rok. Máme to už prostě jako naplánovaný teoreticky, že by tam mohl být třeba nějaký další host jeden. Ale nevím, tady to nedokážu říct, ale teď zrovna děláme desku, takže věřím, že tenhle rok se minimálně dočkáme nějaký
0: Studio
2: desky.
0: Studio Session z desku?
2: Jo, nebo EPčko. My už jsme jednu vlastně udělali v roce 2024, myslím.
0: A to byl vždycky Magenta?
2: Jo, vždycky všechny beaty Magenta. Tady ten projekt je fakt čistě o tom, že to je Magenta a my jako a nic navíc. Jako no.
1: patří do toho konceptu.
2: No, přesně tak.
0: Pobavilo mě, že vás psali na plakáty takhle.
2: Prý. Jo, jo, no, okay. No comment.
0: Zase ty lidi. No, jo, no,
1: teď
0: jo,
1: kapitola no. Sama o sobě. A je možný, že byste, vím, že jste jeli nějakou jako menší tour takhle společně, tak toho se ještě jako lidi můžou taky dočkat.
2: Jo, tak když vydáme nějaký ten projekt, tak určitě si bookneme nějaký, asi to nebude žádná obří tour, jako protože prostě nemáme zase takovou fanbase, aby jsme dělali tour po celé republice 20 klubů, ale nějaký ty zásadní města, pět nějakých měst dáme asi, no. Nebo věřím tomu, když uděláme nějaký projekt, tak to určitě nějak uděláme, ať toho pak nelitujeme, že jsme to neudělali.
0: Nice,
1: takže se vlastně pamatuju tenkrát tu obří show na otvíráku, co jste měli.
2: Jo, to bylo super, no.
0: To tam bylo masivní crowd.
1: Masivní crowd.
0: Jo, to oni mají rádi.
1: Otvírák.
0: Na to možná rovnou má Dominik otázku k tomu angažovanému rapu.
1: Jo, co si myslíš o politicky angažovaném rapu a jestli si umíš sám představit, že bys něco takového udělal? Dejme tomu, kdyby
0: to šlo fakt do kopru tady, jako.
1: Kdyby přišel nějaký režim, tak jestli bys bojoval třeba tou hudbou, jako.
2: Kdybych cítil, že je správný moment, tak asi proč ne, ale já jsem takový, že já se o politiku fakt bohužel moc nezajímám a tak, jestli. Takže to prostě není totálně pro mě v tuhle chvíli, ale hej, kdyby byl třeba nějaký, by se tady děli fakt nějaký šílený hardcore a už bych jako se o to i začal zajímat a hitlo by mě to a řekl bych si, to je fakt crazy, tak bych o tom mluvil klidně, nebo tak proč ne, jako, nebo.
1: Takže nejsou zavřený vrátka úplně.
2: Nejsou, ale jelikož se o to nezajímám, tak zatím jo. No, ale.
1: Což je zase rozumný, že spousta lidí se kolikrát jakoby vyjadřuje a
0: nikdo. A nezajímá se.
2: No, hej, přesně, tady ten týpek nechci bejt, no. Ale jinak vlastně, že bych takhle, že bych to jako úplně cenil, to asi se říct nedá, ale tak když tomu někdo rozumí a chce k tomu něco říct a dává to smysl,
0: hej,
2: tak
0: no, jasně.
2: Ať si každý dělá, co chce. Jako, no.
0: Na to bych se rovnou možná zeptal, jestli je tady něco, co tě třeba na tuzemský scéně nějak jako by vyloženě dráždí, nemusím ani name dropovat, ale spíš nějaký třeba tendence, jako.
2: Taková jako generičnost těch věcí, no, že je tak jediný, ale tak to se děje všude, to není asi jenom u nás, ale asi ne, nebo hej, možná jako třeba před 5, 6, 7 lety bych mluvil jinak, ale dneska už jsem takový, že mě všechno.
0: Vyrovnaný pain tady s námi.
2: Tak jedno, hej, občas něco slyším a jako naštve mě to, ale. Ale tyhle, ne, asi mě nic úplně nedráždí, nebo nějak si teď nic nevybavím, jako možná když lidi zbytečně dělají gangstry, jako a vůbec to tak není, víš, nebo takovýhle prostě nějaký pózy, jako tohle mě jako dráždí, když dráždí mě věci, když vidím, že to nejsou ty lidi, víš, nebo prostě póza, to mě dráždí. Yes. Není asi jedna konkrétní věc, ale když vidím, že to je prostě, že to tak není, to, co ten člověk mluví, tak to mě dráždí, jako no.
1: Rozumím. Máš nějaký, já třeba o tobě vím, že ty jsi takový jako člověk, který má hodně těch guilty pleasures. Tak jestli máš teď nějak aktuálně nějaký guilty pleasure, co si fakt jako jedeš.
0: Taký bizárek, to se o tobě ví, že máš rád bizárek.
1: No, nějaká.
2: Hudbu, jo?
0: Cokoliv vlastně, videjka, hudbu. Videjka, jsem neřekl to slovo, pardon.
2: Ale vlastně nevím, hej, já jsem tehdy třeba, mě docela i hitnul ten Clash tehdy, že jsem to jako jel a bavilo mě to, ale kámo normálně. Už nevím, jestli furt asi mám rád ten bizárek, ale už je tam u mě tenká hranice mezi tím, kdy kámo, už to nedávám prostě a to se mi teď přesně stalo třeba s tím Clashem, že ten začátek jsem docela si ještě užíval, všechny ty blbosti okolo, ale teď kámo na to už prostě nemůžu koukat. Už je to.
0: Takže neexistuje částka, za kterou bys tam šel.
2: Ne. Nebo jako ty.
0: No, to
2: jako
0: jsou jaký ty věci.
2: Částka, money talks, no. Prostě, že jo. Takže já nevím, jako, ale.
0: Asi ti nikdo nedá 50 milionů.
2: No, jako já bych, hej, podle mě bych to dal třeba i za 5, jako. Ale to mi taky nikdo nedá. Mě nikdo nedá ani mít, že jo, protože nikoho jako nezajímám reálně na ten potenciál pro ně, že jo, a já bych jim tam neudělal srandu, protože bych tam ze sebe idiota nedělal.
0: Jo.
2: Takže yes. To a jinak nějakou guilty pleasure, já si teď asi nevybavím něco.
1: Třeba middleman, baví tě?
2: No jasně, to je boss.
1: Marko, co je třeba?
2: Jo, hej, no jako, pojďme se k tomuhle jako vyjádřit, ne, jako v pohodě, když se to objevilo třeba tady ten Marko, jako, tak jsem si vlastně říkal, tyjo, že to je v pohodě chvílema, jako, že jsem to normálně, jsem si dával ty reelska, ale kámo, ty jsem viděl, on už se tam převlíká za nějakou holku viděl, no. A to už
0: ty
2: ne,
0: jako, no, nějak.
2: To už ne, to už je pro mě moc, jako no.
1: Takže Marko, co je, no, budeš muset se vrátit ke starým, prostě.
2: Udělal by líp,
1: ke starý Atlantě, no.
2: Udělal by líp.
0: My se vlastně dostaneme i k té muzice, jako úplně celkově. Máš ještě nějaký dotaz, jakoby, té desce, nebo?
1: Komu bys, jakýmu rapperovi bys dělal účetního a kterýmu ne?
2: Jo, asi bych nechtěl dělat třeba Hartlikovi účetního.
0: To je hard, no.
2: Tam budou určitě nějaký šmelíčka. A komu jo?
0: Tam se musí otáčet účetní, bych řekl, jak to všechno schovat.
2: Ne, těžko říct, jak to je, ale to, ale třeba vám bych dělal účetního klidně.
0: Díky, díky. To by se nenadřel.
1: Bys moc neviděl.
2: To nevadí, ale aspoň by to bylo friendly. Prostě.
0: Já bych ti svěřil moje účetnictví.
1: Tak já se když tak ozvu. Já se když tak ozvu.
0: Ještě poslední lifestyleová otázka. Je těžký se jako rapper najít holku v dnešní době?
2: Tyhle, bylo to docela
1: normální holku.
0: Jo, to je dobrý disclaimer. No.
2: Přesně tak, normální holku je lehký, je mega lehký si najít holku,
1: ale
2: normální holku, kámo, to je docela problém. No. Ale...
0: To je těžký, když nejseš rapper. Podle.
2: Přesně, asi jo, no, ještě v dnešní době. Ne, ale mě se poštěstilo teď, takže jsem...
0: Gratulujem, takže jsi spokojený.
2: Teď jsem spokojený určitě.
1: Držíme palečky.
2: A našel jsem si normální holku, ale musím říct, že to je složitý, no, nebo hrozně záleží, jak tomu člověk přistupuje. Nebo já jsem si chtěl fakt najít holku na vztah, mít normální holku. A to je docela těžký. Když si chceš najít nějakou holku na nějaký srandičky a tak, tak to je velice jednoduchý, ale pak to jako postrádá nějaký věci. Mm. A zároveň jako mě tady ta jednoduchost moc nebaví. No. Když je to jednoduchý, tak to vlastně mě moc neláká.
0: Jo.
1: Máš ale v tom to srdíčko. Prostě.
2: No a hlavně, když vidíš, že tě balí nějaká holka, ty to nedáš hned zadarmo a za hodinu už balí nějaký kámoše, no, tvýho, víš, že...
0: Tak to zabalit radši.
2: No a takovýhle přesně většinou ty holky, co jdou jako po tom repu, tak takovýhle jsou dost často, no, že nevidějí
0: tebe. Panoptikum plný, jo.
2: No,
1: kvituju.
2: To je jednoduchý, no.
0: Já bych zůstal u té hudby. My se teďka takým krátkým jinglem dostaneme do naší další fáze, kdy probereme obecně víc muziku a koncerty, takže dáváme si to right now.
1: Right now.
4: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
0: Hele, mě by vlastně zajímalo, co říkáš na aktuální britskou scénu? Jedeš si nějaký ty svý jména, nebo jedeš třeba i nějaký underground jména?
2: Hele, jedu samozřejmě a vlastně krutý, děje tam spoustu super věcí, jako mega hustý. Takhle bych to shrnul.
0: Yes.
2: Určitě dobrý.
0: My tě pak určitě požádáme o nějaký tracky, takže lidi se budou moc právě dát nějaký tvoje oblíbený tracky v playlistu na streamovacích platformách a dáme to i do vysílání.
1: Nahodíme hezky. Playlist.
0: Yes.
1: Ty, co nás znají, tak ví.
0: Tak víme, ano. Mám tady takovou jednu ještě otázku speciální, kterou se chci aplikovat na všechny hosty, co tady budou. A kdybys mohl kouzelným proutkem aktivovat nějakého spícího rapera, tak jestli je nějaký rapper, který aktuálně nerepuje, prostě nevydává, ale ty bys ho mohl kouzelným proutkem probrat.
2: Opak, kdy jsou, kámo. Ale fakt.
1: Co
0: si naběhli, co? Naběhli,
1: co jste si dost naběhli.
2: Jo, nebo hej, když takhle o té tuzemské scéně, tak jako asi takhle, nebo a mě takhle asi nic nenapadne, no, nebo... Jo, kdo třeba byl krutý jako a nedělá věci.
0: Já vím o lidech, co nerepoval, já jsem rád, že nerepujou vlastně.
2: Jo, no jasně. Tak
0: těch je dost.
1: To jako za mě kapučíno rozhodně.
0: On by dal ale dneska jakoby ten comeback, tak podle mě jakoby to kůruje podle mě.
1: Jako teď by to sedlo. Tenkrát to podle mě bylo těžce jako nepochopený,
2: jo.
1: Ale myslím, že už by dneska by to lidi jako byli schopni strávit.
2: Já se taky myslím, že na tenhle track, jako, tak ty vole, to by jelo.
1: No, to by jelo.
2: To by jelo, dobře. Hej, jinak fakt, ty vole, nevím.
0: Já to je zákeřná otázka trošku, no.
2: Přemýšlím, nevím. Opak, když bych dal.
3: Dobře.
0: Rušíme otázku do příštích podcastů. Hele, dneska je taková doba, jakože lidi hodně dropou singly, ty jsi docela věrný těm deskám, tak jak to cítíš jako do budoucna? Jedeš prostě ten deskový muster, nebo...
2: Možná změním taktiku, nebo takhle, no já jsem takový, že prostě nedělám ty věci úplně rychle, že bych vlastně každý rok vydal desku prostě a tak a v dnešní době je to vlastně i docela kontraproduktivní, no, jsem si všiml, nebo že třeba teď jsem udělal tu desku, má 15 tracků a mohla mít 10 a mělo by to úplně stejný impact, že to je
0: ty
2: vlastně...
0: Ty jsi ani nic nevydával předtím z té desky, nebo...
2: Ne.
0: Rovnou prostě jo, deska.
2: Přesně a myslím si, že lepší taktika, nebo určitě pro lidi, co třeba potřebují nějak ještě nahnat pozornost, tak určitě je lepší taktika dělat single prostě a maximálně nějaký krátký EPčko, ale když jsi třeba člověk, který nemá nějaký posluchače, tak určitě ty singly, to je cesta podle mě.
0: A ty sám jedeš třeba singly nebo desky spíš, tě, když posloucháš music?
2: Ty mi hrozně záleží, jako asi singly, ale když narazím na interpretaci, co mi přijde zajímavý, tak normálně digu skrz celou diskografii, poslouchám všechno poctivě. Jako.
0: Jo, to je vždycky velmi dobrý.
2: No.
5: Mě napadlo, jak jsi říkal, že změníš tu taktiku i v rámci třeba těch singlů, napadlo tě někdy jako i třeba teď jak mladý vlastně se snaží tu hudbu třeba procpat tím TikTokem. Mm-hmm. Že nemusíš jako u toho dělat vyloženě ze sebe jako nějaký tanečky, mm-hmm. ale jestli ti to vůbec jako někdy napadlo, jako říct si, OK, vypadá to, že to jako funguje, můžu to dávat i na tu platformu, anebo se ti to vyloženě jako, ne, že by se z toho příčí, a přesně tak, ale jenom jestli ti to vůbec jako proběhlo hlavou.
2: Mm-hmm. Hele, mně se příčí jenom to, když tam ze sebe lidi dělají idioty, ale jinak vlastně ta platforma prostě OK, to je v pohodě prostě.
5: Takže
2: prostě
5: jako v nějaký jako v mezi toho, kdy tam budeš dávat lidem tu hudbu, nějaký ukázky, tak vlastně ti to přijde furt jako v pohodě,
2: úplně v pohodě.
5: Než kdyby tam ze sebe začal dělat prostě.
2: Úplně jako v pohodě a teď právě jsem, když jsem vydal tu desku, tak mě přesně lidi kolem mě mi říkali, nebuď prostě blbej a udělej nějaký takovýhle kroky a udělal jsem přesně vlastně skoro ke každému tracku na desce jsem udělal aspoň reelsko jako mm-hmm. na ten Instagram, kde prostě to rapuje, to prostě jak kousek one take klipu nebo něco.
0: Jako sedí mi to k tobě, no, jakože přesně no. To není, že bys tam byl nějaký křeči, jako...
2: No přesně, tak a jako i to pro mě bylo docela náročné to udělat, protože prostě já jsem takový, prostě jsem ještě z té starší doby jako a musím se na tohle
0: to
2: ještě navyknout. No ale vlastně v pohodě, přesně když to bude mít nějaký OK formát, tak dobrý, no mě jenom nevoní, když tam lidi zase dělají idioty, že jo, nebo takový věci, ale asi je to v dnešní době potřeba tady ty věci dělat jako.
5: Já to vnímám jako stejně, taky si říkám, že to je potřeba, zároveň to teda nedělám, protože mě to...
0: Nerepuješ.
5: Nerepu a nechci, jo. Ale zajímá mě to, protože jako jsem si jako všiml, že víc lidí právě s tím začalo jako komunikovat a že je vlastně velký rozdíl, když tam jdeš a sebe dělá to blbečka, nebo když si řekneš OK, tak v rámci jakoby třeba nějakého nového kontentu a nachytání nějakých lidí vlastně, tak tam můžu jakoby dávat tu hudbu.
2: Jo, ale všem jsem si to, já taky občas na ten TikTok jsem si ho založil, aby mi tam někdo neukradl nick a mám tam taky pár těch reelsek, co jsem dal i na Instagram, jsem dal i jako na ten TikTok.
5: Jo.
2: A jako funguje to nějak, ale ne za stolik a jsem si 100% jistý tím, že kdybych tam dal
0: taneček
2: nebo že tak se dobře. Takhle dala, řeknu nějakou blbost, tak prostě tak to určitě jako může vybouchnout, no ale uvidíme, no, jako tak je blbost tu platformu nevyužívat, když to funguje.
0: A jsi tam jako Pain na TikToku? Nebo
2: jsem tam jak malej za.
0: Yes. Pain je už asi zabraný možná na TikToku.
2: No, určitě, já jsem, no, toho Zíčka jsem si tam chtěl zabraný, když jsem takhle i na Instagramu, tak.
0: Yes.
1: Co třeba, vím, že ty máš jako nějaký sponsoring, bohužel nemůžem říct jaký, ale pomáhá ti to jakoby nějak finančně, nebo je to čistě takový support jako...
2: Vůbec, já spíš mám jakoby hadry, že, jo, že dostanu jasně. nějaký, takže vlastně to mi pomůže a já nejsem ani člověk, co by šel nějak moc nakupovat hadry, takže jasně. v tomhle je to dobrý, že prostě mě někdo donutí si jít někam pro oblečení nový. A takže jako určitě mi to pomáhá, jinak bych se musel, že ho koupit za prachy.
1: No, můžu si představit, že bys jakoby byl schopný udělat i třeba jako sponsoring s nějakým drinkem, jako když by plázli prostě gula.
2: Hrozně záleží, jako o co by šlo, no já prostě, já než abych udělal něco, co se mi příčí, tak bych radši šel do práce. Yes. Takže prostě, nebo hej, prachy se dá dělat tolika způsobama, že nebudu prostě dávat svůj ksich za něco, s čím nesouhlasím a zrovna alkohol, tyjo, jako něco bych dal, ale muselo by to být fakt dobrá značka nějaká.
1: Jasně.
2: A nebo hadry, taky nějaký, jako, nějaký dobrý značky třeba, jo. Ale abych něco jenom, že mi řeknou prachy, nebo třeba bych sdílal nějaký ty kasína, víš, nebo
0: no,
2: něco.
0: To je peklo. Hmm.
2: No, tak to vůbec žádný případ. Jako.
0: Shoutout ten HDS, kterým máte věc. Ten to vyhlásil skvěle teďka na
2: IG. Jo, super.
1: Shoutout HDS.
2: HDS boss.
0: No a když jsme ještě byli u té obživy, tak kdybys jakoby náhodou prostě nemohl repovat, nebudeme nic přivolávat, ale dokážeš si představit nějaký job, který bys prostě dělal?
2: Hej, teď mám takový životní období, že nad tím přemýšlím a vlastně zjišťuju, že vůbec nevím, jako, co bych chtěl dělat. Ale nebojím se práce, takže jako jsem...
0: Umí za to vzít.
2: Jsem v pohodě, no. Jako, chtěl bych dělat něco, co mi dává smysl. To je asi...
1: Ještě nějaký hledač talentů, víš co? Že skrz to, že děláš produkci, tak vlastně dneska tuhle funkci plní ideál.
2: Jo, vlastně ano.
1: Že ten vlastně to teď, jo, tohle teď dost dělá.
2: Hej, tak já
1: tě v tom viděl. Jako
2: já jsem trošku hledač talentů, kámo. Jakoby není to zalové nic, ale už jsem takhle objevil spoustu lidí, kteří teď znají lidi. Takže to, ale hej, fakt nevím, co bych chtěl dělat. Nevím, nekápnul jsem ještě na to, ale nevadilo by mi to ani prodávat, nevím, kámo, klimatizace, kdybych věděl, že to dělám na sebe, že si vydělávám pro sebe.
0: Že jsou
2: dobrý
0: ty klimošky.
2: No, víš, něco, co by mě naplňovalo nějakým způsobem, fakt to není ani konkrétní věc, prostě jenom...
0: Ty klimošky budou prosperovat, jak se to otepluje tady.
2: Vlastně nevím, co bych chtěl dělat. No.
0: Hele, máme tady na každého hosta takovou otázku. Chtěli bychom znát top 3 desky tvoje, klidně svět, klidně tuzemsko, tak jestli nějak... dokážeš říct na tuhle záludnou otázku? Jsme jako obeznámeni s tím, že to není lehká otázka.
2: Jo, ze všech žánrů lze.
0: Můžeš úplně jako jo. Oddechovky po rap.
2: Hej, tak určitě all time deska, to už jsem někde určitě říkal, Dizzy Rascal, Boy in the Corner, to je prostě jedna z mých nejoblíbenějších.
0: Velká věc.
2: A pak bych zvolil Red Hot Chili Peppers, Californication, to je taky jedna z mých nejoblíbenějších desek. A pak bych mohl jmenovat dalších 80 desek, ale abych tam dal třeba něco aktuálnějšího, tak třeba D-Block Europe, PTSD.
1: Okay.
0: Nice, yes. A máš z Česka nějaký oblíbený takový desky?
2: Třeba Ice Cream Mixtape 2, nebo Rock Psa, nebo já ani nevím, jestli nějaký nový, jako to asi úplně ne, protože od určitý doby to tak jako napůl ignoruju, nebo poslechnu si všechno, co vyjde, ale už to neposlouchám jako pravidelně, ale asi třeba Rock Psa, jako, nebo Toxic Funk, takovýhle, jako to je takový klasický, no.
0: Diguju.
5: Tu vytahuješ úplně jako jammy, no. Legendární.
2: Tak to jsou pro mě jako takový nejzásadnější desky, no, nebo...
0: Jo, myslím, no je to nějak vědecky jakoby dokázaný, že jako v tady té době, kdy se formuje tvé osobnost, jako, tak ty desky hrajou fakt velkou roli. Já mám stejnou éru jakoby časový ose.
1: No, teď už my mileniálové začínáme vzpomínat, že? Tráva byla zelenější.
0: Ale tráva nebyla zelenější. Čtvrtek,
1: on nemá rád tenhle výraz.
0: Čtvrtek s Excaliberem je jenom zelenější a zelenější.
1: Přesně,
0: a
1: u nás to je naopak.
0: Každý čtvrtek jednou za dva týdny je extrémně zelenější.
1: Chodíš mimo své akce na koncerty, jako se zajít podívat?
2: Jo, jako ne moc, musím fakt jít, jako když mě něco fakt zajímá, ale když jsem měl období, kdy jsem fakt jezdil furt koncerty, tak jsi rád, že jsi doma, že jo, ale když tady je nějaký jméno, co tě fakt zajímá, tak jdu mega rád.
1: Byl jsi teď někdy v poslední době na něčem?
2: Kámo, byl, ale já si nespomenu. Ale byl jsem určitě na něčem.
1: A máš plánu třeba teď do budoucna?
2: Hej, teď na Rock for People jsou Gorillaz, myslím.
0: Yes.
2: Jo, no.
1: Teď je tam jako tvrdý line-up.
2: Jo, no. A tak jsem taky měl mezi ty all-time desky říct třeba něco od Gorillaz, nebo to jsou dávno
0: hrozně. Přidáváme.
2: Ale no, tak třeba tam bych se šel podívat, no, tam je ten line-up nabitej zle.
1: Šel bys na Kanye Westa, kdyby byl v Praze?
2: Asi ne. Nebo já jsem ho nikdy neposlouchal, takže kdyby mi někdo řekl, pojď se mnou, dal mi lístek, tak bych tam klidně jako se šel podívat. Ale,
0: radši ty dostihy.
2: No, ale já jsem tohle fakt nikdy neposlouchal, já jsem od toho týpka neměl snad nikdy v playlistu více jeden, dva tracky, no, takže...
1: Rozumím, to je jenom, že teď je to takový hot topic.
2: Tak. Jo, že mu všude zakazují vystupovat.
0: Jo, no, Bůh ví, kde skončí nakonec, no. Uvidíme, no.
1: V Lipčicích nad Vltavou.
0: Máme tady klasický léto nebo zima, buď a nebo, takže...
4: Rytířský rozstřel.
0: Je to rychlejch takových 6 věcí, dáme to na střídačku a...
1: Klidně začni.
0: Klidně začni ty, jo, ať na tebe vyjde ta třetí.
1: Já tam bydlím. Vršovice nebo Žižkov?
2: Vršovice.
0: Střechy nebo vlaky?
2: Vlaky.
1: Jít do resta s restem nebo jít na meditaci s ideou?
2: Jít do resta s restem.
0: Do lesa. Ono to bylo jít do lesa s restem.
5: Těšil na tu otázku. Ne,
1: jít do resta? No.
5: Ty jsi řekl jít do resta.
2: Že jo, že jsi to řekl.
1: No, rest for the rest.
2: Rest for the rest.
0: Jo, rest, jasně. Forest, do foresta.
1: Rest for forest.
2: Stejně bych šel do lesa s restem.
0: Yes. Nahrál bys raději do Maniac Type Beat nebo Refew Type Beat?
2: Hoši.
0: Víme, těžký.
2: Ty jo, nevím, asi radši Maniac Type Beat.
1: Yes. A špatný beat nebo špatný feed?
2: Bych si vybral, jako co bych spíš dal?
1: No.
2: Spíš bych dal špatný beat.
1: OK.
0: A tahle taková hodně jakoby abstraktní trafika. Měl bys radši trafiku pod oknem nebo restauraci před kinem? Jakoby, já jsem to chtěl odstranit, ale
2: trafiku pod oknem.
0: Yes. Tohle bylo naše buď a nebo, tohle bude v každém Excalibru.
1: Prošel jsi dobře.
0: Jak já rád ještě tady zmíním, nejostřejší rapová show široko daleko. Zdravíme všechny rytíře, rytířky.
1: Já nevím, co na to ten ideál, zdravíme ideu.
0: Zdravíme. Meditace s ideou je taky dobrá volba.
1: Taky. Jo. To bych chtěl zkusit zase já.
2: Hezky.
1: Popravdě.
4: Excalibur. Tier list.
0: My tady úplně na samotný závěr máme ještě tier list.
1: Top tier list.
0: Tím, že ty máš rád jakoby UK rap, tak jsme si připravili z velké většiny britský artist, ale víceméně jde o nějaký jakoby zvuk, tobě možná blízký, možná vzdálený. A funguje to tak pro posluchače, kdo by nevěděl, S je to nejlepší, F je vlastně největší flop a Bčko je takový mid vlastně, takže máme tam nějakých 15 artist. Hele, je vlastně asi čistě na tobě, koho vezmem.
5: Jsem si právě říkal, jestli to chceš jako randomly si tahat, nebo jestli třeba já můžu ze srandy randomly tahat.
2: No, klidně to můžeš ze srandy random vytáhat.
5: Tak
2: no,
5: já bych začal třeba tím Dizzy Rasklem, že to bude pro mě hodně jako těžký.
2: Tak jako,
0: to je možná jasný.
2: Pro mě je Dizzy S-tier určitě.
1: Yes.
0: To jsme říkali, no, ale legendary.
2: Hej, tady to je těžký, protože jako většina těch men jsou vlastně hrozně dobrý a je milý to je dávat někam jen.
1: No, ono je to tak vlastně takže to budu docela schválně, že? No. Aby to nebylo tak.
0: Já ještě rovnou řeknu jakoby na začátek, že jsme hodně těch artist tam nedávali, protože jsme věděli, že to bude prostě za tebe S-tier.
2: Jo. Tyve, no, ono jich hodně bude S-tier.
0: Asi jo, no, tak asi
5: třeba,
0: jo.
5: Co třeba Slow Tie?
2: Slow Tie je rozhodně S-tier za mě.
0: Mně je docela škoda, že dlouho nic nevydal, on byl vlastně trochu cancelnutej.
2: No, jo, za nějakou prej, co se...
0: Já nevím, jak to dopadlo, jestli to nakonec dopadlo ono v jeho prospěch.
2: Dopadlo to v jeho prospěch, ale stejně je to furt mlčí.
1: Ale stejně
2: jako, no.
1: Mu to podle mě trošku jako...
0: Velká škoda, že on jakoby mezi těma jménama byl fakt unique. Jako, no.
2: Jo, hej, to je Slow Tie mě hrozně baví.
5: Podobného vlastně i ten Octavian, ne? To mě taky zajímalo, kam by si jeho
0: tam byl zařadil. Taky nějaký allegations, nebo jak se to říká anglicky.
2: Já nevím, toho bych dal třeba do Ačka, jako je mega dobrý, jako, ale nemůžu dát všechny do S-ka.
0: No, je to tak, no.
2: Tam jsou samý dobrý, kámo. Já jakože, co to je chlapík s ksichtem?
0: Neznáš chlapík s ksichtem vlka?
2: Ne.
0: On měl takovou tu písničku. Nikdy bych nechtěl.
1: My jsme takový to.
5: Buď žít, já ani já jsem nevěděl, co to je.
1: Hulení.
0: Plná taška hulení.
1: Tak to já neměl.
5: Kámo. Tak kam dáme plnou tašku hulení?
1: Zná to.
2: Kámo, tak to je S-tier.
1: Tak to máme dost.
2: Hej, jako to je těžký, no, jako, co mám dělat, no. Co mám, to, jako, já mám všechny hrozně rád, že jo, tak vem toho M. Hanča třeba, ten dej ještě na S-tier.
0: To dej nad S-tier úplně.
2: To mám mega rád.
5: Co třeba Novelist?
2: Kámo, za mě je to taky S-tier, ale já tam nemůžu dávat všechno, že jo. Já to musím rozházet, aby to nějak jako to.
0: Jako bylo jako, by to krásný, ale...
1: Ale zároveň jak chceš, nemůžeš jako, se jakoby, chápeš.
0: Dej to, jak to cítíš,
5: první
0: no.
5: Host, máš jako volbu,
0: Novelist za nás super, máme hodně rádi ty jeho poslední release.
2: Kámo, mě to hrozně baví, hlavně mě prostě baví, že on je fakt music lover, no. Já bych Novelist dal taky na S-tier, jako no.
0: On tady byl, že jo, v Praze, ne?
2: Ano. Jo, on byl na Addictus, snad se Snakem na setu.
0: Jo, ano, pravda.
2: Tak ještě bych dal, tyhle, hej, to je fakt hrozně těžký, protože kámo všichni
5: jako... Teď, když na to koukám, tak si říkám, že jsme tam dali vlastně fakt to nejlepší.
0: Docela dobrý jmen, ano.
2: Jsme tam dali samý S-tier skoro. I ten, že jo, middleman tam.
0: To je taky S-tier?
2: Kámo, jako, a mám to dělat opravdu vždycky.
0: Jak to cítíš?
2: Jak to cítím, tak F.
0: Backstage se tady ozývá.
2: Ne, jako v pohodě, no, ale to je přesně, jak jsme se předtím bavili o tom, že je pro mě důležitý, aby to bylo uvěřitelné.
0: Chápu.
2: Tak to je tady ta situace, jinak věřím, že týpek třeba jednou bude dobrý, ale nevěřím.
5: To třeba Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran se by the way teď ostříhal a vypadá jak Petr Fiala ve V30. VR Ed Sheeran.
2: Kámo, za mě Ed Sheeran S-tier, ale potřebuji tam ještě místečko, tak ho dáme.
0: Můžeme popřesouvat.
2: Tak ho dáme zatím na Bčko třeba. Ale jako já ho jinak
0: a kdyby to věděl bez těch vlasů, to je S-tier, jasné.
2: Jo.
5: Jako hlavně, kdyby se můžeš rozhodnout, že třeba řekneš, hele, Octavian prostě postupuje níž.
2: Jo. Hele, vy jste tam fakt dali samý dobrý, no. Tak zatím to třeba to Little Sims, tak. Tý bych taky dal nejradši S-ko, ale jelikož jí moc nemám naposlouchanou a tak, taky jdej třeba na to B-čko taky třeba, ale je taky mega dobrá.
0: A jdeš nějaký holky jako britský?
2: To je teď třeba Pink Panther, znáte to?
0: Jasně, ano.
2: To mám mega to rád, super. Kámo, to jsem taky přemýšlel, že bych dal do těch all time desek jako vodní to, tu Hell With It, kámo, to mě fakt
1: nejde. Ona je hustá, že dělá jako fakt dobrou produkci.
2: No jasně, ona vlastně ty beaty si skoro všechny dělá sama.
1: Ona je úplně multitalent.
2: Kámo, mě to fakt šíleně baví, sice to je takový ten TikTokový formát, že ty tracky mají minutu a půl, že jo, ale,
1: no, jasně, jo.
2: Ale za mě, kámo, to je pík jako.
1: Je hustá, no.
2: No, to je všechno
5: S-tier. Tak co třeba Empathy?
2: Já mu dám, kámo, pro mě by to byl S-tier, ale nevydává ani nic, tak ho dáme na Bčko třeba.
1: Yes, přesně, to máš za to.
5: Krup FM?
2: Krup FM je pro mě S-tier určitě. Krup FM je S-tier 100%. Pak bych vzal toho Getse, tyve, tomu bych dal kámo S-ko, ale dáme mu C-čko za to, že
0: to je auto.
2: On teď dal hit and run, že jo.
0: A on půjde sedět, že
2: jo. No, takže ten...
0: Možná... Motorista blázní,
1: velice nehezký.
2: Ale jinak je to S-tier rap jako rozhodně, no, ale dostane C-čko teď jenom z tohohle principu DWE. tyhle, no.
1: No.
2: Teď, takže já už se nevejdu do SK.
0: Zkusme to, jestli se to tam vleze, ukáž.
2: No, vleze, dobrý. Esky. Ale tím pádem můžu jako to...
0: Všechny přeházet do SK.
2: Ne, zkusíme to udělat tak, aby to nebylo tak D-dubla dej do S-týru a chlapíka dej do Ačka.
0: Třeba. Byl za ním, když tady byl? Ve Folimance?
2: Jo, byl, jo. Byl. Jsme tam vlastně taky rapovali s Joshuou, jo.
0: Ano.
2: Takže byl a Dave, to je S-tier, kámo, no. Tak tím pádem... Ty vole. To je hrozně těžký, hoši. Tady to je fakt těžký, no.
0: Tak mohli jsme to udělat úplně lehký.
2: Tak, tom S-ku jo, tak to necháme víc. Takhle, no.
0: Ještě tam jsou Blako, no, Smek, takový méně známý rapeři.
2: Jo, tak Smek, kámo, jako rapově určitě S-tier, to nelze jako... nějak popřít asi a Blako to samý za mě v tom svém jako...
0: A taky by mohl vydávat.
2: Ty jo, no, tak jo, kámo.
0: S náma může podat ruku, no.
2: Dej ho třeba na beč, ne, na Ačko ho dej, no.
0: Musíme udělat kategorii prostě, že jsou dobrý, ale nevydávají.
2: Kámo, víš co, no. Nebo já to řeknu veřejně, dej ho na Bčko, protože kámo o to víc by měl být na Fku, protože on má třeba 8000 nevydaných tracků.
0: To nám ani neříkej.
2: No, takže...
0: Známe tyhle typy, co mají nabito, ale nevydávají.
2: No, takže on by měl být v Sku, ale na Bčku kvůli tomu, že ani nemůže vydat věci, co má hotový v kompu. Takže, takže takhle bych se
1: rozhodl. Takže rozumět. Blako.
2: No.
0: Jestli Blako posloucháš, vydej to, budeme za to moc rádi, no. Blbě ještě, když teď víme, že má fakt to hodně toho materiálu, no.
2: Jo, no. Já teda nevím, jak to je teď, jestli vůbec má ten komp, ve kterém to všechno měl, ale vím, že když jsme se nějak naposledy viděli ve studiu, tak mi říkal, že má prostě úplně nesmysl. Pouštěl mi věci, šlo by poskládat 20 projektů z toho prostě a fakt jako nechápu. Tomuhle nerozumím.
1: No, tak to ale... teď bude mít horší spánek.
2: No.
1: Tinky winky, deepsy.
0: No, tak jo, jakože ve chvíli, kdy vydá, tak ho chci mít tady na Excalibur Gauči, no, protože on je opravdu dobrý a no, škoda jo, slov pro to, když nevydávej.
2: Jo, za mě jako jeden z nejlepších autotune players tady, tyhle. Nebo umí to fakt dobře používat.
0: Jo. My ti děkujeme za tier list. Příště připravíme super složitější, ještě teda nahážem tam nějaký ty. A ono to je prostě...
2: To je těžký, no.
0: Je to těžký.
1: Nahodíme ho na náš Instagram, dávejte přesně. Follow, like, odběr, zvoneček.
0: Na Instagramu se objeví spousta nějakého doprovodného materiálu a budeme to tam pravidelně sypat, takže kdo ještě nasleduje Excalibur /, Radio
1: dávejte
0: Wave.
1: Follow, protože nemusíte platit žádný předplatný, nám stačí follow.
0: Je to tak, řekl bych, že zrovna v téhle době, kdy rapový podcasty spíš končí, než začínají, tak my začínáme, tak když vy končíte.
1: Začínají rapový pořady, jo, je ne podcasty, tak. Pozor.
0: Ale my přinášíme prostě tuhle rapovou show, která bude nejostřejší, no.
1: Máš nějaký věci, na který bys třeba, samozřejmě musíme počítat s tím, že přetáčíme, ale třeba věci na červen, na který bys lidi jako pozval? Máš
0: budeš někde v létě
1: shows?
0: Třeba hrát?
2: Když budu mluvit čistě o Praze, tak tady je nějaký 420 festival, tak teď bohužel nevím z hlavy datum.
1: Tam budou i H1.6, jsem koupil.
2: Jo, H1.6 taky, no. A tak třeba tam bych lidi pozval na 420 festival, to bude dobrý. A jinak prostě sledujte Instagram, já tam sdílím všechny tady ty věci nějak s předstihem, takže já na to nemám moc hlavu, jak mi to dělá ještě ten manažer, tak si ty věci nepamatuju, mám to jenom kalendář.
1: Šeta manažer prostě.
0: je to tak.
1: Šedule.
0: Jinak naše hudební tipy a vlastně i tipy na nějaké akce, všechno to budeme házet na Instagram. K tomuhle podcastu teda vyjde ještě Phono Session, kam si zavítal.
2: Krásně.
0: Díky moc, že jsi přišel dát do naší audiotéky.
1: Děkujeme.
0: Můžete dávat taky náš Excalibur playlist, který bude na Apple Music, Spotify a tak dále. Ve čtvrtek to vždycky, když to budeme dropovat ven, pojedou ty tracky i normálně ve vysílání na Radio Wave a tak,
1: nekončí.
0: Sledujte nás
1: v době,
0: jako, já jsem hrozně kritický k tomu, co se o rapu tady jakoby točí, takže jsme prostě si řekli, že scéna zopak jen disu ryb a let's go, jdeme dělat.
1: Nám, kárujte nás.
0: Je to tak, budeme komunikovat, pište, koho byste třeba chtěli, koho byste chtěli slyšet, vidět, můžete nás i vidět. A my se budeme snažit vám dotahovat hosty, který někam chodí, ale naší specializací je tahat do éteru hosty, který skoro nikam nechodí.
1: Přesně tak.
0: A pár jich máme v merku, takže sledujte. Excalibur. A děkujeme, že supportujete Radio Wave.
1: A supportujte rap a hudební kulturu.
2: Yes.
1: Je to potřeba víc než kdy dřív.
0: Tohle byl Excalibur.
1: Chago Bello Rytíři.
0: Chago Bello Rytíři, děkujeme i Gucci Maneovi za jeho legendární Adlibur. Děkujeme Painovi, který dorazil Malaysia in the house.
1: Kámu.
0: Slyšíme se za 14 dní s dalším dílem a s dalším hostem. Možná nebudeme na mapě jakoby toho repu tak daleko jakoby odcházet, nebudeme nic slibovat, ale stay tuned, stay tuned.

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály.
2: V našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte

0: tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit.
1: Všechny.
2: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
3: Nekonečná!
2: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
1: Sandálky mám, ponožky mám, domov můžu odejít, můžu být sám.
4: Anna Hegerová.
1: Já se ožením. Kávu si osladím
4: o trochu víc.
1: Když muž se ženou spídá.
0: Když budeme chtít říct sprostý slovo, tak se na sebe můžeme podívat. Ten jeden řekne to sprostý slovo a já do toho udělám třeba grlž brlž.
4: Ty jsi geniální. Čau chudáčci.
0: Čau chudáčci miláčkové.
4: Nazdar chudáčci, vítáme vás u dalšího dílu
1: Chudáčci.
4: A k tématu dílu se dostaneme takovým jemným oslým můstkem z našich týdenních fuck-upů. Jako vždycky, skoro to nepoznáte, budete úplně smooth, hladký jako dětská prdílka.
0: A hlavně tenhle díl bude speciální v tom, že my jsme i motivovaní k tomu, aby jsme vytvářeli ten vztah k vám. Jak se máte? Co děláte? Napište nám do komentářů. Chceme vybudovat obří komunitu, armádu chudáčků, která ovládne svět.
4: Dobře, čau Petře.
0: Čau Áďo, Báďo.
4: Jak se směl?
0: Dobře. Včera jsem konečně uklidil stodolu, což tento úklid jsem odkládal jako třeba celý pobyt, co jsme v tom domě.
4: No.
0: A fakt jsem to konečně udělal. Trvalo to sice 2 dny, ale ten pocit je tak satisfy.
4: Dobře.
0: Mám vysvětlovat to slovo?
4: A ne, to je to samozřejmě všichni naši posluchači ho chápou. Protože...
0: Když určitě existuje už nějaký modernější nový slovo, kterým my nerozumíme.
4: No a jako podělalo se něco během toho?
0: No, ten fuck up je vlastně obou strany, protože je i super, ale to je to, že jsem si uvědomil, jak dlouho jsem tu věc odkládal.
4: Uh-huh.
0: A díky tomu, že to trvalo fucking 2 dny, jsem si uvědomil, jak to bylo easy vlastně udělat a vůbec by mi to netížilo v hlavě, chápeš?
4: Jo, že z toho možná vznikne nějaký poučení, jako myslíš
0: mega,
4: do příště.
0: Ale já to cítím na tom domě úplně furt, že prostě věc, kterou máš pocit v hlavě, že je obří. Prostě třeba, nevím, osekám.
4: Cool.
0: Yes.
4: To je obří věc.
0: Klasická věc prostě na zahradě, no. Nebo prostě udělám, nevím, novou plaňku do plotu. Tak se na to koukáš a přemýšlíš nad tím, jak je to složitá věc, ale pak to uděláš, trvá to třeba půl hodiny jenom. Ale to je tak příjemný pocit.
4: Dobře, takže
0: odkládám
4: tady,
0: věci do poslední chvíle, tak to myslím.
4: Takže ty tady veřejně slibuješ, že už nebudeš odkládat věci do poslední ne. chvíle, protože jsi se naučil díky tvýmu domu.
0: Yes.
4: Dobře, tak jo, tak na to se
0: zahrada
4: ještě podíváme.
0: Zahrada tě naučí, kámo. Na je to šílený.
4: Zahrada?
0: Ale fakt, tam necháš železo, říkáš si, já to odnesu.
4: Si necháváš železo na zahradě, tak dostaneš pokutu nějakou.
0: Třeba od krumpáče uklízíš železo, necháš ho venku a říkáš si, já to potom odnosím. Zapomeneš na to,
4: uklízíš
0: za týden tam
4: jdeš. Železo od krumpáče, Petře, co je pro tebe krumpáč? Dobře, no tak jo, takže já gratuluju k tomu, že máte konečně vyklizenou stodolu. To je krásný.
0: Je to krásný.
4: Andrea musí mít velkou radost.
0: No Andrea moc ne, protože to je místnost, v který jakoby netráví ten čas. Já díky tomu, že jsem to vyklidil.
4: Tak je bordel všude jinde.
0: Ne, tak vznikl ten pocit, že potřebuju tu svoji dílnu.
4: Tu zašívárnu.
0: Yes.
4: Jo.
0: Což je tragédie, podle mě, v mém případě. Jako...
4: A to by vadilo?
0: Ne, ono bude nadšená, že se někde uklidím.
4: No.
0: Ale zároveň, já jsem si teď řekl, že to je teď primární úkol celkový rekonstrukce domu.
4: Jo, je
0: vytvořit pro zázemí, tebe, yes.
4: pro Péťu.
0: Yes.
4: Dobře, no. A kam by se vešla prostě velká promítačka na Fortnite?
0: Vůbec. Stačí gauč, stoleček, lednice na led a pár piv. Já jsem hrozně skromný kluk, já jsem selský kluk dokonce.
4: Self-tape kluk. Hele, radši to opustíme.
0: Self-tape kluk je strašný. Jsme my všichni.
4: To jsou teď herci, to je herec prostě. Self-tape prostě... No jdi na to, prostě hele, jdeš na to klasickým self-tape rozumem. Prostě. Já mám takovou věc, co se mi stala dneska ráno. Je opravdu hodně taková upatlaná, až bych řekl smrdutá. Záhadná bohužel moc není. Souvisí standardně s mým psem a vlastně mě z ní napadl právě ten oslý můstek, o kterém jsem mluvil na začátku. Jo? Venčím Siriuse kolem bloku u nás a tam jsou teď takový zábrany, které ohraničují stavbu na křižovatce, jo? Pletiva. A každý to pletivo je umístěný v takový těžký betonový patě, která zatěžuje to pletivo, díky němu ono může stát uprostřed té silnice. No a každá ta betonová pata
0: ano.
4: má v sobě takový jako díry.

0: Kvůli vodě.
1: Asi kvůli vodě a to se přiznám, že nevím proč. Nicméně ty díry jsou průměrem takový, že by se do nich vešel, řekněme přibližně třeba banán. Třeba banán. Počkej. Tak to,
0: můj bože.
1: Jako opusti svý představy prostě, laskavě. Úplně tady, se tady úplně zhmotnilo teďkon to, co si představuji. Jako a já jsem se začal stydět.
0: Ale naše historky se vždycky dotknou, bohužel.
1: Banánu?
0: Yes.
1: Tak jako když upozorňuješ na to, že jak máš velký nohy, nekonečně. O tom jsem nechtěl vůbec mluvit, o tvým penisu.
0: Cože?
1: Takže.
0: Přemýšlím nad tím furt.
1: Ne.
0: Bastit.
1: Venčím psa.
0: Jo, tak to
1: a
0: začalo
1: Sirius
0: vlastně.
1: Má takovou prostě super schopnost vybrat si na svůj fekální moment tu úplně nejmíň vhodnou nejen situaci, ale i místo. Takže já
0: vešlo
1: nad něčím
0: to
1: přemýšlím. A ano, už chápeš ten příměr k tomu banánu.
0: Je to uklizený, veď rovnou.
1: Najednou se koukám, že vlastně tak Sirius se zastavuje, tak si říkám, dobrý, tak vyndávám pytlík. No jenomže jemu se povedlo
0: To fakt trefit
1: úplně přesně přímo, to jako
0: genius
1: zapustit do
0: vždycky
1: toho,
0: to měl v sobě.
1: Do toho prostě, do té betonové patky. No jenomže od té doby, co není na barfu, ale žere granule, tak samozřejmě toho má v sobě jako výrazně víc. To znamená, že on nejenže naplnil tu dírku v té betonové patce,
0: hrnečku
1: tak on ji přeplnil, což upozornilo kolemjdoucího chodce na to, že se něco takového děje. A ten kolemjdoucí se zastavil a sledoval, jak já...
0: Já to miluju, morální
1: jak,
0: oči.
1: Yes, jak já s tím naložím, přesně.
0: To
1: takže
0: mě zajímá,
1: já jsem
0: teda
1: musel nejdřív vyzbírat...
0: Koukám na tebe teda.
1: Vyzbírat to nahoře.
0: Mm-hmm.
1: A pak pán koukal...
0: Jak si poradí teď?
1: A nic neřek, jenom tak opravdu jako koukal.
0: No,
1: to
0: chci
1: mít
0: tohle rozhodnutí.
1: Doufám, že to tam nenecháte.
0: No jasně.
1: Což já jsem samozřejmě tam nechat nechtěl. Takže jsem druhý pytlík... navlíknutej na dva prsty a snažil jsem se prostě ten shit vydloubat z té díry v té betonové patce, což pochopitelně nejde. Takže pán, doufám, že byl spoko, protože jemu totiž vůbec nešlo o to, jestli
0: ne,
1: já to uklidím.
0: On miluje to vidět někoho v ponižující situaci.
1: Jo, přesně tak, takže podle mě on musí být úplně nadšený.
0: Podle mě to máme taky.
1: Ten má tak na týden vystaráno. Já jsem to samozřejmě nedokázal uklidit, protože to prostě technicky nebylo možný. Sirius toho hnačeně koukal.
0: Ale vždycky může člověk udělat ten pocit, že hele, já půjdu domů, protože tam mám nějaký věci, kterým se vyřeším, a pak už
1: přesně,
0: se nevrátíš.
1: Protože tam mám speciální set na uklízení
0: na tohle, když se tohle stane, prostě. Tak mám takový kleště.
1: No.
2: Chudáček Adam.
1: Takže jako jsem to tam bohužel musel prostě tak jako rozmačkaný, jako takovej, připadlo mi to jako když si děláš banán s vločkama prostě ráno, když ho jako namačkáš ho do tvarohu, tak
0: moc
1: to
0: byl,
1: tak to tam prostě jsem to tam musel jako
0: selžící.
1: Nechat. Teď se ten, no samozřejmě selžící se to tam, jsem to tam nechal pro kolem jdoucího. A odešel jsem, nechal jsem to tam, pán to vůbec neřešil, ten se úplně tetelil jako spokojeností,
0: no,
1: dopadlo to přesně tak, jak on chtěl a...
0: Takovej je člověk prostě.
1: Přesně. A takovej je, a mě by zajímalo, jestli je tohle tady tenhle jako druh tý zlomyslnosti.
0: To stalkingu.
1: Toch těch smějících se bestií. Jestli je to jako
0: odpočinek.
1: Specifikum Čechů. A nebo jestli jsou takový všichni lidi. A tématem dnešního dílu jsou Češi. Čumíte, co? To bylo
0: hustý,
1: oslý mustek.
0: Hustý. Jako zároveň jsme za půlkou dílu, ale... ale miluju to. Jako já začnu tím, že mě upřímně hrozně štve, jak mám pocit, že se vnímáme, nebo jak moc mluvíme o tom, že Češi jsou prostě na prd.
1: Souhlas.
0: Protože to mě vlastně štve úplně nejvíc, no. Takže nechci podporovat tady žádný stereotypy typu ponožky v sandálích, to...
1: To byl první věta, co si řekl, kamo,
0: já
1: k tomu
0: vím, ale vlastně, ale to je pravda, ale jakoby zároveň si myslím, že to je ve všech zemích, kde byl podle mě nějaký jiný režim trošičku a trošku vypadal jinak i jako šatník a to, co se prodávalo a vypadaly jinak ty trendy, jakoby. Upřímně, teď myslím vědecky.
1: Měl jsi někdy ponožky v sandálích?
0: Měl.
1: Protože já jo.
0: Měl a je to příjemný.
1: A je to dost v pohodě.
0: Je to.
1: Jakoby,
0: jako ale co... potom to je, ty jakoby musíš popřít vizuál,
1: no.
0: A uvědomit si, jak je to pohodlný.
1: No,
0: a
1: jako...
0: to je na tom vlastně trošku děsivý, protože lidi, který podle mě, teď jako nechci urazit všechny, ale trošku
1: nechci
0: některý...
1: Nechci urazit všechny.
0: Ale některý, lidi...
1: Ne,
0: některý lidi trošku jo, že jakoby někdy to vypadá tak, že vnímají tu pohodlnost tak jako nejdůležitější věc, že se ztratí úplně všechno ostatní a to je pro mě velká past, jako...
1: Chápu, chápu.
0: Pro oči. Vlastně pastva.
1: Chápu. No ale jako zároveň není, ne že bych teda chtěl teď přetransformovat téma dnešního dílu na módu, jo.
0: No
1: ale...
0: asi to prosím nedělejme, to bych neměl co říct.
1: Ale jako taky to může být vlastně trochu statement, ne? Nebo jako já mám třeba
0: no,
1: rád...
0: No možná to hovoří o více věcech, než jenom o tom, že mají rádi pohodlí.
1: Já třeba rád nosím baťák jako přes zimu, který mám normálně z pracovních oděvů, kde stál prostě 700.
0: Yes.
1: Protože mě baví ta jako disbalance, kterou to vytváří.
0: Rozumím.
1: Protože fakt spousta lidí...
0: Protože žijem v Hobitíně.
1: No, jednak si pak představuju, že žiju tak, jak bych žít chtěl někde.
0: Ano,
1: prostě
0: čekáme na Gandalfa
1: nějaký
0: prostě.
1: Zemliance. Ale vlastně jako spousta lidí, stalo se mi to opravdu jako moc krát, mě jako zase to řeklo, hej, to je skvělý tohle z toho. Odkud to máš, nebo jako víš, jako od
0: že
1: koho
0: to
1: je?
0: Že to vyosilo, ale
1: no,
0: oslovilo.
1: No jasně, a je to jako, no, jako, že to je nějaký fakt trendy shit, kamo, říkám, no není, to je tady vaťák, normálně pracovní oděvit prostě. Takže to mě jako baví a ponožky v sandálech možná můžou působit na někom jako...
0: Ale upřímně si myslím...
1: Neviděl jsem to jako, no, že by to někdo nosil a fakt to měl takový jako, že
0: no
1: by...
0: je prostě to pohodlí, tam cítí, no, že ten člověk mu je dobře prostě v tom, ale zároveň upřímně, myslím, že to je třeba 3 roky zpátky. To byl trend, jakože to bylo úplně přiznaný statement toho, že to nosili i mladí lidi s tím, že jako je to cool vlastně popřít tenhle stereotyp, který je vlastně blbej.
1: No a to mi jako připadá, to mi vlastně přijde dost v pohodě.
0: Jo, hlavně nemluvme o té módě, fakt,
1: jo,
0: pojďme to vzít
1: dobře.
0: Jinam.
1: Hele, vezmeme to jinam. Byl jsem pár týdnů zpátky v posilovně.
0: S nějakýma Čechama.
1: No právě, jako... To je zajímavá otázka. Já jsem toho týpka totiž neoslovil, ale ten týpek měl na sobě, a to se ta vlastně Čechů týká možná jenom jako trochu, jo. No, nevím, uvidíme. Říkal jsem si to poznamenal, že to možná něco hodí. Měl na sobě triko a na tom triku měl kalašnikov. A nad tím kalašnikovem měl napsáno Kill Russians.
0: OK.
1: A na noze měl vytetovanýho Masaryka.
0: OK.
1: Na lítku.
0: To jsou statementy.
1: A já jsem na něj tak koukal a říkal jsem si, kámo, tak ty vole... Co máš na zádech, by mě zajímalo, víš, jako,
0: no,
1: že, co tam bude hákat, nebo prostě, že jako to je takový, z mýho pohledu totiž taky vlastně dokážu říct, jestli to je jenom český specifikum, nebo se to děje všude, a to je takový to univerzální propojování jako mnoha různých ikon jako dohromady bez nějaký jako znalosti jejich
0: kontextu,
1: jako opravdu vnitřního kontextu.
0: Jo.
1: Víš, jako že ti někdo prostě
0: máme
1: řekne...
0: Mám rád Masaryka a nemám rád Rusáky.
1: No.
0: Tohle ti ten člověk vlastně,
1: no,
0: jako, nebo tak to působí. Že o to víc, co se jakoby, no to je jedno. Hele, ten díl není o politice. To bude další.
1: Počkej, třeba. Ale nemůžeš ovšem říct, že s tím půjdeme dál. Dobře, tak tohle to nebudeme řešit, protože Petr se do toho zamotá.
0: Politika, móda a tetování. Jakoby tenhle ten díl je o všem.
1: To je pravda.
0: A přitom
1: o Masarykovi.
0: A o Češích ještě.
1: Já jsem rád, že jsem Čech. Nemůžu říct, že jsem na to jakoby nějak nutně hrdej, protože ta hrdost, já bych byl stejně hrdej nejspíš na to, kdybych se narodil jako Španěl. Nebo mi přijde
0: jasně,
1: úplně OK,
0: i Švéd,
1: když je...
0: Prostě,
1: jo, přesně. Mně se líbí, když jsou lidi jako rádi, že jsou tím, kým jsou.
0: Rozumím.
1: A já jsem rád, že já jsem zrovna Čechem. Já když na státní svátek vyvěšujeme z okna státní vlajku, já to dělám hodně rád i jako s klukama, protože oni se vždycky jako ptají, proč to děláme. Samozřejmě tam zjistím, že se mi nenarodili děti, ale akvarijní ryby, protože se na to ptají pokaždé, jim to vždycky musím vysvětlit znova. A je to takový vleský. Samozřejmě, když jako vlajka jako taková, už chápu, že může být jako pro někoho třeba jako hraní, už je jako příliš.
0: Ale to mě mrzí vlastně.
1: Ale to mě vlastně mrzí, no.
0: Já mám vážnou otázku, protože tenhle ten díl je o tom, že víme toho moc a že řešíme tyhle ty věci a že nás se opravdu dotýkají a hlavně mi přijde skvělý, že tenhle ten díl je hrozně pozitivní. Já jsem se bál, že budeme pomlouvat náš národ a přitom je úplně neuvěřitelně vlastenecký. Že se ho pustí i ty lidi, který nemáme rádi, podle mě.
1: Všichni.
0: Někdo si myslí něco, všichni si myslí něco.
1: Všichni si myslí něco. Petr Uhlík. To byla na citáty CZ. Já ti tam založím rubriku.
0: Že to popisuje,
1: bude prostě.
0: Ale ne, že to popisuje jako širší problém něco. Přece. Širší problém vlastně.
1: A za to už je takový hodně hodně až do nějaký odbornosti tady. My jako můžeme dovolit, že tady je prostě... Jako,
0: počkej, kde to mám?
1: Tady je... Mně přijde jako problém ten, že je vlastně jako, že je prostě obecně málo vzorů a že ty vzory, které i v té vysoké politice fungují a trendujou, vlastně vytvářejí ten trend nějakým já to slovo úplně nemám rád, ale jakože je trendy v Čechách bejt vlastně antisystémovej, je trendy.
0: Viděl jsem, že to řekneš, je to tady napsané.
1: Takže ty hraješ, že si teďko něco píšeš do ruky, ale ty lidi to nevidějí.
0: Imaginace.
1: No ale jak to můžu imaginovat, když to ani neříkáš? Hele, opustme tady tu jako ještě na chvíli tu odbornost. Máš nějaký jako svůj osobní fuck up související s češstvím z jakýhokoliv úhlu pohledu?
0: Jo.
1: A řekneš ho?
0: Tak teda jo, když jste to vy, chudáčci. Ne, já myslím, že jsem to i říkal v nějakém díle možná. To byla ta věc v sauně. Jeli jsme s rodičema Andrejky i s Andrejkou do Bad Schandau.
1: Ano.
0: Tam to miluješ.
1: Ano.
0: A vždycky, když tam jedu, tak zároveň doufám, že tam seš trošku inkognito. Jezdí tam hodně Čechů, ale zároveň se to tak jakoby namělní Němcema, že máš takový pocit toho pozřejmě dav.
1: Yes.
0: A je tam hlavně strašně moc stanovišť, kde můžeš zmizet. A teď takhle stoupím do té venkovní sauny. Za mě nejkrásnější. Ta kamená, víš. Mm-hmm. Sednu si tam, mám klid, úplně si říkám yes. Konečně mě nikdo neotravuje. Já vím, že to zní hrozně, ale fakt se prostě ten pocit toho, že vidíš, že tě někdo poznal, je čím dál tím víc intenzivní a fakt to nejsem na to připravený a vlastně něco to dělá, nevím co, není mi z toho nepříjemně nebo příjemně, je to něco to dělá a nevím co. Mm-hmm. A říkám si, odpočinu si od tohoto světa, yes, ta sauna jede. A najednou vidím pár, chlap s ženskou a ten chlap je takový žoviální a chce se asi předvádět. A říká, to je on.
1: Ne!
0: A já, ne. A já teď budu hrát, že jsem Němec.
1: Yes.
0: Takže jsem dělal, že je neslyším. A začal mluvit nahlas, aby bylo evidentní, že se baví o mně.
1: Ne.
0: Yes. Abych jako já udělal, jo, dobrý den, asi, nebo ty co jsi myslel, co jsi myslel, no ale, pardon, ale konec je absurdní této historky.
1: No.
0: Já jsem dělal, že jsem Němec, že jsem mě s někým spletl, dělal jsem, že to neslyším, protože mluví česky, že jo, tak já nevím, co říká. Snažil se několikrát mě jako intenzivně upozornit, že mluví o mně.
1: Yes.
0: Já nic, odešel jsem na lehátko, ležím a on přišel ke mně a zeptal se mě. Jste Čech? A já jsem řekl, ano. A on odešel. To je všechno. Úplný bizár.
1: To je
0: úplný
1: fakt
0: bizár. A já jsem potom musel odejít z toho prostoru, celkově ho mít pocit, že ho nepotkám, protože si říkám, jak je s tou ženskou. On udělá cokoliv, aby zaujmul. Takže řekne, vy jste ten uhlík, já vím, vy jste se přiznal, že jste Čech, tak pojďte k nám. Chápeš? No bylo to prostě úplně creepy a vlastně mě to vyděsilo v tom, že tohle je asi možná i vzorek určitých Čechů. Nevím, jestli se to děje všude, chápeš, je to možný, klidně. Ale jakoby tohle bylo tak konkrétně národní, ještě mezi těma Němcema. To nemůže být víc národní, rozumíš?
1: Jako je pravda, že když jsme točili na Brači, na vlnách Jadranu, což bylo moje milované natáčení, protože jsme byli prostě na Brači. A
0: dovolená.
1: Přesně. A polovina toho natáčení totiž probíhala ještě před začátkem sezóny. Takže tam nikdo nebyl.
0: To je nejvíc,
1: tak to jako musím fakt jako mimochodem doporučit. Teda opravdu to hodně souvisí s tím, že tam jako,
0: prostě.
1: Nevím, že oni tam nebyli právě.
0: Ale vy jste tam byli.
1: No my jo, ale no, jako my jsme jako
0: o těch
1: tam
0: mluvím.
1: No ale vlastně nás tam
0: vy nejste jako, ale takový, že jo.
1: No nebylo nás tam tolik spíš, a byli jsme roztrkaný, asi byli jsme ubytovaný na třech různých místech, takže já jako takže nebyl zkrátka problém. Nebylo to no jako já jsem vlastně bydlel v hotelu jako jediný Čech. Všichni nás byli jako jinde a já jsem tam byl s Chorvatama jenom. Takže já, když jsem vstál, tak si šel na tu pláž, kde nikdo nebyl. Ještě bylo opravdu, byl nějaký jako začátek května, konec dubna, takže ta voda byla poměrně byla poměrně studená. A já jsem tam vždycky chodil, když jsem ten den třeba netočil, nebo až odpoledne, tak jsem tak jako dopoledne si ležel na té pláži, kterou jsem měl sám.
0: Chudáček fakt, Adam.
1: Přesně, chudáček Adam. A přesně si pamatuju ten moment, kdy jsem takhle ležel, měl jsem ty zavřený oči a udělal mi taky to. Už jsou tady. Protože se protože jsem ležel a najednou slyším. No hele, a tamhle, tam mají to ožucko asi za 1:30, čověče.
0: My jsme strašně hlasitý.
1: A to si Přesně, ten řev a cinkání těch lahváčů.
0: Máš pravdu.
1: A já jsem do té doby pochopitelně nebyl na té pláži úplně sám. Tam byli nějaký jiný lidi, ale drželi hubu.
0: Ale to je tím, že nemáme moře a neumíme se tam chovat. Přesně. Ale fakt je tím, a teď protože to je pro nás velká věc a my to musíme se podělit
1: jo, a
0: přece.
1: Tam byla, jsem si
0: a máš ty housky?
1: Ale jako, a já jsem si říkal, já jsem v tu chvíli jsem si posadil, říkal jsem si, ne, tak tohle opravdu, teď se tady...
0: Budu chorvat.
1: Jako, ne, a opravdu jako jsem pozoroval ty ostatní národnosti. Nikdo, kdy, jasně, že ty lidi třeba pijou, ale nehlásej si, hele, a tam byl levnější, jasně, o 20,
0: nemusí
1: o 20
0: to slyšet,
1: centů.
0: Prostě krab tam pod
1: jo,
0: kamenem.
1: Jo, přesně,
0: jako,
1: no. Úplně, no, takže, takže ano, jako jsou tam určitý...
0: No, ale oni odpočívají, rozumíš?
1: No, jak říká, ale na každém šprochu pravdy trochu, jo, prostě. Aha, no.
0: Prach jako úhoř, no.
1: No to je prostě byl TP, prach.
0: A děkuji moc krát, že to má takový úspěch. Adam to věděl, že to bude mít úspěch. On
1: samozřejmě
0: si to zkoušel předtím týden celý na lidi. Smáli se, takže to jsem poslal, no.
1: Je to tak.
0: A děkujeme za celkovou odezvu na naše díly. Jste neuvěřitelní.
1: Ano, a chtěli bychom vám říct, že...
0: Vás máme rádi.
1: Koráby vyplují 6. srpna.
0: Letní podcastová scéna. Jen tak říkáme, jen tak mimo děk.
1: Jo.
0: Kdyby náhodou jste měli zájem a šli kolem.
1: Docela dost z vás se hlásilo o svoje místenky na palubě, tak aby vám to neuletělo.
0: Jo.
1: Tak jo, 30 vteřin světu.
0: Jedu?
1: Jo.
0: Já miluji, taky mám digitální, dobrý. Počítám. Teď.
1: Aha, takže já jedu, děkuju Petře. Milý světe.
0: Nemá to připravený.
1: Buďte všichni Češi, ale i Slováci. Nebo třeba
0: a kdo je
1: i...
0: Chorvat, ať je Chorvat.
1: Přesně, kdo je Chorvat, ať
0: je
1: Chorvat. Přesně. A jak říkal Werich, každý národ je dobrý, když je Petr Uhlík.
0: S tím se nedá nesouhlasit. Já se loučím jenom s jazykolamem,
1: ano,
0: který si troufnu říct. Jeden Řek mi řekl, kolik je v Řecku řeckých řek a já mu řekl, že nejsem Řek a že mu neřeknu, kolik je v Řecku řeckých řek. Bavte se z Řeky, klasicky v Řece. A v Dece, v český Dece.
1: No, tak doražte na letní podcastovou scénu, bude,
0: bude to
1: stát určitě za to. Děkujeme, že nás posloucháte, napište nám do komentářů, jestli jste Češi.
0: Nefakt si to vážíme strašně moc.
1: Nás smějí poslouchat totiž jenom Češi.
0: Hlavně tak. My máme v návodu a v manuálu, jak máme fungovat, prostě vybudovat tu komunitu.
1: Čechů.
0: Jako upřímně,
1: my jsme totiž český rozhlas.
0: Jo, upřímně.
1: Jestli vám to nedošlo.
0: Je někdo nějak jakoby trošku jiný, jasně, v pohodě.
1: Ale asi najde svůj rozhlas.
0: A svůj koráb. Tak to je strašný.
1: Tak se mějte.
0: Mějte se.
1: Čau.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: neřekli, neřekli.
1: Český rozhlas.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: I'm sick of the blues. I'm

Que nós. I finna be a star. The lights don't dim. Can't violate.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Thank you.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Český rozhlas Rádio. Rádio Wave. Český rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave.

a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji, je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.